0: Poklidnou jarní noc s Rádiem Blaník vám přeje Mirek Téra. Velmi rád procházím naše internetové stránky, kde jsou uložené třeba i rozhovory kolegy Pepy s jeho parťáky. Minulou středu jím byl frontman kapely Vohnout Matěj Homola, který není jen muzikantem nebo cestovatelem, ale i řezbářem. A tak se Pepa ptal, jak se k tomu vlastně dostal.
1: Za covidu jsem se přestěhoval definitivně z Prahy, a protože na baráku bylo potřeba odpravit spoustu věcí, tak jsem tam potřeboval obrousit nějaký rohy a šel jsem tenkrát to železnáctví a řekl jsem, potřebuji takový nějaký železný kartáč, abych si mohl tady obrousit nějakou trubku. A pán říkal, kupte si flexu. Já říkám, co to je? On říká, úlová bruska. Tak jsem si koupil brusku s kolečkama, šel jsem domů, tam jsem obrousil tu trubku a vedle zlou kus dřeva, vůbec nevím, co mě to napadlo. A tak jsem si jako říkal, ale to pěkně brousí, a vybrousil jsem si takovou hlavičku, která vypadala pro lajky třeba jako mikrofon, prostě tyčinka, na konci to mělo kuličku, a říkám, no to je bezvadný, to bych si mohl zkusit udělat i v obličeji. Já vlastně takhle postupně jsem se propracoval, k tomu jsem začal dělat složitější a složitější motivy, a během pár týdnů jsem měl motorový pily a všechno, co vlastně člověk tomu potřebuje. A protože jsem byl covid, měl jsem spoustu času, tak jsem se do toho pustil ve velkým, mám za sebou stovky soch a stalo se z toho prostě jedno takových hobby, no. Takovouhle náhodou.
0: Neskrácené video z rozhovoru Pepy s jeho parťákem Matějem Homolou z kapely Vohnout najdete na stránkách radioblaník.cz a další premiérové povídání opět tuto středu po 16. hodině v našem živém vysílání.

0: počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha jasná a bezvětrná, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, v údolích ojedinilé až 8. Úterní počasí bude i nadále slunečné, převážně čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají až na letních 27 až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 23. Tolik informace o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

Poklidnou úterní noc vám za nás všechny z Blaníku přeje Mirek Téra. Věděli jste, že 26. květnový den patří milovníkům koní? Lépe řečeno, právě tak můžeme vysvětlit jméno Filip, které má řecké kořeny, v naší zemi celkem 47 098 nositelů a to jsou dnešní oslavenci. Svátek mají ale také dívky jménem Filipa, kterých je u nás 32 a také celkem 10 Filipín. Všechny vás zdravím a přeji nádherný sváteční den. Pozdravit musíme také třeba královéhradeckého rodáka, herce Martina Zounara, který se narodil před 59 roky. Tak hodně zdraví. A z literatury si můžeme připomenout básníka Vítězslava Nezvala, který se narodil v roce 1900 a žil do roku 1958, přesněji 6. dubna. To je tedy něco málo z minulosti. Všem dnešním oslavencům ještě jednou blahopřejeme a pro všechny bez rozdílu je už přichystána další porce hezkých českých písniček.

stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

hlavy, hraj klidně dál. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil,

0: počasí.
1: Momentálně je obloha jasná a bezvětrná, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, v údolích ojedinilé až 8. Úterní počasí bude i nadále slunečné, převážně čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají až na letních 27 až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 23. Tolik informace o počasí. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fina je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Jaso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.

0: Hezké časné ráno s nočním blaníkem. Úterý je obvykle den, kdy se náš krajánek vydává na cestu a objevuje pro vás krásy naší vlasti. Není to tak dávno, co vlastík Suk navštívil Moravu a tam mu, kde si v Olomouckém kraji, nedaleko Prostějova, padl do oka zámek Plumlov, o kterém si povídal se zástupkyní Kastelána paní Kateřinou Jenešovou.
1: Tady ten zámek se nachází kousíček od Prostějova a u Podhradského rybníka. Na takové skále stojí vlastně hrad původní, který vlastně už jsou jenom základy, ale v zámek, ve kterém se nacházíme, tak ten stojí na původních hradbách toho hradu.
2: Máte tady taky spoustu akcí i pro děti?
1: Tak tím vlastně žijeme, když to tak vezmu. Tak pro rodiny s dětmi my se jakoby specializujeme. Máme těchto akcí spoustu, ale nejenom tady tyto věci. Máme tady samozřejmě i výstavy různé, spoustu divadel, máme tady různé koncerty, máme tady i historické akce, což je taky pro ty rodiny s dětmi. Takže máme toho opravdu přehršel.
0: Zámek prochází rekonstrukcí a tak se v rámci prohlídky dostanete do jeho poloviny, což jsou ale 3 patra. A to není zas tak málo. Podrobněji se zámkem Plumlov můžete seznámit na našich stránkách radioblaník.cz, kde je uložena celá reportáž a kde najdete i odkaz na internetové stránky zámku samotného. Další cestu krajánka Rádia Blaník tedy sledujte opět dnes v živém vysílání. Tak ať vám s Rádiem Blaník hezky přeje Mirek Téra.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.

Krásný den, je úterý 26. května, svátek slaví Filip a tady je přehled očekávaných událostí. Nejvyšší odpolední teploty v Praze, v části středních a severozápadních Čech, na Plzeňsku a jižní Moravě překročí 31 stupňů. Ve středních a severozápadních Čechách proto platí výstraha na zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Soud se bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Začíná 23. ročník NISA Film Festival, který se uskuteční na 20 promítacích místech v Česku, Polsku a Německu. Potrvá do 31. května. Ve 14 hodin se slavnostně otevře expozice historických kočárů, které má zámek Zákupy zapůjčený z Národního technického muzea. A na brněnském obilném trhu začíná Den brněnských knihoven. Netradiční prezentace více než 20 brněnských knihoven na jednom místě. Letošní ročník se ponese v duchu hesla Jak se dělá knihovna. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

0: Česky.
1: Rádio Blaník.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
7: Dobré ráno, hezké úterý, 26. května jste si pustili Rádio Blaník a před námi je hodinka, kdy si budeme hrát jen a jen hezky česky. Tak si to užijte.
1: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio Blaník.
7: Ale před námi je také den, kdy se pěkně ohřejeme. Ano, dnes si ty kosti skutečně prohřejeme. Teploty do 32 stupňů. Místy to může být i o něco víc, a to na jihu a jihovýchodě. Celý den neočekávejte dešťové přehánky ani žádné srážky. K večeru by ojediněle mohlo zabouřit. Ale teploty do 32, no, čeká nás pěkný pařák.
1: Martin Císař
8: na Rádiu Blaník.
7: Dnes je úterý, tak se podíváme, co nás dnes na Blaníku čeká například o 4. hodiny odpolední. Asi tušíte, ale více na tohle téma za chvíli.
8: Rádio Blaník.
7: Tak hezké ráno, pěkné úterý všem.

0: ale že hraje Blaník po ránu. Je to radost, tak poslouchejte dál.
1: Radio Blaník.
2: Hezky česky
1: s Martinem Císařem.
0: I dnes odpoledne krátce po 16. dopravní expert Rádia Blaník a také mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl u nás ve studiu. A nedávno to bylo o D0.
3: Pražský okruh, tam, kde prakticky denně jsou kolony mezi sjezdem na Barrandov, respektive těmi tunely, co jsou tam a D5, tak začínáme teďka v květnu rozšiřovat. Ale nezačneme hned tou dálnicí, my nejdřív musíme postavit nové nadjezdy, ty mosty, co jsou nad Pražským okruhem, aby se ten širší pod ně vešel. To znamená, to je práce letos, začínáme v květnu a během nějakých 3 let si myslím, že bychom měli mít tu D0 Pražského okruhu rozšířenou, tak aby jsme potom mohli navázat rozšíření D5 na dojezdu. Hlavně bude rozšířený na 2 pruhy sjezd z D5 na Pražský okruh. To si myslím, že o to vám jde nejvíc.
0: Další zajímavé povídání tedy dnes odpoledne. Pokud máte jakýkoliv dotaz, určitě se ptejte. 603 118 118, to je naše SMS brána, anebo studio@radioblanik.cz. Ano, to jsou 2 cesty do vysílání Rádia Blaník. Jak se zapojit do našeho rozhovoru, teď už víte, a my se dál pojďme hezky česky hrát.

0: chvíli půl šesté posloucháte ranní vysílání Rádia Blaník. Aktuální zprávy z domova i ze světa, krátce také o počasí a pak si dál budeme hrát české písničky, které určitě po ránu potěší nejednoho z vás. Ano, hrajeme si jenom hezky česky. Úderem šesté už dobré ráno a kolega Petr Slíva a Adéla Zahradničková. Tohle ještě ale za víc jak půl hodiny. Tak poslouchejte dál mezi pátou a šestou jenom hezky česky. Pro vás.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
3: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia a to nejlepší, cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
12: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
11: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
13: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
14: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
15: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
16: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
17: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
18: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
19: Otestuj Subaru Sedlčany.
20: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
19: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
21: Se špenátem.
22: Se zelím.
21: Se špenátem.
22: Se zelím.
21: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
23: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
21: Více na prodejny Zeman.cz.
1: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
24: Blaník. Dobré ráno přeje Hanka Koterová. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné, zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Podle ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného se jako nejpravděpodobnější jeví, že by televizní a rozhlasové poplatky ze svého rozpočtu platilo ministerstvo kultury. Čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku nezvládli norskou aktivitu a prohráli 1-4. Severané si po 14 letech zahrají čtvrtfinále. A napříč republikou včera padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty vystoupaly nad tropických 30 stupňů. A i dnes bude slunečno a nadprůměrně teplo. Odpoledne se teploty v maximech dostanou na 27 až 32 stupňů, na horách bude příjemných 23. Kvůli vedru platí i výstraha meteorologů před vysokými teplotami a rizikem požáru. Tolik o počasí a hezké úterý přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: Pěkné úterý, hezké ráno, posloucháte Rádio Blaník a my teď míříme do světa sportu.
1: Rádio Blaník. Hezky česky s Martinem Císařem.
0: Česko teď žije hokejem a pomalu se ale blíží mistrovství světa ve fotbale a druhý zápas našich na turnaji proti Jihoafrické republice bude skutečně velkou událostí a v Liberci se chystá také celodenní program. Podrobnosti nám poví náměstek primátora Adam Lenert.
2: Máme to nazvané Liberec fandí Česku před radnicí. Ráno proběhnou turnaje žákovských kategorií základních škol, takzvané U9, třetích tříd, od 13 do 16 hodin a pak bude turnaj kategorie U9 sportovních klubů. Od 16.30 pak proběhne exhibice reprezentace ČR Walking Football a potom přepneme na studio ČT Sport a budeme živě vysílat zápas Česká republika, Jihoafrická republika.
0: A tohle proběhne 18. června, kdy nastoupíme proti Jihoafrické republice. Nicméně tady na Blaníku ještě další české písničky docela a potom dobré ráno. Radio
1: Blaník. Víte, proč jsou sloni tak často v porcelánu?
3: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
1: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
3: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
3: na Rádiu Blaník.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.

vnějšího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

0: Věnování Lenky Filipové na Blaníku. Chvilku před 6 hodinou a už víme, co vás čeká po 6 hodině z Blaníku. A něco málo naznačím. Bude tam Helena Vondráčková, Tomáš Klus a budou i Činasky. Hezky česky na Blaníku i po 6. v úterý 26. května. Teď je 5.53. Radio Blaník.
1: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme 4denní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
6: Radio Blaník, počasí. Radio
7: Blaník. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. I dneska nás čeká slunečno a velmi teplo. Obloha zůstane nadále převážně jasná a teploty dneska vyšplhají na 28 až 32 stupňů. Foukat bude slabý vítr. Toliko počasí, teď už je tu Hanka a ranní zprávy.
2: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Televizní a rozhlasové poplatky skončí do konce roku. Výplata dávek uprchlíkům bude přísnější. Čeští hokejisté po 16 letech prohráli s Norskem.
8: Radio Blaník.
9: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby podle ministra kultury Otto Klempíře po vypořádání všech připomínek. To vychází na polovinu června. Účinný by pak mohl být od ledna příštího roku. Hlavním záměrem je převést financování televize a rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Poslanci si odsouhlasili přísnější pravidla pro ukrajinské uprchlíky. Změní se podmínky pro dočasnou ochranu, čerpání humanitární dávky i získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Pokud návrh podepíše prezident, začne platit od ledna příštího roku. Včelařský kroužek při základní škole Bobrová na Žďársku slaví 20 let své existence a vznikl spíš náhodou, jak říká jeho zakladatelka Ivana Řezničková.
10: Jsme vznikli tak jako spíš náhodou. Paní učitelka tady měla přírodovědný kroužek a přiletěli na zahradu rojvček. Tak se na mě jako na včelaře obrátila, jestli bych s tím něco neudělala, tak jsme ho sebrali, ten roj, a usadili do toho přírodovědného kroužku.
9: Kvůli velkému zájmu už jsou na škole dvě včelařské party a přibližně za 2 týdny je čeká první letošní stáčení medu. Ročně ho získají až 100 kilo.
6: Fandíme hokeji.
8: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
9: Čeští hokejisté na mistrovství světa podlehli Norsku 1-4. Jediným střelcem českého týmu byl Jaroslav Chmelař. Porážka národnímu týmu zkomplikovala vyhlídky pro čtvrtfinále. Dnes musí v duelu s Kanadou uhrát víc bodů než Norové s Dánskem. Jinak se můžou rozloučit s druhým místem ve skupině. Tolik první dnešní zprávy na Blaníku. Už startuje Dobré ráno s Petrem a Adel.
0: Díky, Hani.
8: Dobré ráno, Rádia Blaník.
6: S Petrem Svívou.
0: Dobré ráno, Hanka dneska vešla do studia se slovy bude hit, Cecilko, tak mě napadlo začít to prostě takhle.

0: bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící kladí do stopra.
1: Ano, hit bude dneska, ale i k tomu počasí se dostaneme během toho dnešního rána už za pár minut. A také k účtenkám se dostaneme a to bude ještě dřív. Jak tu účtenku poslat a jak ji vyhrát, jak dostat zpátky peníze na účet, o tom bude řeč už za pár minut. Tohle už je Helena Vondráčková, Lásko má, já Stůňu, vy jste s Bleníkem v úterý 26. května a za dvě minuty bude šest.

0: tě dokola.
1: Nedávno jsme s ním oslavili jeho 40. Tomáš Klus a dokola na Bleníku 3 minuty po 6. hodině. A kdo bude slavit dneska? No, bez pochyby někdo, komu se vrátí peníze na účet.
2: Petr platí vaše účty.
3: Petr platí vaše účty.
1: Každý všední den po 7. hodině tady u nás na Bleníku proplácíme vaše účtenky, to znamená vracíme vám ty vaše peníze, které už jste jednou utratili. A je jedno, jestli to bylo za nákup, jestli to bylo za splátku, jestli jste zaplatili, já nevím, zálohu na dovolenou anebo kroužek pro dítě. Je to jenom na vaší fantazii a na tom, co máte zrovna v peněžence, jaká účtenka vám tam zbyla. Tu nám dejte do SMSky, prostě opište tu částku a za co to bylo, k tomu přidejte jméno, příjmení a odkud jste a pošlete na 603 118 118. Tím splníte vlastně tu první podmínku. Tou druhou podmínkou je poslouchat po 7. hodině Blaník a mít nabitý telefon, protože to funguje tak, že když vám zavoláme, tak si zkontrolujeme, jestli posloucháte. Ta otázka obvykle zní, kdo právě na Blaníku rozpíval. To je taková ta bezprostřední kontrola. Vy nám řeknete jméno, potom je ruka v rukávu, my vám zatleskáme a pošleme vám peníze zpátky na účet nebo do peněženky. V pátek jsme se takhle dovolali do tramvaje a včera pro změnu do autobusu, když jsme chtěli proplatit účtenku za pohonné hmoty. Do toho autobusu jsou ty pohonné hmoty?
4: Ne, to je osobáku.
1: A máte v tom autobusu puštěný Blaník?
4: Ano.
1: A víte, kdo dospíval?
4: Ano, Zagorová.
1: No vidíte, tak dneska už nemusíte jezdit, protože my vám to proplácíme.
4: Děkuju.
1: Máte vyděláno 3312 korun do autobusu. Tak Tomášovi jsme poslali peníze a dneska je pošleme třeba klidně vám už za hodinu. Tak posílejte SMSky a dobře poslouchejte. A když už jste u těch SMSek, i dneska nám posílejte SMSky s dobrými zprávami na stejné číslo 603 118 118. I dneska se o ně s vámi rádi rozdělíme. Tohle už je ABBA. Gimme, gimme, gimme. Je 6 hodin a 5 minut. Dobré úterní ráno.

0: Gimi a Abba v dobrém ránu na Blaníku. Já se ještě vrátím k tomu úvodu dnešnímu. Hits bude Cecilko, jak se pravilo ve slunce seno, a teď nevím, jestli to byly jahody anebo pár facek, ale v každém případě to sedí k dnešnímu dni. Hits bude Cecilko. A jak moc velký hits bude, tak to se dozvíme právě teď.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Dobré úterní ráno, máme za sebou takřka letní den a jak to bude vypadat dnes s počasím, tak to ví Vojtěch Umlauf z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno vám i posluchačům. Je to jednoduché, obloha je zcela jasná, nejčastěji máme teploty mezi 15 a 10 stupni Celsia. Na některých místech se ale ochladilo více, i na hodnoty kolem 8 stupňů, například v Orlických, Jizerských a Krušných horách. Bylo ale místy i chladněji. A to kolem 4 stupňů Celsia. No a vůbec není, že teploty klesly nepřekvapivě v mrazových lokalitách na Šumavě, kde i slabě mrzlo. V Kvildě Perle například naměřili minus žádná celá 80 stupně Celsia.
2: Co ten zbytek dne čeká nás opět léto?
3: Nadále bude slunečno a velmi teplo, tedy jasno nebo skoro jasno, s teplotami od 27 do 32 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách pak kolem 23 stupňů. Máme také vydanou výstupu trochu s nejnižším stupněm nebezpečí právě na vysoké teploty, které mohou překročit 31 stupňů. Tam největší pravděpodobnost tohoto překročení v Praze a jim okolí a také na Plzeňsku a částečně i v Ústeckém kraji. A ještě panuje riziko vzniku a šíření požáru.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Tak jste to slyšeli, tak hlavně dodržovat pitný režim, opalovací krémy po ruce a pokud možno se někam schovat. Činelsky a potkal jsem tě po letech na Blaníku teď v 6 hodin a 10 minut. Dobré úterní ráno.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: Petra Janů a říkej mi v dobrém ránu na Blaníku, jahodová sezona je tady a začíná období, kdy Češi dobrovolně vstávají v 5 ráno a ještě za to rádi zaplatí. Řeč je o samozběru jahod, který už na některých farmách odstartoval a další se přidávají právě teď. Letos první jahodárny otevřely už v druhé polovině května. Hlavní vlna samozběru ale přijde na přelomu května a června. Cena se většinou pohybuje letos mezi 90 až 120 korunami za kilo. Nejčastěji kolem 99 korun a pěstitelé ale upozorňují, že kvůli počasí může být sezóna kratší a jahody o trošku menší, prostě je sucho, je horko. A odborníci radí, kdo chce ty nejlepší kusy, měl by dorazit brzy ráno. Jinak zbudou jen jahody, které už viděli víc lidí než Karlův most v létě. A než vyrazíte, vyplatí se zkontrolovat web nebo sociální sítě farmy. Pole se totiž někde vyzbírá během pár hodin. V každém případě jahodová sezóna je tady, košíky do ruky, vyrazit a na cestu se puste Blaník, protože už za chvíli pro vás budeme mít krátké zprávy. Teď je 6 hodin a 18 minut. Rádio Blaník.
1: Pepovi parťáci na Rádio Blaník. Je to tak, už zítra tady budu mít dalšího parťáka, vlastně parťačku. Bude to ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková a já vám slibuju, že to bude zajímavé. Tak zítra mezi 4. a 5. tady u nás na Blaníku.
2: Pepovi parťáci na Rádio Blaník.
3: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
8: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
7: a poctivé pivo z místních pivovarů.
8: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
7: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
9: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
10: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
9: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
10: Více na herman.cz.
11: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
12: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
15: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
16: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
17: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz
18: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
19: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
20: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
21: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
19: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
22: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
23: Tak co dělá mladej?
24: Ale včera jsem mu málem nařezal.
23: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
25: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
26: Rádio Blaník. Zprávy.
27: Rádio Blaník.
28: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Vláda projedná návrh zákona o veřejnoprávních poplatcích v polovině června. Účinný by mohl být od ledna příštího roku. Praktičtí lékaři budou moct od července předepisovat víc léků. Půjde o téměř 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli pacienti ke specialistovi. Okresní soud v Teplicích se bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Pardubice schválili plánovací smlouvu se společností, která chce na Nové Cihelně postavit multifunkční hokejovou arénu. Pojme 22 tisíc diváků a vyjde na 12 miliard. Tolik krátké zprávy, další za půl hodiny.
29: Dobré ráno, Rádia Blaník
30: s Petrem Slíbou.
0: No a do té doby se podíváme na vaše dobré zprávy, protože i dneska na ně čekáme. Pište nám, co vás potěšilo v poslední době. Odešlete to SMS-kou na 6318 a my to vykřičíme do světa a možná zrovna vás v pátek ve šťastné hodince odměníme balíčkem z našeho e-shopu. Také nás čeká informace o počasí a potom tady mám jeden příběh. Tak o něm za chvíli. Teď Michal David a za 5 minut bude 6:30.

0: Adelka už tady dělá mexické vlny, jak se těší na sobotní konopiště, kde uslyšíte právě i Michala Davida. O vstupenky na konopiště můžete hrát i dneska ve vysílání Blaníku. Už po 8. hodině se dozvíte, kdo je dnešní hvězdou konopiště.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Jak ses měla včera, Adel?
3: Já jsem se měla moc hezky, měla jsem takový klidný, pracovní, normální pondělí, bych řekla.
0: Prostě normální pondělí.
3: Prostě normální pondělí. A já vám něco prozradím. Já totiž každé ráno, když přijdu do práce, tak se Péti ptám, co jeho prst. A dneska mi říká, no počkej si, já o tom udělám vstup. No. Takže Péťo, už jsem se konečně dočkala, co tvůj prst.
0: Já jsem s tím svým ukazováčkem, zlomeným ukazováčkem, jel včera na kontrolu do chirurgické ambulance jedné nejmenované okresní nemocnice. Tak přijdu do té čekárny, zmáčknu si to pořadové číslo, zmáčknu čudlík objednaní, protože jsem byl objednaný, sednu si, za chvíli vyleze sestra a stylem paní Hlaváčové z Blaníku, z Básníku, řekne něco v tom smyslu, kdo mi tady mačká ty objednané? Říkám já, protože jsem objednaný. Ukažte mi lékařskou zprávu. Tak ukážu tu lékařskou zprávu. No, kdyby to aspoň někdo napsal do toho systému. To je strašný, potom za to můžu všechno já. A zavřela dveře, tak já jsem něco prohlásil v tom smyslu, že věnec tady máte vy. Použil jsem teda jiné slovo, ale počkal jsem, až bezpečně zavře ty dveře, protože mám pod sebe záchovy. No pak mě zavolali dovnitř, já vejdu dovnitř. Pan doktor vezme tu lékařskou zprávu a říká, Petr Slíva, Rádio Blaník. Na něho koukám a Česká desítka v pátek. A v sobotu konopiště. Byl nabrýfovaný normálně, tak říkám, a vy jedete na konopiště? Jo, mám vstupenku pro sebe a pro vnučku. No nicméně na můj prst se téměř nedostalo, takže jsme se bavili o Blaníku, o konopišti a mám si nechat dlahu ještě 4 týdny a na kontrolu už nemusím. Tak takhle skončila moje kontrola s prstem. Takže na začátku to vypadalo dost blbě teda, že mě o tam tu nejdřív vyhodí a nakonec to vypadá, že pan doktor jede i na konopiště. Takže zdravíme pana doktora. Já jsem teda chtěl trošku menší dlahu, protože on jak splasknul ten prst, tak už mi z toho ta dlaha padá, tak nemusím si ji koupit, protože to už pojišťovna neproplatí. Protože jak jsem se dozvěděl, tahle dlaha už je můj majetek. Já potom do závěti. Takhle dopadl můj prst, tohle jsou holky a mám ráda. Je přesně 6:30 a dobré ráno.

0: Irene Cara a Fame, když se tady povídáme tak za délku, tak to vypadá, že jsme tady plní historek ze včerejška. Já ještě, abych ukončil tu včerejší historku z té chirurgické ambulance, tak ta sestra, která nejdřív byla taková jako, že na mě vyjela, tak potom úplně zmrkla, už nic neříkala a jenom pronesla. Já ráno poslouchám jiné rádio. Dobré ráno, Radio Blaník. Ale pokud posloucháte to správné rádio, tak teď se dozvíte, jak bude. Já se teda ještě vrátím jednou ke včerejšku, protože včera opět padaly teplotní rekordy. Už ne tak často jako v neděli, ale byly. Na Bolevci v Plzni bylo 30,6 stupně Celsia, v Dobřanech 30,2 stupně Celsia a v Doksanech 30 stupňů Celsia. Jak to bude dneska?
1: I dnes nás čeká tropický den, přesáhnou teploty v maximech tu tropickou třicítku, bude konkrétně 32 v maximech, na horách bude okolo 23, no jinak je to dnes poměrně jednoduché, bude svítit sluníčko, bude jasno nebo skoro jasno. Také panuje stále riziko vzniku požáru, takže pozor na to.
0: No a za chvíli už ty vaše dobré zprávy a v sobotu Konopiště.
2: Konopiště hlásí vyprodáno.
3: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
2: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
3: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
2: Každý všední den.
3: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
2: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonašku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Šetrná vlasová péče na 7. Capilan. Zános C a 2 L. Capilan vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Capilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.capilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Capisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
14: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji.

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Tak slavná věta Emila Zátopka, že je dál pomocí téhle písničky, když nemůžeš, tak přidej a Miraj na Blaníku. Dobré ráno, Radio Blaník. Občas to opravdu nevypadá se světem tak špatně, jak se zdá po 5 minutách na sociálních sítích. Možná se pořád hádáme na internetu, ale v reálném životě si ještě pořád umíme, já nevím, podržet dveře a poradit si cestu navzájem a poslat, já nevím, peníze za vajíčka do kasičky bez bezpečnostní agentury a detektoru lži a tak dále a tak dále. Prostě svět v určité formě nebo v té normální formě je pořád ještě normální a plný dobrých zpráv. A dobré zprávy nám posíláte taky vy. Teď nám před chvílí cinkla jedna do e-mailu.
1: Ano, napsala nám Johana. Nebylo mi úplně dobře, tak mě z práce pustili dřív domů. V paneláku u nás probíhá rekonstrukce a tak jsou všechny vchodové dveře otevřené. Jaké to ale bylo překvapení, když se u nás ve sklepě objevilo holoubátko. Nemohla jsem ho tam nechat, volala jsem, kam se dalo, ale všechny telefonáty mě vedly na jednu záchrannou stanici, se kterou jsem už mluvila a která mi řekla, ať ho dám ven a nechám ho přírodě. No to jsem neudělala a jestli tomuto drobečkovi zachráním život, tak je to to největší, co se mi stalo od začátku roku.
0: Tak držíme palce a moc vám děkujeme za tuhle tu dobrou zprávu a samozřejmě, že i vy postupujete dál do toho velkého pátečního finále, kdy někoho, kdo nám pošle nebo poslal dobrou zprávu, zase odměníme. A vlastně mám pro vás ještě jeden takový poznatek. Dobré zprávy většinou nekřičí. Ty špatné mají titulky, ty dobré často jenom prostě normálně fungují. Takže nenechte se zmást velkými titulkami nebo velkými titulky špatných zpráv a hledejte ty dobré a potom nám je posílejte na 603 118 118. Bengals a Manic Monday teď na Blaníku 3 minuty po 3:15 na 7. Dobré úterní ráno.

0: Bangles a Manic Monday, šílené pondělí, to bylo včera. Dneska už je tady úterý, 26. května. A už pro vás chystáme další ranní 60-minutovku, ve které uslyšíte Hanku Zagorovou. Koukej člověče, dřív než ty uteče. Skupinu Krištof. A budou i opět Aradeček. Hezky česky je na Blaníku i po sedmé a taky se i dnes budou proplácet účtenky. Teď je 6.52. Rádio
1: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Profi voda, s tou se
2: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
4: Zveme vás v červnu do divadla Broadway na limitovanou sérii představení muzikálu Tři mušketýři. V hlavních rolích Vojta Drahokoupil, Linda Finková, Radka Fischerová, Petr Pecha, Bohouš Josef, Tomáš Trapl, Zbyněk Fritz, Martin Pošta a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticketportal.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
7: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska očekáváme oblohu nadále převážně jasnou. A teploměr opět ukáže vysoké hodnoty. Naměříme 28 až 32 stupňů. Foukat pak bude jenom slabý vítr. Toliko počasí. Na řadě jsou informace z dopravy.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Za volantem.
7: Na Praze východ na trase z Mělníka na Starou Boleslav u Křenku zasahuje záchranná služba a policisté u dopravní nehody. Počítejte tu s omezením. Pozor si dávejte na dálnici D4. Na 56. kilometru směr Praha se srazilo osobní auto a nákladák. Zatím se kolona netvoří, přesto tam buďte pozorní. A na D11 na 34. kilometru směrem z Hradce Králové na Prahu nepřehledněte nepojízdné vozidlo. Tolik dopravní servis, teď už jsou na řadě další zprávy.
12: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Slibované snížení sociálních odvodů má opět šanci. Kvůli suchu se zemědělci bojí o úrodu. V Pardubicích vyroste obří hokejová aréna. Rádio Blaník. Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Poslanci budou znovu rozhodovat o snížení sociálních odvodů živnostníků zpětně na loňskou úroveň. Už jednou návrh schválili, Senát jim ho ale vrátil, proto musí hlasovat znovu. Je přitom prakticky jisté, že návrh projde a bude chybět už jen podpis prezidenta. Česko trápí sucho, nedostatek vody pociťují třeba zahrádkáři nebo majitelé studní a na některých místech už přišli zemědělci i o část úrody. Nejhorší situace je v jižních a východních Čechách. Podle meteorologů navíc zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v příštích týdnech mělo vydatněji pršet. Počasí ale nahrává provozovatelům koupališť. Některá už zahájila provoz, jiná právě otevírají. Hygienici začali také s testováním vody v přírodních koupalištích a na většině míst je výborná. Kde být na pozoru, ví mluvčí hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamounová.
15: Pouze v Písníku Bakov nad Jizerou je kvalita vody na stupni 2, což ale znamená pouze to, že se tam rozmnožil fytoplankton a není to rozhodně zdraví nebezpečné. V letošní sezóně bude ve Středočeském kraji sledováno a kontrolováno celkem 44 přírodních koupališť ve volné přírodě.
14: Mapu sledovaných koupališť najdete na portálu koupacivody.cz. Jedna z největších sportovních staveb na světě dostala na pardubickém zastupitelstvu zelenou. Miliardář a majitel hokejového Dynama Petr Dědek může začít s výstavbou multifunkční hokejové haly, která pojme 22 tisíc diváků a vyjde na 12 miliard korun. Tolik zprávy a na Blaníku už pokračuje naše ranní dvojice Petr a Adel.
16: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Jsem viděl plány té haly, tak to vypadá, že z Pardubic bude nové hlavní město. Dobré ráno, 3 minuty před 7 hodinou v úterý 26. května jste s Blaníkem. Zdravíme všechny Filipy, kteří mají dneska svátek. No a jak to vypadá s účtenkami, Adel? Máme jich dost?
7: No já bych řekla, že jo.
0: Pravidelná otázka, pravidelná odpověď. Tak jedné, nebo na jedno číslo z těch účtenek zavoláme už za pár minut a vyzkoušíme, jestli právě posloucháte, a když ano, tak vám vrátíme peníze, které už jste jednou utratili. Bude to taková řeka zázraku, jako tahle. Od Hanky Zagorové bude 7. Dobré ráno.

0: Skupina Kryštof a inzerát v dobrém ránu na Blaníku 7:05.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A na tu skupinu Kryštof se za chvíli někoho z vás zeptám, protože se budou zase proplácet účtenky. Už máme v tomto týdnu jednu proplacenou. Co to bylo včera?
3: Včera jsme propláceli pohonné hmoty za 3312 korun.
0: Tak včera to byly pohonné hmoty, dneska je to něco jiného?
3: Ano.
0: Dobře, je ještě mi neřekneš, viď co? Mm-mm. Tak mi to pošli a já to taky nikomu neřeknu, ale místo toho pustím tuhle tu hudbu, aby nám udělala atmosféru a vytočím telefonní číslo toho, kdo nám tuhle tu SMSku s účtenkou poslal. Nebo poslala? Uvidíme, kam se dovoláme. Tak blbě hned první číslo, pojďme ještě jednou.

0: Máme vytočeno. Výborně. Tak to jsem zvědavý.
1: Sim.
0: Dobrý den, tady je Rádio Blaník a Adela Zahradníčková. Je tam Petra?
1: Ano, ano, dobrý den.
0: Petro, vy nejmíň letíte na Rogalu nebo v raketě?
1: Já jedu po dálnici.
0: Jo, vy jedete po dálnici a posloucháte u toho Blaník.
1: Ano, určitě.
0: A poslala jste nám SMSku?
1: Poslala a ne jednu, hodně.
0: A ne jednu, jste Petra z Kolína. A Adelko, co se v té SMSce píše?
2: Já si tady dovolím teda trošku přečíst část té SMSky.
0: Dobře.
2: Prosím o proplacení účtenky z lékárny. Poslouchám vás každé ráno už několik let. Nikdy jsem nic nevyhrála a chtěla bych to změnit. Tak to nám napsala Petra a chtěla by tady proplatit z lékárny nákup za 9365 korun.
0: Sedí to, Petro?
1: Ano, ano, sedí.
0: Vy jste vykoupila lékárnu?
1: Ne, nevykoupila.
0: Asi toho bylo hodně.
1: Nemůžu věřit. Ano, ano, bylo, no, bylo.
0: Tak Petro, to ukončíme. Kdo dospíval na Blaníku?
1: Zpíval Krištof.
0: Je to tak? A my vám posíláme 9365 korun. Doufám, že máte handsfree a držte se v pruhu hlavně, jo, tou radostí.
1: Moc krát děkuju, opravdu.
0: My jsme si za Adélkou ještě před chvílí dělali legraci, že v pátek jsme se dovolali do tramvaje, včera do autobusu, co to bude dneska a jihle máme další dopravní prostředek.
1: Na dálnici, no. Tak moc vám děkuji, opravdu úplně jsem vyřízená z toho, nevěřím tomu.
0: Šťastnou cestou, Petro, zůstaňte nám ještě na lince, naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naschledanou.
3: Petr platí vaše účty. Každé všední ráno.

0: Sandra, Maria Magdalena v dobrém ránu na Blaníku. Před chvílí jsme proplatili druhou účtenku tohoto týdne. Tak Petro, to ukončíme. Kdo dospíval na Blaníku?
1: Dospíval Krištof.
0: Je to tak? A my vám posíláme 9365 korun. Petře, jsme proplatili nákup v lékárně, co to bude zítra? No, to záleží na vás, co nám do té SMSky, kterou pošlete, napíšete. Taky tam připište tu částku a jméno a příjmení a odkud jste a pošlete na 600 318 118.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Ale sluníčko bude svítit na všechny, nejenom na ty, co vyhráli. A jak moc bude svítit?
3: No, dneska bude svítit hodně. Čeká nás jasno nebo skoro jasno po celý den. Ty teploty budou také vysoko, podobně jako v předchozích dnech. Už teď teploty na některých místech dosahují 20 stupňů Celsia. Během dne se můžou vyšvihnout až na 32. Na horách bude okolo 23 a foukat bude slabý vítr.
0: No a všechno je v pořádku. Tohle už jsou opět Radeček a stejnojmenná písnička 2 minuty před 7:45.
4: Někdy

0: Knoflíky lásky, Iveta Bartošová, Petr Sepeši na Blaníku. Pokud máte doma děti, které chtějí být jednou rytířem, nebo aspoň rozebrat mixer a postavit z něj raketu, tak máme tip na výlet. Na zámku v Holešově totiž běží dvě velké interaktivní výstavy. První se jmenuje Hravý středověk a ukazuje, jak se kdysi žilo na hradech. Děti si vyzkouší úkoly, hádanky nebo obranu hradu a zjistí třeba i to, co lidé ve středověku jedli. Ta druhá výstava ta potěší pro změnu všechny fanoušky legendární stavebnice Merkur, protože na ploše 350 metrů čtverečních jsou stovky modelů, historické vláčky, raritní stavebnice, unikátní sběratelské kousky a tak dále. A nechybí ani robotické ukázky modelů rozpohybovaných elektronikou a vysílačkami. Tak obě výstavy poběží do konce září a dají se navštívit za zvýhodněné rodinné vstupné. Takže ideální plán na den, kdy děti odloží mobil a místo toho budou chtít domů šroubovák, brnění a možná i katapult. A určitě se tam někdy vydá i krajánek. Takže zdravíme Holešov, za chvíli už krátké zprávy a teď je 7 hodin a 20 minut. A o tom krajánkovi to bude i za pár minut, protože dneska vyráží na cesty. Radio Blaník.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
6: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
7: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
8: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
7: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
8: Více na herman.cz.
9: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
13: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
15: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
17: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
18: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
19: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
20: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
21: Blaník za volantem.
22: Na Praze východ na trase z Mělníka na Starou Boleslav u Křenku zasahují záchranáři stále u dopravní nehody. Počítejte tu s omezením. Na Kutnohorsku na výjezdu ze Zruče nad Sázavou směr Slavošov se taky bouralo. Na místě jsou záchranáři a policisté, očekávejte potíže. A pozor si dejte i na dálnici D4. Na 56,5 kilometru směrem z Písku na Prahu došlo k dopravní nehodě. Počítejte s omezením provozu. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou právě s Hankou.
23: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
21: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
24: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Ministr školství Robert Plaga zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace s rodiči a školami a také technické potíže. Zájem o letní dovolenou je letos velký. Válka na Blízkém východě Čechy od nákupu zájezdů neodradila. Při výběru dovolené jsou ale opatrnější a vede Středomoří. Stavba obchvatu Svoru na Novoborsku začne v červnu a potrvá do konce roku. Objízdná trasa povede přes města a obce na Děčínsku a ve Šluknovském výběžku. Čeští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku prohráli s Norskem 1-4. Na závěr základní skupiny večer nastoupí proti Kanadě. Tolik stručný přehled, teď zpátky k písničkám.
25: Dobré ráno, Rádia Blaník
21: s Petrem Slívou.
0: Tak ode mě i od Adélky. Dobré úterní ráno 26. května, ale teď nás zajímá hlavně to, že je úterý, protože úterý to je den, kdy na cesty vyráží krajánek Rádia Blaník a nejinak tomu bude i dneska. Vyrazí už za chvíli, ale ještě ho čeká pravidelná zastávka ve studiu s informací o tom, kam to dneska bude. Více za pár minut, za dvě minuty bude půl osmé.

0: Bílá královna Standa Hložek a Petr Kotwald na Blaníku, a jak jsem říkal, je úterý, den Krajánka.
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Krajánek Rádia Blaník za vámi vyráží vždy třikrát týdně, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu. Dneska je to teda poprvé v tomto týdnu, kam vyráží Krajánek Rádia Blaník, a dneska jim je Vlastík Suk. Vlastíku, ahoj, dobré ráno, tak kam to bude dneska, než nasedneš do auta?
3: Dobré ráno, já vás zdravím. Dneska se nejprve koukneme na Prahu, a to pěkně z výšky. Zamířím totiž prozkoumat Žižkovskou věž. Jednak zjistím, jak je vysoká, kam až dohlédneme, a taky se dozvíte, jaké vyžití tu pro vás mají. Pak zajedu do západních Čech, konkrétně do Plzeňského kraje, a prozkoumám klášter v Kladrubech. Opět se budu hlásit do vysílání, tak jak to máte rádi, jak jste zvyklí, krátce po 14. a po 17. hodině. Tak se budu těšit. Ahoj.
0: Ahoj, těšíme se, v pořádku. Se nám vrať, máš toho poměrně dost, tak si to hlavně užij. Tohle už je Mekyš, Birka a Marta. Co bolí, to přebolí. Na Blaníku 2 minuty po půl osmé.

0: Love Kills a Freddie Mercury na Blaníku v dobrém ránu. Pojďme se na chvíli věnovat dobrým zprávám. Jednu tady mám já. V Bohumíně na Karvinsku se v uplynulých dnech objevil orel křiklavý. Jednoho z nejvzácnějších dravců v České republice zaznamenali pracovníci odboru životního prostředí tamní radnice. Takže myslím si, že orel v Bohumíně, to by mohla být dobrá zpráva, i když já jsem si byl včera zaběhat a kroužila nade mnou dvě káňata a skoro to vypadalo, že si mě spletla s hrabošem. Ale byla nádherná teda. To rozpětí křídel byla krásná. Takže gratulujeme k orlovi. Jaké dobré zprávy nám posílají posluchači?
1: Třeba Zdeňka nám napsala, pro mě je štěstí, tak to jsou moje 5 vnoučat a 5 pravnoučat, kteří chodí každou neděli na odpolední posezení.
0: Děkujeme.
1: Potom přidám Janu, nejlepší zpráva je, že vnuk Vojtišek úspěšně odmaturoval na obchodní akademii.
0: No ještě tomu děláme tečku počasím.
1: Dnes nás čeká, to je taky dobrá zpráva vlastně, dnes nás čeká letní den, teploty až 32 stupňů, na horách bude okolo 23, jinak dnes bude po celý den svítit sluníčko, bude to celkem jednoduché, jasno nebo skoro jasno, foukat bude slabý vítr a stále nám hrozí riziko požáru.
0: A víš, co je taky dneska? Den Drákuly. A o tom to bude za chvíli. Na Blaníku je 7.40.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já,
2: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: Lucie Vondráčková, Radim Flendra, Stanice Svět a teď už Stanice Karpaty.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Dnešní ráno může být trošku nebezpečné, pokud totiž někdo v práci přijde, nebo do práce přijde bledý, nevyspalý a bude se vyhýbat česneku, tak možná slaví Drákulův den. Ten se totiž celosvětově slaví právě dneska. Proč se slaví dneska, Adel?
3: Protože 26. května v roce 1897 vyšel právě slavný román Drákula od Brema Stokera. A tenhle ten svátek vzniknul tedy v roce 2017, protože tehdy uplynulo přesně 120 let od vydání knihy a oslavuje tedy toho nejikoničtějšího upíra všech dob, oslavuje spojení temna, literatury a filmové historie.
0: No u nás, když se řekne Drákula, tak samozřejmě člověku hned naskočí muzikál Karla Svobody. Byla se někdy na Drákulovi?
3: Já jsem nebyla nikdy na Drákulovi, ale viděla jsem to 100krát, 150krát jako dítě na záznamu a já jsem dělala jako malá to, že mě se tam hrozně líbila postava Adriány a já jsem si vždycky pustila tu písničku a jak ona umírá a dávala jsem si takový hadr přes hlavu a dělala jsem, že jsem Adriána, ona tam ta tanečnice, co jí zastupovala, tak měla právě takový bílý něco přes obličej a pak mi rodiče tedy řekli, že to není Adriána, že to je jenom tanečnice, co jí zastupuje, tak jsem to dělala přestala.
0: To je ta chvíle, kdy se to tam mění všechno, že?
3: Ano.
0: Ano, přesně tak. Já jsem viděl Drákulu vlastně několik měsíců po premiéře, premiéra byla tuším v 95., teď si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že to byl 95. No bylo to famózní v tom kongresovém centru pražském a já jsem si nedávno vlastně s tím nejznámějším Drákulou Danielem Hulkou povídal, protože byl ranním hostem. Tak jak se má takhle Drákula po ránu, po 8. hodině, když jsem mu volal?
4: Je to poměrně brzo, kolem 8. ráno, ale jsem zvyklý, protože vozím Rozárku na 9. do školy, takže prostě takhle nějak před tou 8. vstáváme.
0: A zpíváte si v autě cestou?
4: Já ne, ale Rozárka jo.
0: A zpívá si Drákulu?
4: Klidně i Drákulu, ona zpívá všechno možný, někde i Drákulu. Drákulu má ráda, umí ho celý z paměti, takže to si zpívá často poměrně. Hmm.
0: Kdybych vás pozval na snídaní, co byste si dal?
4: To záleží na tom, jestli bych ten den měl nějakou práci, nebo co bych dělal. Když třeba jsem v Krkonoších a chodím po hřebenech, tak si dám snídaní kousíček chleba a jedno vajíčko, protože když mám blíž někam na kopce, tak se předtím nemůžu najíst. Ale když třeba mám až večer představení a mám celý den volno, tak si dám pořádnou snídaní, v podstatě takový brunch. Já mám rád, když člověk začne prostě takovýma lehkýma jídlama tu snídaní a potom postupně se dostane třeba až k těm párkům maslení a takovýmhle věcem.
0: Tak takhle snídá Drákula a takhle zpívá Drákula.

0: Dneska jeden Drákuly a teď vám zpíval ten nejznámější Drákula, Daniel Hulka na Blaníku. A kdo vám bude zpívat v té příští hodině? No, Dalibor Janda. Karel Gott. A taky Činasky. Hezky česky to na Blaníku bude i po osmé. Čeká nás taky pravidelný host na telefonu a hned po zprávách vám představíme dnešní hvězdu Konopiště, která vám může přinést vstupenky na tu sobotní oslavu našich narozenin. Tak držíme palce. Teď je 7.53. Radio
1: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Happy Sport!
3: Půjčovna a Service Call.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
8: Rádio Blaník, počasí. Rádio
9: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska si sebou rozhodně nezapomeňte vzít sluneční brýle a raději se i namažte opalovacím krémem. Očekáváme oblohu nadále převážně jasnou a teploty vyšplhají opět vysoko. Naměříme 28 až 32 stupňů. Tolik o počasí. Na řadě jsou informace ze silnic.
10: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
8: Blaník za volantem.
9: Na Mělnicku za Veltrusy směr na Novou Ves se stala nehoda. Počítejte se zdržením. Na Kutnohorsku ve Zruči nad Sázavou v Kutnohorské ulici u křižovatky s Lomenou ulicí bouralo osobní auto. I tady očekávejte potíže. Na sjezdu z dálnice D8 na Úžice na 9. kilometru směrem z Drážďan jsou v sobě dva osobáky. Počítejte s omezením a očekávejte i kratší zdržení. A na D5 na 24.5. kilometru směr Praha stojí u krajnice nepojízdné osobní auto.
11: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Ministr zemědělství chce kompenzace pro ovocnáře. Celníci řeší nelegální prodej alkoholu na bazoši. Zakoupání na Olomoucku si letos lidé připlatí.
14: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Ministr zemědělství Martin Šebestián osobně požádá Evropskou komisi o finanční pomoc kvůli jarním mrazům. V minulém týdnu už o peníze žádal dopisem. Ovocnáři odhadují, že mrazy způsobily škody až za 1,5 miliardy korun. Úroda podle nich bude až o polovinu nižší, než je pětiletý průměr. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz se začal prodávat alkohol. Za poslední měsíce objevilo přes 40 takových inzerátů, převážně šlo o slivovici. Nelegální prodej domácího alkoholu řeší se serverem celníci a prodejcům hrozí pokuta až 500 000 korun. Cestující v Praze musí od června počítat se změnami na Masarykově nádraží. Kvůli pokračující modernizaci tam vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou dočasně přestanou jezdit. Podrobnosti doplní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
15: Tyto vlaky budou shodně začínat a končit ve stanici Praha Bubny a nebudou zajíždět přes Negraliho viadukt na Masarykovo nádraží. K dílčím úpravám dojde také u linky R42 Praha Poděbrady Kolín. Omezení budou platit do konce letošního jízdního řádu.
14: Já ještě doplním, že napojení na letiště chce Správa železnic dokončit do roku 2032. Někteří provozovatelé koupališť a akvaparků v Olomouckém kraji zvýší ceny vstupného. Kvůli rostoucím nákladům a investicím do modernizace rekreačních zařízení si lidé za osvěžení připlatí i několik desítek korun. A nejdražší bude koupání o letních prázdninách. Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky Petr Slíva.
4: Dobré ráno, Rádia Blaník.
16: S Petrem Slívou.
0: Dobré ráno. Minutu před 8 hodinou. 27 let je letos v Blaníku. V roce 1999 to všechno začalo a taková 27 se musí oslavit.
4: Hvězdy konopiště
16: na Rádiu Blaník.
0: A slavit se bude už tuto sobotu, no kde jinde než na konopišti v přírodním amfiteátru, který k nám prostě patří a slavíme tam ty narozeniny od samotného počátku. A bude to tak i letos. A i letos je vyprodáno, ale neházejte flintu do žita, protože možnost, jak se na konopiště dostat, tady pořád ještě je, protože dvě vstupenky si můžete vyposlouchat. Doslova vyposlouchat, a to tak, když odhalíte v našem vysílání mezi 8 a 19 hodinou dnešní hvězdu konopiště. A dovoláte se jako první po skončení písničky na 800 109 109. A teď ta otázka, kdo je tou dnešní hvězdou konopiště? Napoví vám opět ukázky. Poslouchejte.
17: Fotku, láska.
0: Tak hodně štěstí.
4: Koncert pro všechny bezva lidi.
16: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
18: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
19: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: It's my life a doktor Albán. V dobrém ránu na Blaníku 7 minut po 8 a to už je čas na dnešního ranního hosta na telefonu.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Dnešním ranním hostem na telefonu je člověk, kterého mám moc rád. Jindra Polák z Jelenů. Jindro, ahoj.
2: Ahoj, krásné ráno.
0: Krásné ráno, jaké je pro tebe to ráno?
2: Pro mě je to dobré ráno, tak my máme takový ticho před bouří, protože se pomalu chystáme na letní sezónu a tohle to byl takový poslední z volných víkendů a poslední začátek týdne. A vlastně teďkon ve čtvrtek začínáme urputný a intenzivní zkoušení na první koncerty našeho Jelenfestu.
0: No a ty Jelenfesty, to bude opravdu putovní festival, kdy se nezastavíte. Vy se nezastavíte snad až do podzimu, vy tam toho máte strašně moc?
2: Je to tak, my vlastně jsme to naplánovali tak, aby jsme během 20 zastávek projeli opravdu celou Českou republiku, všechny regiony, protože jsme si říkali, že vlastně už nám chybí za tu půlroční pauzu to setkávání s fanouškama a to hraní samozřejmě. A taky jsme se trošku rozhodli, že vlastně bychom mohli přivést trošku té naší podzimní O2 arény lidem, kteří se tam nedostali. Takže to je takový náš plán na tohle léto.
0: No, co všechno bude v rámci Jelenfestu? Budete tam jenom vy nebo máte hosty?
2: Máme i hosty, vlastně celý je to plánovaný jako taková rodinná akce. Hodně jsme cílili i na děti, protože těch je mezi našimi fanouškama opravdu velký početný zastoupení. Tak jsme si říkali, že chceme udělat něco, kde opravdu by se na ty děti dostalo a bylo by to zároveň samozřejmě pro celou rodinu. Takže v rámci těch Jelenfestů bude i úplně samostatný koncert hned ze začátku odpoledne pro děti, náš Jelení. Potom tam bude pravidelně recital Adély Orlový, což je zpěvačka, která teď s náma už třetí sezónu vlastně vystupuje. Minulý týden vyšlo první solový album, tak tam předvede v akustické podobě svoje písničky z tohohle alba.
0: No, když jsme u té Adély Orlové, vy jste nedávno spolu natočili písničku, vy jste si vypůjčili slavnou písničku od pánu Suchého a Šlitra Toulaví zpěváci, je to tak?
2: Je to přesně tak. My jsme právě přemýšleli, protože jsme chtěli na ty Jelenfesty připravit nějakou písničku, která by byla od nás nová pro děti. A já jsem si vzpomněl na tuhle tu písničku, protože já když jsem byl malý, tak jsme jezdili na chatu a ještě nebyly ty rychlý auta a rychlý silnice, tak babička vždycky nevěděla už, jak nás zabavit v tom autě, takže jsme hráli takovou hru Pějme píseň do kole, já nevím,
0: ale znám, jasně.
2: No, kde se losujou
0: okolo stola, lala.
2: Přesně tak. No a vlastně tahle ta písnička, to mě tam babička naučila a mě se od začátku hrozně líbila, měla pro mě nějaký takový jako zvláštní kouzlo. A takže jsem se na ní teďkon vzpomněl, pustil jsem jí klukům a ty z ní byli úplně nadšený, protože i textově to k nám jde i samozřejmě tou atmosférou. Takže jsme si řekli, že jí vlastně nahrajeme, že jí připomeneme trošku lidem a zároveň, že uděláme takovou soutěž, kdy lidi nám budou moct posílat nahrávky dětí z těch, jak zpívají tuhle tu písničku a my na každou zastávku toho Jelenfestu vylosujeme jedno dítě, který si tam s námi zaspívá naživo.
0: Skvělý nápad, mimochodem skvělá písnička, opravdu se vám povedla, my si ji dáme po skončení tohoto telefonátu.
2: Děkuji moc.
0: Já se ti ještě nakonec zeptám, dám ti otázku, kterou dávám úplně všem. Je nějaká dobrá zpráva, která tě v poslední době potěšila?
2: Že vyšlo slunce.
0: Zaplať pámbu za to.
2: Mě ta zima letos připadla nějaká úplně nekonečná. Já vím, že nebyla, ale pocitově to pro mě bylo úplně nekonečný. Takže to, že vyšlo sluníčko a začalo být hezky a že už se můžeme těšit na tu open air v festivalovou sezónu, tak to je pro mě úplně nejlepší zpráva tohle roku.
0: Je fakt pohodlné, že se člověk už nemusí dopovat tím vitamínem D a že to zařídí to sluníčko samo o sobě.
2: Tak.
0: Ať vám vyjdou Jelenfesty. Jindro, měj se moc krásně, pozdravuj kapelu a my si teď dáme ty toulavé zpěváky.
2: Já moc děkuju, zdravím všechny posluchače a těším se na viděnou v létě. Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Jindra Polák byl dnešním ranním hostem na telefonu. Záznam nebo video záznam tohoto rozhovoru vám za chvilinku, za pár minut přidám na můj instagramový účet Petr Slíva official. A tady je ta slibovaná písnička poprvé na Rádiu Blaník. Jelen a Adéla Orlová a toulavý zpěvák.

0: Jeleni si vypůjčili tuhle písničku od pánu Suchého Šlitra, naspívali ji s Adélou Orlovou a záznam povídání s Jindrou Polákem najdete už na mém instagramovém účtu. Petr Slíva official a jdeme na počasí.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Ta písnička se jmenuje Toulaví zpěváci. Jak to bude dneska s případným touláním? Se nezmokneme?
2: Ne, to určitě ne. Dnes nás čeká teplý letní den. Bude po celý den jasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty opět přesáhnou tu tropickou třicítku. Bude 27 v maximech až 32, na horách okolo 23 a foukat bude slabý vítr.
0: Díky. Tohle už je Erik Carmen a Hungry Eyes. Přesně ve 9:15 na Blaníku.

0: Tady Carmen, Hungry Eyes na Blaníku, tak jaké bude to letošní léto? Předpovědi meteorologů se ještě rozcházejí, ale jisté je, že bude české. Podle nového průzkumu agentury Czech Tourism plánuje letos dovolenou v tuzemsku 77% Čechů. To je výrazně víc než loni. Naopak ubývá lidí, kteří chtějí vyrazit do vzdálenějších zahraničních destinací. Důvodů je samozřejmě hned několik. Peníze samozřejmě, dovolená v zahraničí je pro mnoho rodin stále dražší, ale velkou roli hraje i pocit bezpečí. Kvůli situaci na Blízkém východě skoro třetina lidí raději volí bližší a klidnější místa. A zajímavé je, že Češi letos nechtějí jen prostě někde přežít týden. Trendem jsou delší pobyty, kvalitnější ubytování a kombinace odpočinku, přírody a zážitku. A hodně lidí navíc plánuje objevovat místa, kde ještě nikdy nebyli. A největší hit? Jižní Čechy, Jižní Morava a Beskydy. A možná je to vlastně dobrá zpráva, protože někdy člověk zjistí, že krásnou dovolenou nemusí hledat tisíce kilometrů daleko, ale najde ji téměř pod nosem a rozhodně tam letos nebudete sami. Za chvíli už krátké zprávy, teď je 8:20. Radio Blaník.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
5: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka eShop roku přináší...
2: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
3: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
2: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
3: Když vysavače,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
6: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
7: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
8: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
9: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
10: Blaník za volantem.
11: Pozor si dávejte na dálnici D11 na 16. kilometru směrem z Hradce Králové na Prahu. Srazila se tu dvě osobní auta, jeden pruh je neprůjezdný, kolona má 2 kilometry. Na sjezdu z D8 na Úžice na 9. kilometru směrem z Drážďan bourali taky dva osobáky. Dejte si tam pozor, očekávejte komplikace v provozu. Na D5 na 24.5 kilometru směrem z Rozvadova na Prahu stojí u krajnice nepojízdné osobní auto s defektem, tak ho nepřehlédněte. A na Kutnohorsku ve Zruči nad Sázavou v Kutnohorské ulici u křižovatky Slomenou bouralo osobní auto. I tady dejte pozor. Tolik doprava, jsou tu zprávy.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické

0: Pěkné ráno u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Pro řidiče dodávek v mezinárodní dopravě končí éra absolutní volnosti. Nově budou od července podléhat striktnímu dohledu jako kamiony a dodržovat budou muset i povinné přestávky. Čeští meteorologové přicházejí s novým systémem varování před nebezpečným počasím. V případě hrozící kalamity by novinka měla umožnit efektivněji rozhodovat o preventivních opatřeních. A pak tu mám jednu chuťovku. Od prvního obloženého chlebíčku uplynulo rovných 110 let a protože zakladatel tohoto českého fenoménu pocházel z Ústí nad Orlicí, výročí oslavují v tamním muzeu. Tolik stručný přehled a další zprávy už za půl hodiny.
1: Počkej, slovo mi neutečeš, co na něm bylo?
0: Na chlebíčku.
1: No, na tom chlebíčku,
0: no,
1: na tom
0: představ
1: prvním.
0: Představ si to třeba, jo, tak to nevím.
1: Já vím, co je normálně na chlebíčku, ale co bylo na tom prvním,
0: no,
1: mě zajímá.
0: Já jsem ti teďka chtěla vybarvit nějaký, na který by si měl velkou chuť.
1: Dobře, tak jaký máš nejraději?
0: Já s bramborovým salátem.
1: Bramborový salát, čunčička nahoru?
0: Ano, ano, vajíčko, kyselá
1: okurka. Vajíčko, vajíčka, kyselá okurka. Dobře.
2: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slíbou.
1: Tak až budeš mít narozeniny, nemáš dneska náhodou narozeniny, Hani. Ne, tak dostaneš chlebíček. Dobré ráno, ať už snídáte cokoliv. Dobré zprávy, to je to, o co nám jde v dobrém ránu především. Tak další dobré zprávy nás čekají už za malou chvíli. Za 2,5 minuty bude 8:30, teď Karel Gott.

0: Zůstanu svůj a Karel Gott na Blaníku, tak jsem to přece jenom dohledal. Ten chlebíček, původní velikost chlebíčku byla o něco menší než dnes, během dvou následujících let se pak osvědčil rozměr větší, v této podobě získali oblibu a dělají se tak dodnes a úplně první verze obloženého chlebíčku byla plátek veky, bramborový salát, šunka, salám, vejce a kyselá okurka. A pozor, existuje i jiná verze příběhu, podle které byl úplně prvním chlebíčkem rybí pomazánka a na šikmo seříznuté vejce, tak si můžete vybrat.
1: Blanický dobrometr. Blanický dobrometr.
0: Jisté je, že chlebíček dneska slaví. Když se podíváte do našeho e-shopu, tak tam sice chlebíček nenajdete, ale najdete tam spoustu jiných věcí. Jsou tam trička, jsou tam mikiny, jsou tam naše ikonické modré kloboučky, je tam dokonce blanický nožík rybička, ta slavná rybička s logem Rádia Blaník. Potom je tam kapesní zrcátko, jsou tam ponožky, je tam blanická plátěná taška, hrnek, půl litr a tak dále a tak dále. A my ty věci vezmeme, dáme do jednoho balíku a v pátek zase ve šťastné hodince někoho z vás odměníme za vaši dobrou zprávu. A ty dobré zprávy nám posíláte, jako třeba?
2: Napsal nám třeba Petr z Olomouce, ten je po dlouhé době pracovního života v důchodu a napsal, no ani nevím, co dřív.
0: Děkujeme. Tak hlavně, že je rád, pokud je to dobrá zpráva.
2: Přidám potom Ludmilu ze Zlína. Po dlouhé době jsem zase vytáhla kolo a včera ujela 20 kilometrů, člověk nesmí nikdy přestat.
0: Gratulujeme a děkujeme.
2: A přidám ještě SMS-ku od Rudolfa, ten nás zdraví z Děčína a napsal, doktor dnes řekl, že rehabilitace mi pomáhá a že bude líp.
0: Určitě, děkujeme i za tuhle zprávu. Cokoliv, co vám dělá radost, je u nás jako doma. Posílejte nám dobré zprávy na 603-118-118. V pátek se bude odměňovat. Teď už posíláme Pink a Try. Na Blaníku 3 minuty po půl deváté. Dobré úterní ráno.

0: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
1: No a Hanka je zpátky a podíváme se teda na hokej. Včera jsme byli svědky jedné historické události, neměli jsme z toho úplně radost, tak povídej.
2: Hezké ráno, čeští hokejisté dostali druhou facku na turnaji. Po 16 letech prohráli s Norskem 1-4. A bylo to taky poprvé, co na konci zápasu slyšeli pískot nespokojených fanoušků. Jediným střelcem českého týmu byl Jaroslav Chmelař. Porážka národnímu týmu komplikuje také vyhlídky pro čtvrtfinále. Reálně hrozí stěhování do Curychu a také těžký soupeř v podobě domácích Švýcarů nebo silného Finska. I když jsou naši hokejisté po včerejšku teď rozmrzelí, není čas se zbytečně ohlížet za neúspěchy. Dnes musí s Kanadou uhrát víc bodů než Norové s Dánskem. Jinak se můžou rozloučit s druhým místem ve skupině. Zápas Česko-Kanada začíná přesně ve 20:20. A jak to vidí hokejový trenér a bývalý útočník Jan Čaloun?
3: Já osobně si myslím, že hrát proti Kanadě je obrovská motivace pro každého hokejistu a každý hokejista chce vyhrávat. Samozřejmě porazit Kanadu je těžký, ale myslím si, že se toho podaří. Byť asi ten kanadský výběr bude hodně silný, ale na druhou stranu, když koukám na ten náš výběr, říkám, může to být dravej tým, který bude obrovsky motivovaný.
2: Tolik hokejový speciál, další na Blaníku uslyšíte odpoledne.
1: Tak myslím si, že hokejový Bůh nám dneska musí teda hodně přát.
2: Fandíme.
1: Fandíme.
0: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol.

0: drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Slovenský klín, čínské a bára Hosnedlová na Blaníku a za chvíli už tajemný rok.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: 9. hodina se blíží a s ní hodinový výlet do minulosti. Tam strávíme celých těch příštích 60 minut. Společně s vámi, s vašimi tipy, vašimi vzpomínkami, s písničkami z tajemného roku a taky slovními nápovědami. A jedním filmem, který jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce.
3: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
4: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
3: A jak to, že jde v tom provodu?
0: I tohle bude nápověda, tak už můžete začít přemýšlet, v jakém roce se dneska ocitneme. Více po 9, teď ještě Sabrina Boys na Blaníku. Boys.

0: Sabrina a Boys v dobrém ránu na Blaníku, respektive na jeho konci. Mě teď před chvílí musela, nebo rozesmála jedna věc. Na mé video s Jindrou Polákem z Jelenů na mém instagramovém účtu zareagovala stránka Preparace Karásek, která má jako profilovou fotku vycpaného srdce. Tak být Jindrou možná se trošku obávám. Vítě Vávra vás čeká na Blaníku v té příští hodině. Taky Olympik. A nebo duet Jirky Korna, Heleny Vondráčkové. No, hezky česky to bude i v tajemném roce na Blaníku. Všechno jsou to písničky, které se v tajemném roce narodily a více si řekneme po deváté, kde už to bude i s vašimi tipy a vzpomínkami. Radio
1: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku!
4: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
3: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Tropy budou v Česku pokračovat i dneska. Očekáváme nadále převážně jasno a teploty v maximech vyšplhají až na 32 stupňů. Foukat bude po celý den jenom slabý vítr. O počasí všechno, míříme na silnice.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
0: Komplikace dál očekávejte na Kutnohorsku ve Zruči nad Sázavou v Kutnohorské ulici. U křižovatky Slomenou bouralo osobní auto, očekávejte tu komplikace. Na D11 na 16. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu se srazila 3 osobní auta. Po nehodě stojí na krajnici, provoz je zatím plynulý. Na D6 na 22. kilometru směr Karlovy Vary stojí porouchané vozidlo, dbejte tam zvýšené opatrnosti a pozor dejte i na D5 na 24,5. kilometru směrem z Rozvadova na Prahu, u krajnice stojí auto s defektem.
6: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
5: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Poslanci se sejdou nad zákonem o médiích. Praktici nově předepíšou víc léků. Česko čelí vysokým teplotám a suchu.
7: Rádio Blaník.
8: Pěkné dopoledne, jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová. Vláda projedná návrh zákona o médiích až po vypořádání všech připomínek. To vychází na polovinu června. Cílem je podle ministra kultury Otto Klempíře převést financování veřejnoprávních poplatků na státní rozpočet.
9: Prioritou je zrušení koncesionářských poplatků a ještě předtím budeme jednat s řediteli obou institucí.
8: Nový zákon by měl platit od ledna příštího roku. Ministr zdravotnictví zjednodušuje předepisování léků. Kvůli přípravkům na cukrovku, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvím už pacienti nebudou muset obíhat jednotlivé ordinace a specialisty. Od července smí asi 1000 určitých léků předepisovat praktičtí lékaři nebo pediatři. Karlovarský kraj hostí už 3. ročník festivalu Knihokon. Ten se zaměřuje na fanoušky fantasy, komiksů, her a popkultury, co nabídne prozradí mluvčí knihovny Martina Plecho.
10: Součástí letošního programu bude například kniho cosplay a soutěž o nejlepší kostým, dračí hlídka, deskové hry, virtuální realita, 3D tisk, body painting i face painting, fotokoutek, kreativ svět, knihokonská losovačka, tematické workshopy nebo program pro děti.
8: Knihokon se koná v krajské knihovně ve Varech tuto sobotu. Meteorologové varují před mimořádným vedrem. Dnes a zítra by teploty mohly plošně stoupat nad 31 stupňů. Doporučují dodržovat pitný režim a omezit tělesnou zátěž. Kromě výstrahy před vysokými teplotami zůstává i v platnosti výstraha před požáry. Tím zprávy končí, teď už vyrážíme do minulosti.
5: Tajemný rok a Petr Slíva
7: na Rádiu Blaník.
11: Je to tak, je tady dnešní hledání tajemného roku, připraveny jsou písničky, připraveny jsou nápovědy i telefony. Telefonní čísla jsou 800 109 109, to je ten telefon, na který můžete zavolat, podělit se o své tipy a vzpomínky, nebo to hoďte do SMSky na 600 318 118. Takže vyrážíme do minulosti.

0: rok vašeho života.
1: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.
3: Oh, šeri, šeri.

0: Made in Italia, Ricky Poveri, na Blaníku v tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A v tajemném roce proto, že jste v roce, po kterém pátráme dneska, mohli tuhle písničku slyšet poprvé, stejně jako Holky z Gimplu od Vítězslava Vávry. A tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Bára.
0: Báro, jaký máte tip?
3: Já mám tip 1980.
0: 80, co jste dělala v roce 80? Byla jste na světě, máte mladý hlas?
3: Byla jsem na světě, bylo mi 5.
0: 5 vám bylo?
3: Byly to nejlepší roky.
0: Jo, školka? Chodila jste do školky?
3: Chodila jsem do školky, jezdila jsem s našima na chalupu, běhala jsem s dětskama po venku a
0: s klíčem
3: generace
0: na krku.
3: X měla ještě úplně na háku všechno.
0: Díky moc. Mějte se krásně, Báro, naschledanou.
3: Naschled.
0: Adel, pojďme na první SMSky.
4: Napsala nám třeba Marie z Přepych, tak i dnes zkouším typovat tajemný rok a podle filmu typuji rok 1981. To mi bylo 28 a byla jsem na mateřské dovolené s dcerou Maruškou.
0: Děkujeme.
4: Přidám tip na rok 1980 a ten nám tady poslal Marek z Brna.
0: Díky, Marku.
4: A Věrka typuje rok 1982, napověděl jí Víťa Vávra a napsala, tehdy jsem ještě chodila na základku, ale za 2 roky už jsem byla také jednou holkou z Gimplu.
0: Díky, díky. No tak ta první slovní nápověda. K té filmové ukázce, kterou jsem pouštěl před 9, přidám tuhle.
5: A prosím vás, řeknete nám, abychom ten výbuch nepropásli?
6: To je jednoduché, dívejte se prostě na mě. Já budu stát tady a to je domluveno, že jak já takhle zdvihnu ruku, tak se všichni připraví a jak mávnu...
0: Na apríla tajemného roku má premiéru film Zdeňka Podskalského, natočený podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka, oba si v něm taky zahráli. Trhák!
7: Výplod šílence! Debilní paskvil!
8: Já jsem Díša.
9: To mě nezajímá, člověče.
0: Muzikálový film o natáčení filmu má premiéru v tajemném roce. Trhák jste mohli vidět poprvé. Ale kdy to bylo? 800 109 109, volejte. A nebo pište na 600 318 118. Film, ve kterém si zahráli i Hanka Zagorová s Jurajem Kukurou a zazněla v něm i tahle písnička.

0: Just Can't Get Enough. Jeden z prvních velkých hitů legendárních Depešáků a písnička, která vlastně zní dodnes na každém koncertě Depešáků mezi přídavky. Prostě tohle si nemůžu odpustit.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Tím by asi zklamali spoustu fanoušků, kdyby nezazněla. Tak to byla další hudební nápověda. Už jsme si připomněli film Trhák Zdeňka Podskalského podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka, který měl premiéru na apríla tajemného roku. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jitka od Stříbra. Já bych si chtěla tipnout, že to byl rok 1981.
0: Může být a nemusí. Co jste dělala v roce 81?
2: Byla na druháku ve na zdravce.
0: A podle čeho hádáte? Co vám připomnělo ten rok?
2: Film Trhák, můj oblíbený film.
0: Tak vám děkuji, krásný den do Stříbra, naslyšenou.
2: Těším se na sobotu.
0: No to my taky, uvidíme se tam.
2: Uvidíme určitě.
0: Mějte se krásně, naschledanou zatím.
2: Naschledanou.
0: Tak řeč byla pravděpodobně o našem konopišti v sobotu, pojďme na SMSky.
3: Pak nám napsala Blanka z Černilova, ta typuje rok 1981 a také ji napověděli holky z Gimplu.
0: Děkujeme.
3: Čárku ke stejnému roku tady přidává i Petr se Zuzkou, který typují rok 1981 a napsali k tomu vzpomínku. To jsme se zrovna spolu vzali.
0: Děkujeme, gratulujeme.
3: Přidám ještě jednu SMSku, tip na rok 1982 a ten nám poslala Marie z Bystřan, která zrovna nastoupila po mateřské do práce.
0: Tak 82 taky zapisuju. A jaký tip máte vy? Nenechávejte si to pro sebe, rozdělte se, napište nám na 600 318 118, anebo to rovnou zavolejte na 800 109 109. A tady je další hudební nápověda. V tajemném roce jste mohli poprvé slyšet i tuhle písničku od Elánu, Kaskadér.

0: Kaskader a Eláni.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A další hudební vzpomínka na tajemný rok. Trhák, to byla pro změnu filmová vzpomínka na tajemný rok, protože tento film Zdeňka Podskalského jste poprvé mohli vidět právě v tajemném roce. A tohle jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Suri. Vy jste tam měli otázku, kdy byl který rok, jako hádáme, jo?
0: Ano, hledáme tajemný rok. Jaký rok typujete?
3: 1980.
0: 80, tak to je slovo chlapa. Co jste dělal v roce 1980, že se ptám?
3: Končil jsem střední školu.
0: A kde byla ta střední škola, můžu se zeptat?
3: V Bruntále, střední automobilová dopravní škola.
0: Jasně. Moc vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
3: Jo, naschle.
0: Pojďme na SMSky.
4: Já přidám tip od Toma z Plzně, ten si myslí, že jde o rok 1981 a napsal, tehdy jsem ještě pár let nebyl na světě, ale co píseň, to hit, krásně se to poslouchá.
0: Děkujeme.
4: Film Trhák napověděl Lídě, ta typuje rok 1981 a napsala, to jsem ještě také nebyla na světě.
0: Díky.
4: A Naďa z Mělníka, ta typuje stejný rok 1981 a to je rok, kdy maturovala.
0: Díky. No, vypadá to, že opravdu tajemný rok poslouchají posluchači napříč generacemi. Tak zavolejte, napište, ta čísla jsou stále stejná, volejte na 800 109 109, pište na 600 318 118 a pokud vám zatím nepomohla žádná písnička ani ta první slovní nápověda, tak další písnička a další slovní nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na Rádiu Blaník.
5: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz pro vás máme další zajímavé povídání a rovnou dva díly o Švýcarsku s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. Probrali jsme, jak strávit ve Švýcarsku aktivní dovolenou a taky horu Rigi.
6: Rigi je hora, která se říká Královna hor, protože jak je v tom centrálním Švýcarsku, tak i na břehu jezera. Byla vlastně první, kam se takový ty romantici vydali, jako byl to takový ten první cíl cestovatelů typu GT a Mark Twain a Královna Viktorie. A tak, to bylo oblíbené. A nebyl zase tak dramaticky neschůdnej a vysoký a nádherné výhledy odtud. Takže Královna hor nad jezerem Lucenským s výhledem na 13 jezer.
5: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
7: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
8: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
9: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
10: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
11: Tak hurá na Vysočinu!
10: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
11: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
10: Skály a vyhlídky, co berou dech.
11: Rybníky, jezera i koupaliště.
10: Aktivní zábava i adrenalin.
11: A na posilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
10: Vysočina má co nabídnout.
11: Stačí si jen vybrat.
10: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
12: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
13: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
12: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
13: Více na herman.cz.
14: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
15: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
18: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
19: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
18: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
19: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
20: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
21: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.

0: Tak to byla další připomínka tajemného roku. ABBA, Lay All Your Love on Me. A pojďme na další tipy.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A před nimi se ještě vrátím k českým písničkám, které už v tom dnešním tajemném roce zazněly. Holky z Gimplu, Víti Vávry tady byly. Byl tady Kaskader od Elánu, to je pro změnu návštěva ze Slovenska v tajemném roce, a hráli jsme si písničku Lásko a more, kterou do filmu Trhák naspívali Hanka Zagorová a Juraj Kukura, a ten film jste poprvé mohli vidět taky v tajemném roce. A tady jsou ty další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Ahoj Peťo, tady je Lenka z Lanzorfu po delší době.
0: Ahoj Lenko.
3: A já si myslím, že je to rok 1981.
0: To někteří dneska taky říkají, 81, píšu. Co jsi dělala v roce 81?
3: Chodila jsem ještě na základku.
0: Jo, kam? Ve Lanzorfu?
3: Ne, v Praze.
0: V Praze. A pak jsi se odstěhovala do Lanzorfu.
3: Teďko jsme 2 roky ve Lanzorfu, ano.
0: Tak tam pozdravuji a měj si krásně, ahoj.
3: Taky ahoj.
0: Adel, přihodě SMSky.
4: Máme tady jeden anonymní tip na rok 1980 a posluchačka k tomu napsala: to jsem nastoupila do prváku na Gimplu a píseň od Víti Vávry jsem milovala. Stejně tak film Trhák, byla jsem na něm v kině asi 2x.
0: Děkujeme.
4: Přidám tip na rok 1982 a ten nám poslal Vladimír z Plzně.
0: Díky, Vláďo.
4: A potom je tady ještě jeden tip na rok 1981, tentokrát ten nám poslala Mirka z Čenkova a bylo jí zrovna 8 let.
0: Tak, díky. Zatím to teda vede na počet čárek rok 81, ale je to vofous. Pojďme teda na tu druhou slovní nápovědu. Já začnu jednou znělkou.
5: Člověk zdvíhal svoju tvár k oblohe od chvíle, ako sa stal člověkom. A možno ještě prv. Hvězdy mu boli kalendárom, kompasom i básnickým vytržením. S hlavou hlboko zaklonenou vychádzal pred prach svojho domu, aby sa znovu presvedčil o jednej z mála istôt svojho bytia, že nad ním stále svietia hviezdy.
0: V tajemném roce se totiž v televizi objevil pořad, který se připravoval v bratislavském studiu tehdejší československé televize. Na ten pořad jsme nedávno vlastně vzpomínali v souvislosti s 90. narozeninami jeho dlouholetého průvodce a moderátora astrofyzika a popularizátora vědy Jiřího Grigara. Ten seriál nebo ten pořad, který se objevil v tajemném roce v televizi, se jmenoval Okna vesmíru do Kořán. Tak to byla ta další slovní nápověda. Okno mé lásky, to už je pro změnu písnička od Olympiku, kterou jste poprvé mohli slyšet v tajemném roce, a 800 109 109, to je zase číslo naší studiové linky, kam můžete zavolat a tipnout si, anebo napsat na 600 318 118.

0: Drive Me Crazy a Shaking Stevens. Písnička z tajemného roku.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Jako všechny ostatní, z tajemného roku je taky Trhák. Film Zdeňka Podskalského podle scénáře Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Poprvé jste jej mohli vidět na jaře tajemného roku a poprvé jste v tajemném roce pro změnu na podzim mohli vidět televizní pořad Okna vesmíru do Kořan, který dlouhá léta moderoval Jiří Grigar. A před tou poslední nápovědou ještě další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka Prostějov, abych typoval 81.
0: Tak 81, a co vás přimělo zrovna k tomuhle typu, Jirko?
3: No, tak to byly těch 17-18 let, tady ty písničky na diskotékách.
0: To jste dělal.
3: A taky, no.
0: Krásný den, doprostěvá. No jo.
3: Naschledanou.
0: SMSky, Adel.
2: Napsal nám Jiří z Olomouce, ten na 97% typuje, že dnešní tajemný rok je 1980 a napsal k tomu, v té době jsem měl nástup na vojenskou základní službu.
0: To mě zajímalo, co jsou ta zbývající 3%.
2: Těžko říct. Pak nám napsala Magda z Nasavrk, ta přidává čárku k roku 1981 a napsala, ten rok byl docela obyčejný, chodila jsem do práce a užívala si mládí.
0: Díky, 81.
2: A Kaskadér napověděl Janě z Roudnice nad Labem, ta typuje taky rok 1981 a to jí bylo 18 let.
0: Díky, díky. No a ta poslední nápověda, teď možná budou vzpomínat hlavně Pražáci. 2. dubna tajemného roku se na předmostí Nuselského mostu na severním okraji Pankrácké pláně slavnostně otevřel Palác kultury, dnešní kongresové centrum.
4: Symbolickým přestřižením pásky u vchodu do sjezdového sálu zahájil dnes generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa a prezident republiky Gustáv Husák provoz nového Paláce kultury v Praze.
0: A to je ta poslední nápověda a vy ještě chvilku můžete psát a volat.
1: Tajemný rok
2: na Rádiu Blaník.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
8: Senkor.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
13: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
14: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
15: Šetrná vlasová péče na 7. Capilan. Zános C a 2L. Capilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná

0: Péče s tradicí. Capilan Original, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.capilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Capisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Děláme teď. Jářku, do toho jdu na půl se svou sestrou. Ta nám bude dělat zeď.
1: A záhy ctěný soud napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak bysmet.
0: Tak, tak.

0: platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát Já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, Já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina. O prodělek se zhodně podělíme a máme tu Já na bráchu blues. Jde se na to. 1, 2, 3.

0: Adelka to teď okomentovala slovy, tohle jsem neslyšela snad 20 let. Já mám takový pocit, že tuhle písničku jsme v tajemném roce ještě nehráli, takže zdravíme našeho hudebního dramaturga Dušana Kotoru, děkujeme, že nám ji zařadil. Jiří Korn, Helena Vondráčková, já na bráchu blues.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Písnička z tajemného roku a oba jmenované uslyšíte už tuhletu sobotu na Blanickém konopišti, ale teď ještě chvilinku zůstaneme v tajemném roce. Ve kterém? No tady jsou poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo je tam?
3: Hana Fialová.
0: Hanko, jaký máte tip?
3: Já mám tip 1980.
0: A proč rovna 80? Co vám napovědělo?
3: No, protože v 81. Jiří Schellinger zemřel a on tam hrál.
0: Moc vám děkuju.
3: Ale nevím, mohlo to být začátkem tamtoho, ale já typuji 80. No.
0: A co jste dělala vy v tom roce?
3: Ježišmarja, vlastně 16, chodila jsem na ekonomku do druhého ročníku.
0: Tak vám moc děkuju, krásný den, naslyšenou.
3: Taky, naschledanou.
0: Tak, teď nevím, jestli Hanka typovala rok 80 nebo 81, protože zazněly oba. Pojďme na SMSky.
4: Napsala nám Milena Sturovce, ta podle filmu Trhák typuje rok 1981 a napsala k tomu krásnou vzpomínku. V lednu toho roku jsem oslavila 18. narozeniny. Dostala jsem od rodičů hodinky, které stále nosím a jsou plně funkční.
0: Děkujeme.
4: Olympik napověděl Ivaně, ta typuje rok 1980.
0: Díky.
4: A Zdena ze Sloupna, ta zas přidává čárku k roku 1981. Napsala k tomu, byla jsem na mateřské dovolené s dnes již dospělou úspěšnou dcerou Leničkou.
0: Díky, tak mám poznamenáno a ještě to všechno zhrnu. V tajemném roce 1. dubna má premiéru Trhák. Na podzim tajemného roku má pro změnu v televizi premiéru seriál nebo pořad Okna vesmíru do Kořan, který se vysílal potom spoustu let a byl dokončen takzvaný PAKUL, Palác kultury, dnešní kongresové centrum v Praze. A pokud jste typovali rok
1: 1981,
0: tak jste typovali správně.
1: To byl dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Protože Trhák se sice natáčel v roce 1980, ale premiéru měl opravdu až v tom následujícím roce 81 a o ten nám šlo. Tak to byl dnešní tajemný rok. My se na vás s Adelkou těšíme zase zítra od 6 od rána v dobrém ránu na Blaníku. Budeme rádi, když budete vstávat s námi. Za chvíli už Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A teď teda ještě jedna písnička z roku 1981, Kim Wilda, Kids in America. Na Blaníku.

0: Takhle zněl rok 1981, tajemný rok na Blaníku. A jak dobře víte, my vám hrajeme hlavně hezky česky, třeba Anděla.
1: A proto prosím, věř mi,
0: chtěl... Karla Kryla vystřídá na Blaníku Ilona Čáková. A pohádkový Tomáš Klus.
2: Není to není brzy, projdu houštím každý den.
0: Pořád ještě čerstvý čtyřicátník, tak ještě jednou všechno nejlepší, Tomáši. Hrajeme vám hezky česky a v tom budeme pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut a kousíček už bude 10.
3: Rádio Blaník.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
3: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník. Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska bude obloha dál převážně jasná. Teploty pak opět vyšplhají vysoko. Naměříme 28 až 32 stupňů. Po celý den bude foukat jenom slabý proměnlivý vítr. O počasí všechno, míříme na cesty.
6: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
3: Blaník za volantem.
5: Začneme na Pražském okruhu, který hlásí velké problémy. Pokračuje vlačka z dopravního centra ŘSD.
7: Se zdržením okolo hodiny počítejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzeň, kde budete v nesouvislé koloně popojíždět mezi 77. až 19. kilometrem vlivem velmi hustého provozu. Z tohoto důvodu dochází v tunele Cholupice a Lochkov k bokovému odbavování tunelů.
5: Na dálnici D10 na 41. kilometru směrem z Turnova na Prahu stojí u Kranice porouchané nákladní auto. Podobný problém je taky na dálnici D11, a to na 43. kilometru směrem na Hradec Králové. Stojí tu porouchané osobní auto, tak ho hlavně nepřehlédněte. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a jsou tu zprávy.
8: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Minister školství zastavil testování na základních školách. Reorganizace agentury pro sociální začleňování budí obavy. Zlínská zoo opět otevřela sloní výběh.
9: Rádio Blaník.
10: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Ministr školství Robert Plaga si kvůli letošnímu testování na základních školách předvolal ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Následně povinné testování žáků 5. a 9. tříd zastavil. Školy si stěžovaly na výpadky systému a kritiku vyvolala i část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku. Důvodem je reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby ministerstvo vnitra změny předem projednalo. Stávka může narušit rozpracované projekty ve vyloučených lokalitách. Léto je obdobím dovolených, zatímco lidé řeší kufry nebo letenky, zapomínají ale na zabezpečení bytu nebo domu. Na co si dát pozor, říká ze společnosti Kalkulátor.cz Martin Týnel.
11: Jednou z nejčastějších letních chyb jsou otevřená okna nebo ventilačky. Podobně rizikové je také veřejné sdílení dovolené na sociálních sítích v reálném čase. Pro zloděje je to jasný signál, že byt je prázdný. Rizikem bývá i schovávání klíčů na tradičních místech, například pod rohožkou. Překvapivě nejdražší letní škody, často s nesouvisející s krádežemi, ale s únikem vody. Právě proto odborníci doporučují uzavřít hlavní přívod vody.
10: Právě letní měsíce patří z pohledu pojišťoven mezi nejrizikovější období roku. Kromě vloupání přibývají škody způsobené právě havárií vody nebo technickou závadou. Zlínská zoo znovu otevřela sloní výběh. Po pátečním smutném incidentu, kdy samec Jack napadl slonici Ulu, přijalo vedení zahrady několik opatření. Chovatelé oddělili Jacka od stáda i přes včasný zásah veterinářů. Totiž slonici tolik ublížil, že nakonec svým zraněním podlehla. A tím zprávy končí. U mikrofonu se ale těší Pepa Černý.
0: Je to tak, děkuji, Hanko.
3: Pepa Černý.
9: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za minutku už bude 10, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky, za malou chviličku je tady taky Samira se svým pořadem, proč se říká, co se říká, no a zahrajeme si víc nebo míň, opět pro vás mám balíček od Farma Parku u Toma, tak se připravte, nažavte telefony a hlavně pozorně poslouchejte. Tohle je Michal David, hvězda konopiště, non-stop.

0: Karel Kryl a jeho Anděl na Blaníku.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na Rádiu Blaník.
0: A už je tady naše Samira, to je náš klenot, a ta nám vysvětlí, proč se říká, co se říká. Tak Samčo, my posloucháme.
3: Pokud o někom mluvíme jako o narcisovi, jedná se o člověka, který trpí nadměrnou sebeláskou. Jako Ivánek z Mrazíka, když se díval na sebe, tak se musel pochválit. Jde tedy o přehnaný obdiv k sobě samému a často je spojený i s arrogantním vystupováním. Označení narcis vychází z řecké mytologie a příběh nás zavede za mladíkem jménem Narcisos, který byl neobyčejně krásný a nebyla dívka, která by se do něj nezamilovala. Největší zájem o něj ale měla nymfa Echo, která ho milovala, ale mladíky naprosto ignoroval a city ostatních celkově pohrdal. Žádná mu nebyla dost dobrá. A tak ho bohové za jeho píchu potrestali. Jednoho dne se Narcis sklonil nad hladinu jezera a spatřil svůj vlastní odraz. Okamžitě se do něj zamiloval. Netušil ale, že miluje sám sebe. Nedokázal od obrazu odejít, až jednoho dne do vody spadl a utopil se. Na místě pak vyrostl žlutý květ, kterému dnes říkáme Narcis.
0: Tak jsme zase o něco chytřejší. Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Pozor na koukání do vody. Ale Ilona Čáková, vyloženě letní písnička, Tornéro. Podívej se mi do očí, naposled buď chlap. Posloucháte Blaník, už je úterý. Konopiště se blíží.

0: zase žen.
1: Tomáš Klus, když si tě dívko představím, posloucháte Blaník?
2: Rádio Blaník.
3: Víc nebo míň.
1: A už se to blíží, budeme si zase hrát, přátelé. Mám pro vás, stejně jako včera, stejně jako budu mít zítra, pozítří a popozítří balíček od Farmaparku u Toma. Tento balíček obsahuje jednak tedy rodinné vstupenky, dvě pro dospělé, dvě pro děti, potom takový kelímek, propisku, pastelku, píšťalku, klíčenku a ještě plyšové zvířátko se šátečkem Farmaparku. Já jsem vám chtěl oznámit, že Farmapark má letos spoustu novinek. Jednak má vyhřátou pergolu krásně, kterou vyhřívá sluníčko samozřejmě. No a novinkou je také uniková hra pro mateřské školky. Ztratili se ve Farmaparku koťata, se jmenuje tady ta únikovka. No a pracují tam na dokončení projektové dokumentace pro vytvoření autobusové zastávky. Prostě pořád se tam něco děje, navíc je tam hromada zvířátek. Pokud jste včera poslouchali, tak dokonce víte úplně přesně, kolik jich tam je. No a dneska si budeme hrát znovu. Já dvěma z vás zavolám a vy se utkáte o ten balíček. Ale klíčové je, abyste napsali přihlašovací SMSku. Tak napište prosím na číslo 603 118 118 a napište celé své jméno, odkud jste a potom heslo. A dneska dáme heslo, víte co, když tam bude tu pergolu, tak heslo je pergola. Tak pište 603 118 118 a hlavně potom zvedejte telefony, protože dvěma z vás budu volat. Heslo je pergola, těším se na to.
3: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte. Hrajeme každý všední den u nás na Blaníku.
1: A prosím vás, ještě připomínám, Farmapark u Toma je v Letcích u Plzně. Za chvilku si budeme hrát třeba Queen the Miracle nebo Krištof, život je krásný, jsme Blaník.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Lucka Bíla.
4: Je to tak. Takže 7290 korun za tablet.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
3: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a

0: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Unomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
9: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
14: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
15: Počkej, v čí pr...
14: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
15: To zní hustě.
14: Kde to je?
16: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
17: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
18: Happy Sport!
17: Půjčovna a servis call.
19: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
20: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
21: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou. Přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
22: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-štěpánek.cz.
23: Jde na vás jaro?
0: Na nás taky.
1: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz

0: Krištof, život je krásný.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Život je krásný, když se někdo přihlásí do hry a potom zvedne telefon, což se ovšem teď nedělo. Přátelé, kdo máte zmeškané hovory a přihlašovali jste se, tak to jsme byli my, Rádio Blaník. Ten, kdo to zvednul, to je Eva Šrámková. Evi, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se dneska máte?
3: Dobře, je krása, je počasí, tak to je dobrá nálada.
0: To jsem rád, že to říkáte, protože tady furt všichni remcej, že je vedro, že se těší, až bude podzim.
3: Krásný počasí.
0: Přesně, tak, ať žije léto. Evi, tak prosím vás, máme tady vaší soupeřku, jo. Jmenuje se Denisa a je z Prahy. Deniso, dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Vy se máte taky dobře?
4: Jo, je vedro.
0: Vedro je, no, ale to je dobře, že jo?
4: Ano.
0: Dobře. Tak dámy, jste připravený na to, aby jsme si zahráli?
4: Ano. Jo.
0: Já připomínám, že mám pro vás balíček od Farmaparku u Toma, tak uvidíme, kdo vyhraje a kdo bohužel prohraje, ale u nás se úplně neprohrává, protože i ten, kdo prohraje, respektive ta, která prohraje, tak dostane aspoň CDčko. První bude hádat Eva. Evo, jste připravená?
3: Ano.
0: Tak poslouchejte. Kolik je druhů zvířátek ve Farmaparku u Toma? Rychle.
3: 15.
0: 15 říkáte. Deniso, víc nebo míň?
4: Víc.
0: Víc, jo. No tak Deniso, máte štěstí dneska. Dámy, je jich 35, jo. Takže 15 to jste hodně podcenila, Evi, ale vůbec nic se neděje, tak jste si zahrála, takhle venku je krásně.
3: Nevadí.
0: Já vám navíc pošlu CDčko. Evi, od vás už všechno mám, takže vy můžete zavěsit, mějte se krásně a naschledanou.
3: Taky,
0: naschledanou. No a Evi, od vás už všechno mám, takže vy můžete zavěsit, mějte se krásně a naschledanou.
3: Taky,
0: naschledanou. No a Deniso, vy mi prosím vydržte, já si ještě radši

0: Připomínám, že Farmapark u Toma je v Letcích u Plzně, je tam krásně, jezdí tam naši krajánci, já jsem tam taky moc krát byl a stojí to tam za to, přátelé. Navíc oni mají otevřeno 365 dnů v roce, včetně svátků. To je prostě neuvěřitelné. I když jako Rádio Blaník, jak často myslíte, že hraje? No taky pořád.
1: Víc nebo míň.
2: Tipněte si a vyhrajte. Hrajeme každý všední den u nás na Blaníku.
0: Je to tak, ale hlavně vám hrajeme. Za chvilku zazní na Blaníku písnička, která u nás zazněla jako úplně první v 99. Báječná ženská a Michal Tučný.
2: Hodně povolaných,
1: málo vyvolených.
2: Medaile chtějí všichni, ale uspějí jen ti nejlepší.
1: Budou to naši?
2: Pojďte jim s námi držet palce.
1: Fandíme hokeji.
2: Fandíme naši.
1: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
13: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
13: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
13: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
13: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
15: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy. A navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
19: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
20: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách.
6: Víc výbavy, než čekáte.

0: Tohle byly Rockset na vlnách Rádia Blaník. Vám ale hlavně hrajeme hezky česky a v tom budeme pokračovat. Samozřejmě Hana Zagorová zaspívá.
1: Vás to se dá, noc modra šedá.
0: Dáme si i plzeňské klasické Turbo. A dorazí i Činasky.
2: Na první signální, jak jsem obletěl.
0: A už je dneska klasika. Hrajeme vám hezky česky na Blaníku. Za chvilku počasí, doprava, zprávy. A za 6,5 minuty už bude 11.
3: Rádio Blaník.
4: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
5: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
6: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Blaník, počasí.
10: Rádio Blaník.
11: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska nás čeká obloha převážně jasná. Sluneční brýle si tedy rozhodně nenechte doma a možná se raději namažte i opalovacím krémem. Teploměr opět ukáže vysoké hodnoty. Naměříme 28 až 32 stupňů. O počasí všechno, je tu doprava.
12: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
3: Blaník za volantem.
11: Na nájezdu na dálnici D10 od Mladé Boleslavy na 44. kilometru směr Turnov probíhá údržba zeleně. Doprava je vedená přes nájezd z centra města, dejte si tam velký pozor. Na D10 na 28. kilometru ve směru na Prahu nepřehledněte poruchané osobní auto. Podobný problém je taky na D8, a to na 11,5 kilometru ve směru od Prahy na Drážďany. U krajnice stojí nepojízdný osobák. Stejný problém hlásí taky dálnice D6, a to na 36. kilometru ve směru od Karlových Varů na Prahu. U krajnice stojí osobák, tak ho nepřehledněte.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. V Brně se otevírá nové centrum onkologické prevence. Rekonstrukce pražské Kbelské hrozí dopravním kolapsem.
16: Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Vláda bude dál určovat maximální ceny pohonných hmot. I v červnu budou platit stejná pravidla jako dosud, včetně nižší spotřební daně z nafty. Potvrdila to ministryně financí Alena Schillerová.
17: Dvojicí opatření pak doplní pokračující monitoring marží. K cílem je pohlídat, aby toto snížení občané skutečně pocítili.
16: Průměrné ceny se v poslední době drží pod stanoveným limitem. Litr benzínu se prodává za necelých 45 korun, nafta je o 3 koruny levnější. Nanoplasty narušují přirozenou ochranou vrstvu plic. Hodně jich vzniká v našich domácích podmínkách, jak popisuje vedoucí výzkumného týmu Akademie věd Lukáš Cviklik.
18: Nanoplasty vznikají v podstatě v domácím prostředí z různých plastových prostředků, které máme třeba v bytě, koberce, oblečení. Jakékoliv narušení té složky na plicních skřípkách ovlivňuje její mechanické vlastnosti, takže v podstatě co se tam děje, když dýcháme.
16: A kromě plic se nanoplasty dostávají také do očí. Masarykův onkologický ústav otevírá nové centrum prevence v Brně. Součástí je 7 specializovaných pracovišť, poradna pro zdravý životní styl a moderní technologie, včetně nového CT, magnetické rezonance a mamografu s umělou inteligencí pro rychlejší odhalení nádoru. Prahu čeká výrazné dopravní omezení kvůli rozsáhlé rekonstrukci Kbelské ulice. Oprava jednoho z nejvytíženějších silničních tahů u nás začne už 2. července a potrvá 45 dní. Dopravní experti varují před kolonami nejen v metropoli, ale i na příjezdových dálnicích a ve středočeském kraji. To je ze zpráv ode mě všechno. Užívejte letní počasí a poslouchejte Blaník.
0: Tady túruje nějaký motorista.
16: Slyšela jsem.
0: Motorka asi silná.
3: Pepa Černý
14: na rádiu Blaník.
0: Přátelé, krásné dopoledne. Minutka a půl nám zbývá do 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku je tady Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky. To vypadá, že co Čech to kutil, nebo muzikant, anebo rekordman, však to znáte. No a v této hodině určitě zazní někdo, kdo bude hrát na konopišti. A my dneska čekáme na hvězdu konopiště. Třeba to bude on, nebo ona, nebo ta kapela. No, každopádně turbo na konopišti letos nebude, tak si ho dáme hned na úvod, ať nejste nervózní, ale mějte připravené telefony. Hráč, hezké dopoledne.

0: Norway Dance Band Eldorado, posloucháte Rádio Blaník a před námi jsou zlaté české ručičky. Tentokrát bude hostem Petra Slívy muž, který vždycky, když zvedá prst, tak ho zvedá jako dirigentskou hůlku. Když ona je to vlastně taktovka.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat se zástupcem profese, která tady ve zlatých českých ručičkách, co mě paměť sahá, ještě nebyla. Na lince je Joel Hána. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
3: A Joel je dirigent. Vy jste dirigoval ten 150 člený ansábl Police Symphony Orchestra?
4: Ano, je to tak. Vlastně v Police Symphony Orchestra jsem jako šéf dirigent působil 10 let. Nastoupil jsem tam vlastně v době, kdy orchestr už fungoval 5 let a setkali jsme se tam se skvělým tvůrčím týmem, kdybych rád jmenoval zakladatelku orchestru Petru Soukupovou a tehdejšího uměleckého šéfa Davida Ostružára. A tahle naše trojčlenka tehdy zapříčinila to, že ten orchestr vyletěl do světa a ty projekty, které jsme dělali a vlastně orchestr doposud dělá, tak je o nich slyšet a jsou vidět. Takže rád bych jmenoval třeba zakončení Smetanovy Litomyšle, kde jsme vystoupili s překvapením v podobě francouzské zpěvačky Zas nebo různé open air koncerty v Adržbachu a tak dále.
3: Prostě, milí posluchači, pokud jste do této chvíle nevěděli, co je to Police Symphony Orchestra, podívejte se na YouTube, to je prostě 150 člená banda skvělých muzikantů a zpěváků a rozhodně to stojí za to vidět a slyšet, v tomto případě i vidět. Řekněte mi, co děláte teď?
4: Nebudete tomu věřit, jdu na kosmetiku. Protože samozřejmě jakožto dirigent, tak potřebuji o sebe nejen duševně se starat, což dělám skrze hudbu a jiné, ale i zevnějška. Dirigent prostě musí dobře vypadat a moje žena mě v tom pomáhá, a takže já se jdu normálně starat o pleť.
3: Dobře, tak já se zeptám jinak, co děláte pracovně teď v téhleté době, když už to teda není Police Symphony Orchestra?
4: Ano, pracovně v této době jakožto dirigent, tak jsem zpátky na volné noze, což mi dává volnost a jsem tomu rád, protože jsem teď ještě v nedávné době spolupracoval s Českým filharmonickým sborem Brno, což je zase sborové odvětví trošku jiné, ale bylo to období, které mě dalo dost, co se týče vedení a zase jako poznání hudby samotné. Takže jsem teď na volné noze, ale to, čemu se hodně věnuji mimo dirigování, čemuž jsem se dostal díky dirigování, tak je televizní režie. A vlastně televizní režie v oblasti právě natáčení přímých přenosů, záznamů, koncertů, oper a dalších. Takže zrovna teď připravuju přímý přenos pro Českou televizi z Brna z Petrova.
3: No konec konců, kdo jiný by tomu měl rozumět, že jo, než zrovna vy. V režii vás neuvidíme, ale jako dirigenta vás někde vidět můžeme teď?
4: No teď aktuálně tak připravuju sezony další. Máme domluvený s Moravskou filharmonií, Olomouc a dalšími jinými orchestry ještě.
3: Výborně, budeme se těšit a já moc děkuju za tenhle rozhovor. Mějte se krásně a naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Tak to Péťa zase dokázal. A my si budeme dál hrát, tohle je Patrick Swayze a jeho filmová She's Like the Wind je jako vítr, v ní zpívá. To je volný překlad. Je přesně 11:15, přátelé, a už je úterý. Posloucháte Blaník.

0: Šinasky a první signální. Jaký si to uděláš, takový to máš. Když naladíš blaník, tak si budeš zpívat hezky česky. My tady sledujeme pozorně předpověď počasí na tuto sobotu, protože už se blíží konopiště 30. května a vypadá to zatím výborně, přátelé. Teď teda přišla zpráva, že tu vlnu veder schladí vzduch z Arktidy, což je strašně zajímavé, když si to tak vezmete, že každou chvíli je tady písek ze Sahary, potom přijde vzduch z Arktidy, je to nesmírně zajímavý obor, ta meteorologie. No a jak vypadá ta předpověď v tuhle chvíli? Bude asi tak 24 stupňů Celsia na konopišti. A pokud přijde přeháňka, tak velice, velice krátká a velice, velice jemná. Tak doufejme, že tahle předpověď vyjde a užijeme si to na 100%. Za chvilku Alvaro Soler a taky Tak smeně a Buráky, to je taková, až bych řekl, trampská. Je 11.22, vy posloucháte Blaník.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.

0: kamenolom SHB Bernartice. www.kamenolombernartice.cz.
1: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
2: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
1: a poctivé pivo z místních pivovarů.
2: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
1: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
7: Zveme vás do divadla Broadway na poslední představení muzikálu Mýdlový princ z hitů Václava Neckáře v této divadelní sezóně. V hlavních rolích Lukáš Langmajer, Tomáš Měcháček, Veronika Žilková, Jana Švandová, Milan Peroutka, Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Jitka Boho a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticket Portál.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
10: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
12: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
13: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
14: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz

0: Tohle byli No Name. Co myslíte, budou na Konopišti? No víte, že budou.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blank.
0: Přátelé, tak koho pak dneska hledáme v tom vysílání? Jakou hvězdu? Pojďme si to zkontrolovat. Fotku, láska. Tak co myslíte, jsou to No Name? Ještě jednou. Fotku, láska. Mně to jako No Name nezní. Tady zvoní strašně moc telefonů, ale už se odpojují, už to poznali, že to není skupina No Name. Dneska hledáme někoho jiného. Někoho, komu bych řekl třeba, že by se mohl jmenovat indiánským jménem, ten, co je na Konopišti vždycky. A víc už vám napovídat nebudu, protože už to je dost. Dneska na Blaníku jednou zaspívá. My totiž hrajeme o poslední vstupenky na Konopiště a vy máte předposlední šanci, protože už hrajeme jenom dnes a zítra. Zítra už s tím bude šlus a už se budeme jenom psychicky i fyzicky samozřejmě připravovat na sobotu, kdy vypukne Konopiště. Už jsem vám hlásil, že bude krásné počasí. Těšíme se na vás moc. Já zhruba za hodinku s Ivou vám řeknu důležité. Už jsem vám hlásil, že bude krásné počasí. Těšíme se na vás moc. Já zhruba za hodinku s Ivou vám řeknu důležité informace ke Konopišti.

0: Kutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
1: A my si budeme dál hrát Esence Blaníku, Abba a Hana Zagorová. Už za malou chvilku.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: firmanazážitky.cz.
9: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
15: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Hana Zagorová, rande u zdinářků na Blaníku. Už se nám blíží poledne, koukám, že i Valická předbíhá, ta už obědvá tamhle, vypadá velice spokojeně, moc se na vás těší. No a my si dál budeme hrát, ovšem s jednou takovou malou úpravou. V následující hodině pouze hezky česky. Marie Rotrová zaspívá Řeku lásky. Řeky lásky, kolem nás vydá. Dorazí i skupina Jelen. Až přejde touha a pláč, budu doufat. A zaspívá i hvězda Konopiště, Michal David. Hezky česky vám hrajeme na Blaníku a v následující hodině pouze česká hodinka mezi 12. a 13. To je u nás prostě klasika. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut už bude poledne. Radio
1: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Otestuj Subaru Sedlčany.
4: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
3: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
5: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Máte rádi Blaník, ale občas vám něco unikne?
9: Pojďte si to připomenout na našem webu a sociálních sítích.
8: Navíc tu najdete i to, co se do vysílání nevešlo.
9: Blaník na Facebooku a Instagramu.
8: Je nás tu hodně.
9: A díky vám nás tu bude ještě víc.
8: Děkujeme.
10: Radio Blaník. Počasí.
11: Krásné poledne a pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Čeká nás tropické odpoledne, místy až na 32 stupních. Dodržujte pitný režim. Děti a seniori by do 3 hodiny měli vycházet na slunce. Zítra se nám trochu ochladí, bude maximálně 29, k tomu jasno, polojasno, bez deště. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
12: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
10: Blaník za volantem.
11: Na dálnici D5 na 23. kilometru ve směru na Rozvadov nepřehledněte porouchané auto u Berouna. Na dálnici D4 na 39.5. kilometru ve směru na Prahu probíhají v pravém pruhu práce údržby. Silničáři tu budou do 3 hodin odpoledne, tak je nepřehledněte. A jsou také na výjezdu z Kladna směrem na Buštěhrad do 5 odpoledne. I tady doporučujeme snížit rychlost. Tolik dopravní servis. Teď jsou tu další zprávy, které připravila Monika. My vám přejeme šťastnou cestu bez nehod a krásné odpoledne.
13: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Odbory agentury pro sociální začleňování budou stávkovat. Ve středních Čechách našli velkou množírnu psů. Milovická rezervace v Evropě zabudovala.
16: Radio Blaník.
15: Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily jednodenní stávku. Proběhne v pondělí kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy a chtějí začít spolupracovat. Veterináři odhalili na Mladoboleslavsku množírnu psů. Ani otrlí kontroloři se nestačili divit, když ve zcela nevhodných podmínkách našli 165 psů. Policie, veterináři a úředníci začali ihned s odebíráním zvířat a umístili do náhradních chovů v různých útulcích. Šlo o psy malých plemen. Milovická rezervace slaví úspěch. Stala se součástí programu Evropské konference ekosystémových služeb. V rezervaci žijí velcí kopytníci, kteří jsou velmi důležití, jak říká ředitel organizace Česká krajina Dalibor Dostál.
16: Velcí kopytníci pomáhají s obnovou biologické rozmanitosti a jsou klíčovým činitelem v adaptaci krajiny na změny klimatu a ukládání uhlíku. Kromě toho velcí kopytníci pomáhají s obnovou půdy a jsou důležitou prevencí proti požárům v přírodě.
15: Velcí kopytníci navíc výrazně snižují výskyt nebezpečných klíšťat v krajině. Na severu Belgie došlo k tragické nehodě. Srazil se tam vlak se školním autobusem a na místě je několik mrtvých. Belgický ministr vnitra bez dalších podrobností na síti X vyjádřil soustrast rodinám obětí. Podle médií se v autobuse kromě řidiče nacházelo 7 žáků a také jedna doprovázející osoba. Tolik zprávy Rádia Blaník. A teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
17: Pepa Černý
9: na rádiu Blaník.
0: Tak velcí kopytníci snižují výskyt nebezpečných klíšťat v krajině. Znamená, že já si musím pořídit na chatu kopytníka. Jsem zvědavý, kde ho budu schánět. Přátelé, krásné skoro poledne, za minutu a kousek už je to tady. My si dál budeme hrát, ovšem pouze hezky česky, protože mezi 12. a 13. nastává na Blaníku česká hodinka. Za malou chvilku si budeme povídat o zdravotním pojištění a v této hodině dojde na důležité informace o konopiště. Pokud máte lístky nebo se je chystáte teďka vyhrát, tak prosím pozorně poslouchejte, protože to budou opravdu důležité informace, bez kterých si ten koncert možná neužijete tak dobře, jako když poslouchat budete. Petr Novák, Co je to láska, to je první píseň této hodiny. Dobrou chuť, pokud právě obědváte s Blaníkem.

0: Úžasná Lenka Filipová, zamilovaná na vlnách Rádia Blaník. Dneska mají svátek všichni Filipové, tak jsem zařadil tuhle písničku. Moc Filipů nehrajeme, to je pravda. Ale teď se podíváme na to zdravotní pojištění konkrétně u ČPP, tedy České podnikatelské pojišťovny. Konkrétní čísla související s plněním u závažných onemocnění přiblíží manažerka životního pojištění ČPP Jitka Urbaníková Volná.
1: Onkologické diagnózy jsou podle dat České podnikatelské pojišťovny vůbec nejčastějším důvodem výplaty plnění u pojištění závažných onemocnění. Připadá na ně zhruba 66% vyplacených prostředků. Přibližně polovina případů je hlášena už v raném stádiu onemocnění. ČPP proto připomíná důležitost prevence a nově od dubna u Neonu Life zjednodušuje definici onkologického onemocnění.
0: A pozor, Česká podnikatelská pojišťovna nově proplácí i léčbu lymské boreliozy. Tak se mrkněte na jejich webovky, tam se dozvíte úplně všechno. A my bychom měli zahrát nějakému Filipovi, ale jakému? No tak třeba Filip Rožek. Filip Rožek, to je páníček psa Gampa, psa, který naučil lidi žít. Tak si dáme tuhle, protože to nevzdám pro Gampa a pro jeho páníčka Filipa. Všechno nejlepší, pánové.

0: Přátelé, tohle byl Fleret a Zafúkané na vlnách Rádia Blaník.
1: Pepovi parťáci.
0: Zítra se to opět stane, přátelé, já tady přivítám dalšího parťáka, teda, pardon, tentokrát to bude parťačka a bude to sama ředitelka nadace Tomáše Bati, paní Gabriela Končitíková. Budeme spolu mluvit hlavně o oslavách 150 let od narození Tomáše Bati, to je jasné, protože tím letošní rok doslova žije, jednak teda 150 let Tomáše Bati a potom 100 let Hurvínka, to jsou taková dvě velká výročí. Tak poslouchejte zítra mezi 4. a 5. Blaník, protože si budeme povídat s paní Gabrielou Končitíkovou a bude to strašně zajímavé. No a poslouchejte dál Blaník, protože za chvilku si budeme povídat s Ivou Leckou o Konopišti a o tom, co je úplně nejdůležitější vědět, pokud se na ten koncert chystáte, abyste si ho užili. Do té doby Marie Rotrová, Jelen, Xindl X, Michal David, Kolu pijeme kolu a tak dále. Jsme Blaník.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
2: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Dámy a pánové, tady Martin Stránský. Věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
11: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
11: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
14: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
15: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
16: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
15: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
17: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
18: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

0: Michal David, hvězda Konopiště na Blaníku. Další hvězda Iva Lecká naproti mě, taky na Blaníku. Ahoj, Ivi.
1: Hvězda, děkuju, to je milé.
0: Ivuško, já jsem slíbil, že přineseme důležité informace pro všechny naše posluchače, kteří se chystají na Konopiště. Informace, bez kterých si koncert užijí o trošku méně, než když je teď uslyší. Tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak přátelé, máme nový systém parkování. Přidali jsme 1000 parkovacích míst a zavedli možnost jejich předprodeje. Bližší informace najdete na našem webu a pozor, velice důležité upozornění. Letos, bohužel, nemůžeme umožnit parkování karavanům, aby nezabírali místo ostatním návštěvníkům. Bohužel, celková kapacita parkování je na Konopišti omezena. Karavany, prosím, nechte doma, jo? Žádné karavany. Jinak všechna vyhrazená parkoviště otevírají až v den koncertu, tedy v sobotu, teď 30. května v 7 ráno.
1: Tak, no a pokud můžete, použijte veřejnou dopravu. Já jsem loni jela veřejnou dopravou, bylo to skvělý. Ušetříte nervy, čas i peníze. Letos jsme navíc ještě posílili bezplatnou kyvadlovou autobusovou dopravu z Benešova na Konopiště.
0: No a taky zpátky, z Konopiště do Benešova. Ano. Potom až to skončí, samozřejmě, až dospívá Michal David, ten bude poslední. Už máte rozpis i na našem Facebooku, na webu jsou veškeré informace, přátelé, připravte se letos. Stejně jako loni, platba občerstvení přes čipy NFC Tron, doporučujeme. Nabijte si čipy předem, ať nečekáte na místě ve frontě, kdo to loni zažil, tak ví a už je poučen, že to doporučujeme. Nabijte si čipy předem, ať nečekáte na místě ve frontě, kdo to loni zažil, tak ví a už je poučen, že to má udělat, předplatit si to

0: bývají záchranáři a složky IZS.
1: No, jako vždycky, my samozřejmě žádný déšť neočekáváme, ostatně předpověď počasí hovoří jasně, bude nádherné počasí, ani úplně vedro, ani žádná bouřka by neměla být. Takže prosím vás, hlavně ani neuvažujte o tom, že byste si brali deštníky.
0: Ne.
1: S tím vás tam stejně nepustí, jo. Ideální je taková malá, v kuličce se to prodává. Myslím si, že i na webu to máme v e-shopu, takovou tu pláštěnku i vy, víš?
0: Jo, pláštěnka
1: je skvělá.
0: Jistě, to je skvělý, no. to je módní doplněk.
1: No a nejdůležitější, jedna z těch nejdůležitějších věcí, voda, občerstvení, vůbec nic není potřeba si brát sebou, na místě bude letos dostatek stánků, jak s nápoji, tak s občerstvením. Jediná výjimka je jedna půllitrová lahev vody, tu můžou i vy, viď?
0: Jo, tu můžete, takhle, tu musíte, protože abyste tam dojeli a nebyli dehydrovaní, že?
1: No. A prosím vás, my budeme s Ivou vysílat tam ve studiu od 13 do 15 hodin, tak se stavte a...
0: Pokecáme.
1: Přesně tak, dáme kus řeči. Přátelé, mám tě rád.
0: Cože?
1: Mám tě rád.
0: Cože?
1: To budou zpívat Damien.
0: Jo, takhle, já už se lekla. To nehrozí, viď?
1: Hele, a Ivi,
0: co?
1: Je to tvá vina.
0: No, vidíte, Olympic. Je to tady.
1: Za chvilku posloucháte Blaník.
2: Jsme Blaník a hledáme hvězdy Koropiště.
3: Pojďte je hledat s námi.
2: A můžete na tom královsky vydělat.
3: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
2: A to navíc zcela zdarma.
3: Koncertuje mnoho.
2: Koropiště jenom jedno.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
2: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý betón ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
15: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
16: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až

0: 10% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: To byly Olympici a je to tvá vina. 13. hodina je před námi, za chviličku pokračujeme a samozřejmě odstartujeme symbolicky tedy odpolední vysílání a hned s písničkou, kterou miluju. Cítíte, jak ta písnička vyzařuje pohodu, no to je nádhera. Tak za chvilku si ji dáme. Potom Katapulty. A taky Kometa a Jarek Nohavica.
1: Spatřil jsem kometu, byla jak relief.
0: Hezky česky i po 13. Tak zůstaňte s námi. Za chvilku počasí doprava a další zprávy. A 13. je tu za 6 minut. Radio
2: Blaník. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz
3: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum. Po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
7: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
6: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Radio Blaník. Počasí. Radio
11: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni v údolích kolem 10. Zítra pak čekejte většinou jasno až polojasno, jen přechodně oblačno, ale beze srážek a v odpoledních maximech naměříme 26 až 29. Sem tam zafouká silnější vítr.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Blaník za volantem.
11: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu, kde přesně ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
16: Kolona vozidel z důvodu hustého provozu komplikuje provoz na Pražském okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště. Počítejte, že budete popojíždět od Jesenice po 16. kilometr. Může docházet k blokovému odbavování v tunelu Cholupice a Lohkov.
11: Pozor dejte na Berounsku v Chyňavě, bouralo tam osobní auto s dodávkou, zasahují tam záchranáři a provoz je omezený. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod. Teď jsou tu další zprávy.
17: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
19: Církev opět vystaví lebku svaté Zděslavy. Češi za letošní dovolené zaplatí víc. Moskva žádá propuštění českého velvyslance.
6: Radio Blaník.
19: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Lebka svaté Zdislavy bude vystavena jen při sobotní pouti. Ta se uskuteční v bazilice v Jablonném v Podještědí. Pak bude relikvie uschována do trezoru a později do hrobu v kryptě. Zloděj lebku ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali. Letošní cesta na dovolenou se Čechům prodraží, a to kvůli válce v Íránu. Rodina jedoucí autem do Chorvatska zaplatí za palivo až o 1200 korun meziročně víc. Ještě víc ale podle analýzy společnosti XTB prodraží letenky. Moskva si předvolala českého diplomata Jana Ondřejku. Důvodem je zadržení ruského duchovního. Podle ruské státní agentury TASS tam strávil 10 minut. Rusko požaduje jeho okamžité propuštění a ukončení pronásledování ruské pravoslavné církve v Česku. Areál v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku nabídne nová parkovací místa. Ta budou určená pro obytné vozy a co dalšího tu nabídnou, dodává ředitel lipenského areálu Matěj Kratochvíl.
7: Připravujeme doplnění
13: uvolnění v Království lesa, kde bude nově kuličková dráha pro naše klienty. Vzniká nový skill centrum pro cyklisty, které bude vlastně tam, kde ti, kteří Lipno znají, vědí, že je tam Fox Park v zimě, tak tam vznikne vlastně skill centrum pro malí děcka, který se tam budou seznamovat s tím, jak jezdit na bajku.
19: Provozovatelé věří, že rekreanty neodradí ani nižší výška hladiny Lipenské přehrady. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Iva Lecká.
2: Iva Lecká
18: na Rádiu Blaník.
0: Tak krásný dobrý den ještě jednou. I nadále nám panuje letní počasí, týden plyne svým vlastním tempem. No a na Blaníku právě teď startuje úterní odpolední vysílání. A uděláme si to hezký, no jak jinak. Už za chvilku se vypravíme do divadla. Tentokrát ale budete moci vzít na představení i dvouleté děti. O co se jedná, na co můžete vyrazit a kam, dozvíte se za chvíli. Ale teď už si dáme moji oblíbenou, mistr Karel Gott a Pábitelé.

0: katapulti a někdy příště na Blaníku. Za 5 minut bude 14:45. Já jsem slíbila, že se podíváme do divadla, vypravíme se konkrétně do Plzně, protože tamní divadlo Alfa uvádí představení pro ty úplně nejmenší diváky, dokonce pro 2leté děti. Umíte si to představit? Podrobnosti nám teď poví tamní dramaturgyně Petra Kosová.
1: Pro ty nejmenší děti to chce opravdu oslovit i specialistu na tuhle skupinu, i speciálního výtvarníka, který s tím umí pracovat, a také herce, aby byli schopni té interakce neustále a nepředvídatelné s tímto typem publika. A tentokrát se vydáme na dobrodružnou cestu, budeme objevovat, kde všude světlo se tajemně nebo netajemně ukrývá od rána až do večera.
0: Zní to zajímavě, no a slavnostní premiéra se koná už tento pátek, tak držíme palce, ať má úspěch. A my už se vracíme k písničkám. Za chvilku Elani, ale teď Taylor Swift.

0: Lighthouse Family High na Blaníku, 21 minut po 13. Krásné odpoledne. Tak, milí hokejoví fanoušci, sledujete, fandíte, máme pro vás další informace, je tu Monika Holubová.
1: Fandíme hokej.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
3: Hezké odpoledne, hokejová reprezentace dnes zakončí základní část turnaje proti silné Kanadě. Do utkání nastoupí po nepříjemné porážce s Dánskem, které nám dalo vyloženě lekci z hokeje. Podle kapitána Romana Červenky tým nedává góly a dělá špatná rozhodnutí. Jak doplnil trenér Rulík, ale i další hráči, chybí lehkost a propojení útoku s obranou. A jak vidí naše šance proti Kanadě mistr světa a olympijský vítěz Jan Čaloun?
4: Samozřejmě porazit Kanadu je těžký, ale myslím si, že se to podaří. Byť asi ten kanadský výběr bude hodně silný, ale na druhou stranu, když koukám na ten náš výběr, říkám, že to bude dravý tým, který bude obrovsky motivovaný.
3: Podle Rulíka se pokusí v utkání proti Kanadě, která se 17 bude vede tabulku skupiny a připravit na blížící se čtvrtfinále. Čeští hokejisté nastoupí do závěrečného duelu před vyřazovacími souboji od 20:20 a pokud s Kanadou neuspějí, čeká je přesun do Curychu. Jestli se do brány vrátí brankářská jednička Josef Kořenář, zatím trenéři nepotvrdili. Chytat měl už proti Norsku, ale byl zdravotně indisponovaný. A ještě přidám dnešní program. Aktuálně se hrají dvě utkání. Norsko vede ve druhé třetině 1:0 a Maďarsko prohrává s Lotyšskem 0:3. Tolik hokejový speciál, další bude před 17:30.
2: Fandíme hokeji.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, sesta k nám.
8: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
9: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
8: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
9: Více na herman.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
12: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
16: Zveme vás v červnu do divadla Broadway na limitovanou sérii představení muzikálu Tři mušketýři. V hlavních rolích Vojta Drahokoupil, Linda Finková, Radka Fischerová, Petr Pecha, Bohouš Josef, Tomáš Trapl, Zbyněk Fritz, Martin Pošta a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticketportal.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu Fidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
19: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
17: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
20: Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
21: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
22: Počkej, v čí pr...
21: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
22: To zní hustě. Kde to je?
23: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
24: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
25: Happy Sport!
24: Půjčovna a Service Call.
26: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor! Dodáváme drážní kamenivo a kamenivo pro vodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
27: Tak co dělá mladej?
28: Ale včera jsem mu málem nařezal.
27: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
29: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Tak to byl Kuba Smolík, Můj kůň a hřích. Ano, Kuba Smolík, hvězda letošního Konopiště.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaní.
0: My tak trochu říkáme Kubovi inventář, protože je tam pravidelně na tom Konopišti, ale je to proto, že ho milujete, že ho máte rádi a on miluje vás. A i letos 30. si užijete Kubův koncert. No a teď v tuto chvíli já jsem uvolnila naši linku 800 109 109 a to z jednoho prostého důvodu, že vám chci udělat radost. A už to tady bliká a já jdu na naší linku. Prvního na lince beru. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Kdo pak je tam?
2: Karel.
0: Karel, a odkud?
2: Jindřichův Hradec.
0: Jindřichův Hradec, tak zdravím do jižních Čech. Vidíte, o víkendu tam jede můj muž, strašně se tam Češ těší. Tak, Karle, máte dvě vstupenky.
2: Super.
0: Jo? Teď mi řekněte, vezmete někoho sebou, kdo to bude?
2: Kamaráda.
0: Kámoše, jasně, no jo, kámoše. No tak je to jedno, že jo, samozřejmě koho si sebou vezmete, důležité je, abyste si to užil. A řekněte mi, je tam někdo, kdo je vašemu srdci tak jako nejbližší z těch interpretů, kteří budou letos vystupovat?
2: Asi ten Kuba.
0: Jasně, Kuba Smolík, no vidíte, tak to jsme se vám trefili i písničkou v našem playlistu. Tak Karle, gratuluju ještě jednou, těšíme se na vás tuhle sobotu, vydržte mi na lince, domluvíme podrobnosti.
2: Díky.
0: Karel není moc mluvný, že? To nevadí. Lístky má, to je důležité, koncert si užije. No a na vás, na které se teď nedostalo, tak dobrou zprávou je, že tu ještě nějaké lupeny máme, tak to zkoušejte dál, třeba to klapne.
1: Koncert pro

0: Rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z Vonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
1: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu Krušovice.

0: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
1: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
1: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
15: Dali byste si detektivku, starou českou detektivku? Pak dnes rozhodně sledujte televizi Seznam. Na počátku celé kauzy stojí anonym, pak už se můžete nechat unést poutavým příběhem filmu Zatykač na královnu, kde excelují Regina Rázlová, Vladimír Menšík, Jiří Lábus a další. Začínáme už dnes ve 20 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: Petr Muk a Tančíš sama a 13.53 je přesný čas, takže za chviličku nás čekají další zprávy. Podíváme se na počasí, to vyhlíží velmi slibně a mrkneme se taky na silnice, jak nám jezdíte. No a potom si dáme další odpolední písničky, třeba od Krištofů. Přidám i Lucku Bílou a Pepu Vojtka a Zítřejší ráno. A Hop a Trop a Tři kříže.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo dopíše.
0: A každý si najde tu svoji oblíbenou, svoji milou, u které bude zpívat, možná trošku si pobrukovat, možná si i tančit. No, nechám to na vás. 14. tady za chvíli, tak zůstaňte s námi. Radio
2: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít většinou jasno až polojasno, přechodně oblačno, ale bez srážek. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 26 až 29 stupňů a místy zafouká silnější vítr v nárazech rychlostí 55 km v hodině.
11: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
9: Blaník za volantem.
10: Kolona je na Pražském okruhu, kde přesně ví Petra z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Kolona vozidel z důvodu hustého provozu komplikuje provoz na Pražském okruhu od dálnice D1 ve směru na letiště. Počítejte, že budete popojíždět od Jesenice po 16. kilometr. Může docházet k blokovému odbavování v tunelu Cholupice a Lochkov.
10: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy.
13: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Opozice chce ve sněmovně řešit Babišův střet zájmů. Česko čeká na kompenzace za škody způsobené mrazy. V Brně testují speciální jízdní řád.
16: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Evropská komise žádá české úřady o informace v kauze střetu zájmu premiéra. Týkat se to má opatření, která byla přijata v souvislosti se zabráněním střetu zájmu Andreje Babiše. Pokud to nebude vyřešeno, tak žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí. Na řešení Babišova střetu zájmu se chce ptát ve sněmovně také opozice. Česko věří v dostatečnou pomoc v souvislosti se škodami po mrazech. Ministr zemědělství Martin Šebestián doufá, že od Evropské unie přijde finanční pomoc ve výši alespoň jedné čtvrtiny škod. Ty začátkem jara pustili hlavně ovocnáře, šlo až o 0,5 miliardy korun. Statečné psí srdce pro rok 2025 zná své vítěze. Hrdinové, kteří změnili lidské osudy a zachránili životy, byli za své činy oceněni v centru Prahy. A byl u toho i náš reportér Radek Barkman.
17: Hezký den. V historických prostorách Písecké brány byly vyhlášeny výsledky ankety Statečné psí srdce. Oceněno bylo v rámci 16. ročníku celkem 5 psů, kteří v průběhu loňského roku zachránili v různých situacích, například pročesáváním náročného terénu, lidský život. Slavnostního ceremoniálu se v roli předávajících účastnili například herec Ondřej Vetchý nebo olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. Z Písecké brány Radek Barkman.
16: Dopravní podnik v Brně testuje na zastávce elektronickou náhradu jízdního řádu. Zařízení s LCD panelem zobrazuje nejen klasický jízdní řád, ale také online odjezdovou tabuli. Na panelu je ještě místo pro aktuální dopravní informace a také pro marketingová sdělení dopravního podniku. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Iva.
18: Iva Lecká
19: na Rádiu Blaník.
0: No a se mnou za chvíli taky krajánek Vlasta Suk, který se dneska vypravil na Žižkovskou věž v Praze. Taky přihodíme dobrou zprávu, naťukneme už Den dětí a podíváme se na letošní dovolené, kde budou Češi trávit léto. My to víme a povíme. Ale teď už Krištof hezky česky na Blaníku. Za 2 minuty bude 14 hodin.

0: Zítřejší ráno, na to se musíme hezky vyspat, ale teď je odpoledne. Úterý 26. tohle byly Lucie Bílá a Pepa Vojtek, no a my už míříme za naším krajánkem.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: A dneska je to samozřejmě Vlasta Suk, tak já Vlastíka zdravím, ahoj a povídej.
2: Krásný den, milí posluchači Rádia Blaník, já se hlásím z Prahy, ze Žižkovské věže. A my si teď projdeme taky tady s paní Viktorií Line z marketingu, dobrý den.
3: Dobrý den, těší mě.
2: Prozraďte posluchačům, jak je věž vysoká, co tam je?
3: Věž je teda 216 metrů vysoká, je to nejvyšší budova v Praze a z vyhlídky můžou vidět 360 stupňový výhled, je vidět až 10 km daleko, když je dobrá oblačnost a máme tady minigolf. Letní divadlo, máme tady v zimě kluziště tady v parku, máme tady několik restaurací, bar a také jednopokojový hotel.
2: Když se koukáme ven na Prahu z té vyhlídky, tak je to opravdu uchvatný pohled. V jaké výšce se nachází ta vyhlídka, v jakém patře a co mohou posluchači vlastně konkrétně vidět třeba?
3: Tak vyhlídka se nachází ve 93 metrech nad zemí, je to třetí patro, jak my to tady označujeme, a z té vyhlídky se dá vidět naprosto všechno. Je možné dohlédnout až na Říp a v dobrý den i na Ještěd.
2: A taky se tady dá ubytovat.
3: Ano, je tady jednopokojový hotel, jedná se teda o nejmenší hotel na celém světě. Je to s výhledem na celé město z 67 metrů, je to nádherný obrovský apartmá, kde se dá užít noc i díl.
2: To musí být romantika.
3: Ano, myslím si, že je to velká romantika.
2: A když by posluchače zajímaly další podrobnosti, kde najdou?
3: Tak veškeré informace najdou na našich webových stránkách towerpark.cz a nebo na Instagramu a Facebooku, stejně také Towerpark.
2: Tak já vám děkuji za pozvánku, mějte se krásně a se daří, nashledanou.
3: Také děkuji, mějte se hezky.
2: No a my se loučíme z Žižkovské věže z Prahy, ahoj.
0: Ahoj, já zdravím, je tam nádherný výhled a mají tam moc dobré jídlo, tak tam určitě vyrazte. No a další reportáž uslyšíte krátce po 17. hodině.
1: Jsme Blaník
4: a jedeme za vámi.

Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Tak tohle byl Sting na Blaníku a my se podíváme na letošní léto, na dovolené Čechů. Letošní léto pro mnoho Čechů bude ve znamení cestování po tuzemsku. Dovolenou v Česku plánuje 77% lidí, což je výrazně víc než třeba loni. Zájem roste i proto, že domácí destinace nabízí větší pocit jistoty, dobrou dostupnost a možnost pružně měnit plány podle počasí nebo rodinné situace. Vedle ceny a kvality služeb hraje hlavně větší roli taky bezpečí, protože část lidí kvůli napětí na Blízkém východě volí bližší destinace a opatrněji zvažuje, kam vyrazí. A právě v tom má Česko výhodu. Na dovolenou není třeba cestovat daleko a přitom nabízí hory a rybníky a památky, vinařské oblasti i místa vhodná pro cyklistiku nebo rodiny s dětmi. Nejčastěji Češi vyrazí do Jihočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Tak co, jak to máte vy? Co plánujete na léto? My letos opět do Orlických hor, tam se nám strašně líbilo. No a co nás čeká za chvíli? Dobrá zpráva a tam se podíváme na Den dětí, který se nám už blíží.
1: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
1: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
1: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po sedmé.
1: Petr platí vaše účty.
3: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam úplně všechno, třeba tohle.
4: To Švýcarsko vzniklo v roce 1291, takže strašně dávno. A to na místě, kterému se říká Rytli, což je jako louka. Rytli jako malá louka. A tam se sešli uprostřed toho jednoho jezera významného lucenského, se sešli zástupci třech těch kantonů a odpřisáhli si, že budou si pomáhat v nebezpečí a v problémech. Takže se to jmenovalo Švýcarské zpříseženectvo. A pak k ním postupně přibývaly další a další ty kantony. Ta vlajka vznikla daleko později. A vlastně ještě možná vás bude zajímat, že když je obrácená, tak je to vlajka Červeného kříže. A není to náhoda, to ten pan Dinang, který zakládal Červený kříž, to je taky Švýcar, tak nemohl vymyslet vlajku a jeho žena mu řekla, tak udělej obrácenou švýcarskou.
3: A celé povídání najdete na webu radioblaník.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás!

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Zvuk má jako hrom, Štíleček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štíleček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štíleček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada, česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
6: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
7: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
8: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
9: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
8: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
9: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
8: Když vysavače,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto.štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto.štěpánek.cz.

0: Pet Boys Blue na Blaníku. Pohodové odpoledne. Za minutu bude 3:15. No a v tento čas nás pravidelně na Blaníku čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A s úterní dobrou zprávou je to opět naše Sára. Já tě vítám, ahoj.
2: Děkuju a zdravím všechny posluchače a dnes především ty malé. Dnes to totiž bude o dni dětí. Ten připadá na 1. června. Oslavy se ale rozprostřou už na poslední květnové dny a pokračovat budou i po samotném svátku. Třeba v Brně bude tato sobota patřit hned několika velkým akcím. Ústřední knihovna připravila námořnický den plný her, bubnování a divadla. Divadlo Polárka nabídne program inspirovaný dětskými knižními hrdiny a ve stejný den ožije také brněnský pavilon Antropos. Děti tam zjistí, jak ožívá pravěk, vyzkouší si tvoření a podívají se, jak vznikají rekonstrukce pravěkých zvířat i lidí. V Českých Budějovicích se bude slavit 2. června na Sokolském ostrově. Připravený je cirkus, pedalboardy, lezecká stěna a mnohé další. Zvířecí program chystá zootábor. Děti do 15 let se tam dostanou za 1 korunu a kromě zvířat zoo připomene i svůj projekt návratu zubrů do přírody. I Praha nabídne nespočet akcí. Vybrala jsem jednu z mých nejmilejších. Ta se koná v Nuslích tuto sobotu, tedy 30. 5. Na co se tam můžou návštěvníci těšit, prozradí jeden z organizátorů dětsk Nuslích tuto sobotu, tedy 30. 5. Na co se tam můžou návštěvníci těšit, prozradí jeden z organizátorů dětského dne David Viktora.

0: ruky. A chybět nebude ani občerstvení, takže se můžete zdržet od začátku až do konce.
1: Všechno proběhne v parku u základní školy Křesomyslova. Já tam byla už loni a měli tam výborný smažák v housce, takže i bezdětní se můžou určitě dostavit.
2: No jak jde o jídlo, kamarádko, milá, to tam možná půjdu i já, i když vlastně já nemůžu, já jsem na konopišti.
1: My jsme na tom konopišti.
2: Já jsem na konopišti, ale někdo se určitě najde, kdo nemůže na konopišti a rád si vyrazí na dětskou akci. Děkujeme a těšíme se zase zítra, ahoj.
1: Taky děkuju, ahoj.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio dobrých zpráv.
3: Hašek.
4: Jágr.
3: Červenka.
5: Každá doba má své hrdiny.
3: Pojďte s námi držet palce těm současným.
4: Fandíme hokeji, fandíme našim.
3: Mistrovství světa na Rádio Blaník.
6: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
16: firmanazážitky.cz.
18: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
19: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
19: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
19: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
19: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
1: Máš tu cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: Richard Miller a Rádio Blaník a krásné odpoledne a 15. hodina tu bude za chvíli. No a potom další písničky, tak třeba jenom namátkou Turbo. Krásným díkám. Taky si dáme Pavla Bobka, Pojď dál a zpívej.
1: Pojď dál a zpívej a se mnou.
0: A taky rok 1970 a Činasky.
1: Jsem silnej.
0: Hezky česky tedy i po 15. hodině a taky se vydáme na cestu s Mirkem Táborským tento týden za přírodním rájem. Tak opět další díl, no ale předtím počasí, doprava a další zprávy.
2: Rádio Blaník.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
4: Vypadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragboats.cz
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
8: Rádio Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník.
10: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít většinou jasno až polojasno, přechodně oblačno, pršet by nemělo vůbec. Nejvyšší odpolední maxima vyšplhají mezi 26 až 29 stupňů a sem tam zafouká i silnější vítr. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
11: Mami, proč máme všechno od konceptu?
12: To jen se zeptej, tatínka.
13: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Blaník za volantem.
10: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po Boleslavské dálnici i na Pražském okruhu. Podrobnosti zná Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
15: 10 minut naberete v úseku dopravního omezení na D10 na Prahu mezi 17. a 13. kilometrem. Kolonu evidujeme také na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Vescem a exitem Ořech.
10: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
16: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
8: Zprávy Rádia Blaník.
17: Stručně, jasně, přehledně.
18: Soud podmíněně propustil z vězení Ferryho. Chebská policie hledá sprejujícího vandala. Ornitologové hlásí vzácný objev ve Starém Bohumíně.
19: Hezké odpoledne u zpráv, vás vítá Monika Holubová. Dominik Ferry jde na svobodu. Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl jeho žádosti a podmíněně ho propustil z vězení se zkušební dobou na 3 roky. Někdejší politik si odpykal 2/3 stříletého trestu za znásilnění. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených, podle kterého mají ženy strach a obavy. Podle psycholožky je Ferryho osobnost vyrovnaná a další pobyt za mřížemi nedoporučila. Policie vyšetřuje případ nastříkaných hákových křížů v Chebu. Objevily se na výloze Svazu Němců a pachateli za to hrozí až 3letý trest. Policie pracuje s kamerovými záznamy, ale také hledá svědky incidentu. K němu došlo minulý týden v noci na středu. Chebská radnice incident odsoudila. Příčinu úmrtí 20-letého mladíka v Táboře má objasnit nařízená pitva. Podle záchranné služby zemřel včera ráno u střední školy ze zatím nezjištěných příčin, když skolaboval. Další informace zatím nebude policie poskytovat. Mladík zemřel zemřel před školou, kterou studoval. Ve Starém Bohumíně se objevil vzácný orel křiklavý. Jde o dravce, který je v Česku chráněný a patří mezi kriticky ohrožené. Orle teď nutné nerušit a nepřibližovat se k němu. Víc podrobností přidává mluvčí města Jana Končítková.
12: Pohyb orla křiklavého ve Starém Bohumíně automaticky neznamená, že by se zde dravec usadil nebo dokonce hnízdil. Je nutné rozlišovat mezi jednorázovým pozorováním, opakovaným výskytem a skutečně doloženým hnízděním.
19: Pro ornitologii je to ale cenná událost. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje i Valecká.
20: I Valecká
21: na Rádiu Blaník.
0: Ano, pokračujeme dál, ještě další hodinu budu společně s vámi a za chvilku Mirek Táborský, který vás vezme ještě jednou k Bobřímu potoku. No a taky vám řeknu, co to je Beduan Yin. Možná to znáte, možná jste to někde slyšeli. Co to vlastně je a k čemu je to dobré, tak to si řekneme už za pár minut. Tak poslouchejte a začínáme i tuhle hodinu Hezky česky.

0: A zpívej na Blaníku za 4:05. Tak vyrazíme na cestu. Co vy na to? Mirek Táborský už je připraven.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dnes budu s dovolením pokračovat ve výletu podél Bobřího potoka, protékajícího krajinou, kterou lze označit jako přírodní ráj. Kolem jeho toku vznikala a zanikala lidská sídla i rybníky, kterých se v současnosti uvádí 23. Podle historiků jich tu v minulosti bylo až 3x více. Svědčí o tom množství zaniklých, ale stále ještě patrných zbytků nádrží, hrází a valů, které příroda postupně pohlcuje a přetváří. Mnohé jsou vypuštěné a čekají na opravu. Po bývalých lidských sídlech jsou tu pozůstatky obytných i pracovních staveb, chlévů, skalních sklepů, jeskyní i sakrálních památek. Tento ráj pro dobrodruhy a hledače tajemna je vesměs ukrytý v přírodní džungli. Nejvíce navštěvovanou oblastí je ta mezi obcemi Stvolínky a Holany. Ze Stvolínek vede podél rybníků značená turistická trasa, z níž je výhled na dva malebné čedičové vrchy Ronov a Vlhošť. Ale než se po ní vydáme, porozhlédneme se po obci. Na místě bývalého vladického dvorce byla patrně ve 14. století postavena gotická tvrz, obehnaná až 12 metrů širokým vodním příkopem. Na počátku 17. století skončila její přestavba na renesanční zámek s vnitřními nádvorními arkádami. 30letou válkou značně poškozený objekt byl v raném baroku přestavěn a stal se letním sídlem litoměřických biskupů. Interiéry doplnil cenný mobiliář a vznikla rozsáhlá barokní zahrada s fontánou. Jenže v roce 1950 převzal zámek státní statek a začal jej využívat pro ubytování zaměstnanců a jako skladové prostory. Roku 1970 proběhly jeho úpravy na okresní archiv. Svůj depozitář zde mělo i okresní muzeum. V roce 1999 převzala zámek obec a vzhledem k tomu, že na něm dosud probíhají stavební práce, není obvykle přístupný, ale několikrát do roka ožívá historickými řemesly, renesanční i folkovou hudbou a kostýmovanými postavami. Tak si to pohlídejte a já budu příště pokračovat ze Stvolínek na Smrtku. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Jenom láska nás drží nad vodou, no asi ano, ale důležité je taky zdraví. A já tu mám pro vás jednu zajímavou informaci, jeden zajímavý tip. Vědci totiž přinesli dobrou zprávu pro lidi, kteří chtějí podpořit zdraví svého srdce, ale neláká je posilovna ani náročné tréninky. Ono to taky někdy úplně nejde. Tradiční čínské cvičení Beduan Yin. Znáte to? Já jsem to třeba neznala, ale když mi potom bylo řečeno, že je to 8 kusů brokátu, tak už jsem malinko doma. Kombinuje to pomalé pohyby, soustředěné dýchání a pozornost. Jedna sestava trvá pouhých 10 až 15 minut a vůbec nevyžaduje žádné vybavení. Nejde samozřejmě o náhradu lékařské péče ani o žádnou zázračnou metodu, která by sama o sobě vyřešila vysoký tlak. Tam je potřeba myslet taky na jídlo a tak dále. Nicméně studie ukazuje, že i velmi jednoduchý, klidný a dostupný pohyb může mít měřitelné výsledky, a to velmi kladné. Beduan Yin se přitom dá cvičit doma, nebo třeba venku na zahradě, když je hezky, nebo třeba ve skupině, a opravdu k tomu nejsou potřeba žádné drahé pomůcky a může to být příjemná cesta, jak se pravidelně hýbat a pečovat o svoje srdíčko. Tak si to najděte, Beduan Yin nebo 8 kusů brokátu. Puste se do toho, nemáte co ztratit.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
7: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.

0: let.
1: Tak to byl puberťák a Xindl X. No a my se teď podíváme trochu do budoucnosti, i když vlastně potom půjdeme do minulosti.
2: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Tajemný rok.
1: Do budoucnosti v tom smyslu, že zítra, což je budoucí čas, zítra úderem 9. hodiny opět odstartuje na Blaníku Tajemný rok. A tam se díváme do minulosti, do celého jednoho roku. Budeme si z něj hrát písničky, budeme vzpomínat, co zásadního se tehdy událo. A já pro vás mám nápovědu, abyste byli zítra ráno připraveni a mohli machrovat, jo? Tak poslouchejte.
4: Komplex Blanka je v provozu. Nejdelší městský tunel v Evropě otevřela Praha po 8 letech od začátku stavby. A o 4 roky později, než původně plánovala. Nevyšel ani rozpočet. Z předpokládaných 29 miliard poskočil až ke 43.
1: V zítřejším tajemném roce se řidičům otevřela jedna zásadní dopravní stavba. Teď jste mohli slyšet ukázku, tak co tušíte, co to bylo za rok? No, tak zítra se můžete předvést mezi 9. a 10. hodinou u nás na Blaníku. No a o dopravě bude na Blaníku řeči v následující hodině, protože dorazí Honza Riedl, takže nikam neodcházejte, připravte si otázky, Honza bude odpovídat. A já se loučím, Jirka Frélich mě vystřídá a my se uslyšíme zítra ve 13 hodin.
2: Urobiště hlásí vyprodáno.
3: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
2: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
3: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
2: Každý všední den.
3: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme /30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek při výskytu vší a hnit.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Lucka Vondráčková, písnička Vítr. Jako vítr zmizela Iva Lecká, venku je sluníčko, tak proč by ne? No a po 16. se na vás těší Honza Riedl a taky hezké české písničky z Blaníku zazní třeba Miraj. Skupina Olympic.
1: Kolik je slunci let? Milion nebo pět?
0: A Věra Špinarová, Kouzlo bílejch čar.
2: Já ti řeknu jen jízdy zákonů.
0: To je Kouzlo Rádia Blaník, už 27 let hraje hezky česky.
3: Rádio Blaník.
4: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Happy Sport!
8: Půjčovna a Service Call.
10: Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník.
12: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni, v údolích ojediněle kolem 10. Zítra pak čekáme většinou jasno, polojasno, jen přechodně oblačno a v odpoledních maximech naměříme 26 až 29. Sem tam zafouká silnější vítr. Teď se vydáme na silnice.
13: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz
10: Blaník za volantem.
12: Kolona je na Pražském okruhu a zdržíte se na příjezdu do Prahy po Boleslavské dálnici. Podrobnosti má Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
14: 10 minut naberete v úseku dopravního omezení na D10 na Prahu mezi 17. a 13. kilometrem. Kolonu evidujeme také na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Vescem a exitem Ořech.
12: Pozor, dejte v Příbrami v Evropské ulici před kruhovým objezdem směrem do centra, bourala tam dvě auta, postojíte si v koloně. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy.
15: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
10: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
17: Dominik Feri už je na svobodě. Maximální ceny nafty a benzínu se opět změní. Zlínskou zoo čeká stěhování slonního samce Jacka.
18: Rádio Blaník.
17: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Bývalý poslanec Dominik Feri už opustil teplickou věznici. Okresní soud ho dnes podmíněně propustil. Za znásilnění si odpykal z asi 2/3 tříletého trestu. Podle psycholožky jeho osobnost vyrovnaná. Feri ve věznici uklízel kanceláře, měl několik pochval, žádný kázeňský prohřešek a pracoval nad rámec svých povinností. Cenový strop na pohonné hmoty opět o několik desítek haléřů klesne. Litr benzínu v Česku zítra oproti dnešku zlevní o 28 haléřů. Na 44 koruny 56 haléřů. Naftu pak čerpací stanice budou moci prodávat nejvíc za 41 korun 43 haléřů, což je o 29 haléřů méně než dnes. Správa železnic zahájila stavbu trati mezi Pražskou Ruzyní a Kladnem. Půjde o dvojkolejnou elektrizovanou trať. Práce začaly v Hostivici u Prahy. Hotovo by mělo být v roce 2029 a součástí modernizace bude obnova několika železničních stanic, včetně Hostivické. Náklady budou za víc než 8 a čtvrt miliardy. Jedná se o nejdelší etapu projektu železnice Praha letiště Kladno. Slona, který ve zlínské zoo usmrtil slonici, čeká stěhování. Kam to bude, ale musí teprve rozhodnout evropský koordinátor. A co teď bude se sloním samcem Jackem, to říká ředitel zahrady Roman Horský.
9: Jack je oddělený, bude oddělený i po celou tu dobu od našich samic. Budeme dál konzultovat ten osud toho Jacka s TAGem, tedy Advisor Group, což je taková komise asi 25 lidí odborníků na slony.
17: Vyšlo také najevo, že měl sloní samec Jack problémy už v minulosti a byl pro samice nebezpečný. Proč se tak stalo, i ve Zlíně musí vyzkoumat odborníci. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je to Jirka Frelich.
0: A se mnou přijde Honza Rýdl.
10: Jirka Frelich
16: na Rádiu Blaník.
0: Tak se těšte, povídání o silnicích a dálnicích nás čeká za chvíli. Pište SMSky s dotazy na Honzu Rýdla na 603 118 118. Teď už ale Miraj, vedle tebe usínám, tak neusínejte. Hezké odpoledne.

0: Yeah. Oh yeah. Je tady Honza Riedl a dnešní dopravní expert Honza Riedl. Oh yeah. Dobře, dobře naladěn. Honzo, můžeš ještě jednou?
1: Oh yeah.
0: Tak to slyšíte sami.
2: České silnice a dálnice z první ruky.
3: Honza Riedl.
2: Dopravní expert Rádia Blavy.
0: Tak Honzo, kolony, nebo jak to vypadá teď?
4: No, teď už zase seriózní úředníček. Dobrý den všem, všechny vás zdravím, přeji vám krásné léto, vypuklo teda opravdu na plný pecky. Naši chlapi dálničáři, tak ty si to užívají na tom asfaltu velmi, velmi. Nicméně tam, kde to brzdí v tuhle chvíli na dálniční síti, tak to jsme na Pražském okruhu mezi Barandiákem a tunely jeden i druhý směr. V jednom směru směrem k D1, k Barandovu je to plus 15 minut před chvilkou, alespoň on se to trošku vyvíjí, ale už to nebude nic tak dramatické. A v opačném směru je to plus 10 minut. Pojďme před Brno na D1, tam je to naprostá klasika, tam v tuhle chvíli začíná kolona od 182. na křížení s D2, je to pro osobáky tak plus 15 minut, pro kamiony minimálně jednou tolik, tak poprosím kucí velký volanty a holky velký volanty, vydržte. No a potom ještě tady mám varování, tam není žádná velká kolona, je tam zdržení nějakých 5, 6, 7 minut, ono podle toho, jak to poskakuje, na dálnici D1, kilometr 131, to znamená, když jedete od Prahy směrem na Brno, v tomhle směru to je před velkým Meziříčím, tak tam je dopravní nehoda, vletěl tam osobák do svodidel. Ještě teďka tam máme šipku, ale už to uklízíme. Možná už je to teďka v tuhle chvíli, že to říkám uklízený a bude se to rozjíždět, ale tam jenom opravdu opatrně. Byla tam kolonka maximálně kolem 8 minut.
0: Tak trasa Mladá Boleslav Martinovice, kdo jezdí, tak informace teď bude mít Honza pro vás.
4: Kdo by nejezdil? Pokud vám Mladá Boleslav říká samozřejmě, ale Martinovice třeba ne, je to taková vesnička, ale v každém případě poslouchejte dobře. Kdokoliv, ať už o víkendu nebo ve všední dny, tam denně jezdíte, to znamená z Mladé Boleslavy takhle směrem na Sobotku, Jičín a jakoby v dáli ještě bylo Vrchlabí, Krkonoše a vůbec všechny tady ty příjemné místa, tak tam právě tento týden začínáme stavět jednoduchý, zjednodušující proskok z Mladé Boleslavy, bude mít 8,5 kilometru a když se podíváte do mapy, nebo vlastně ani nemusíte, já se podívám za vás, tak už nebudete muset jezdit, že jo, z Mladý Boleslavy takhle kolem těch nákupáků přes Řepov, Plazy, Sukorady a podobně a pojedete rovnou z toho novýho kruháče, u Škodovky určitě si vybavíte, jak jsme tam vyrobili takový ten šišojt nad dálnicí, tak to je on, tak z něj pojedete 8,5 kilometru rovnou jedním vrzem bez nějakého omezení, rovnou směrem na Sobotku. A kdybyste chtěli vědět, kde se napojíte, tak to je tam, co občas tankujete ten levnější benzín, jo?
0: Tak Honza Riedl, za chviličku se zastavíme taky na Moravě, a to na té jižní i severní, tak nás poslouchejte dál, tady je ale Věra Špinarová a Kouzlo bílejch čar, my si hrajeme dál hezky česky. Honza Riedl, další informace bude mít za pár minut.

0: John Bon Jovi teď na Blaníku a Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia na Blaník.
2: John Bon Riedl.
0: Ještě jednou John
2: Bon? John Bon Riedl.
0: A gratuluji. Takže Ostrava, tím jsme chtěli začít.
2: Jasně, do Ostravy skvělá zpráva, protože se chystáme, myslím si, že zhruba na konci příštího týdne zprovoznit druhý z těch rekonstruovaných mostů na Rudné ulici. Vím, že vás to tam denně štve. Nicméně jeden už je v provozu, víte, ten už je novej, ten druhý teďka to bude ten přes Polaneckou ve Svinově. Dáváme do provozu na konci příštího týdne a zbytlí dva mosty, ty jsou slepený, to je jedna rekonstrukce dvojmostí a to předpokládám půjde nejpozději v září a celá Rudná bude volná.
0: Slíbili jsme taky Vyškov?
2: No jasně.
0: Tak jdeme na Vyškov.
2: No, ve Vyškově nebo u Vyškova na dálnici rozšiřujeme odpočívku zásadním způsobem a pojďme se podívat teda nejenom, že ve Vyškově, ale my zásadně pracujeme s odpočívkama v celé republice, to znamená, kdo by chtěl vědět pěkný čísla, já je docela mám rád, tak v celé republice máme v tuhle chvíli jenom na dálnicích 150 parkoviště odpočívek, tam máme 4000 míst pro kamiony a letos přidáme ještě 539 míst, ovšem pro všechny, nejenom pro kamionáky, ale protože i na ty kamionáky samozřejmě myslíme, já na ně nechci být jenom ošklivej furt, tak budeme přidávat, tak aby jsme v roce 31 měli na dálnicích jenom pro kamiony 6800 samostatných stání. Takový jsme kabrňáci.
0: Tak Honza říkal, dneska bude mít 3 rychlé zprávy, pojďme na ně.
2: Bleskovka. Tak první je Mikulov. Tento týden končíme opravu mostu v centru a to hodně uleví, Mikulováci vědí. Stejně na tom Jaroměř. Teďka si myslím, že vo víkendu nebo po víkendu hnedka v pondělí budeme pouštět po prodloužené rekonstrukci ta hodně štvala Jaroměř most do provozu, to znamená Jaroměř bez omezení. Myslím si, že už si to možná ani neumíte představit. A musím varovat na trase Plzeň Losina na silnici číslo 20. To je jako kdybyste jeli na Nepomuk, jo, ze Plzně jsem chtěl říct. Tak v pátek tam začíná výměna povrchu a bude se jezdit na kyvadlo, což bude pěkně k nakopání a k nakopání to tam bude do půlky července. Tak.
0: Tak, zvládl to Honza celkem rychle, myslím si.
2: A teď otázky, šup.
0: 603 118 118, pište SMSky z dotazy, oni. To je písnička skupiny Kabát, oni zazní za chvíli na Blaníku, hezky česky.
1: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
9: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
14: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
15: Počkej, v čí pr...
14: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
15: To zní hustě. Kde to je?
16: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
17: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
18: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko Lom Mladovice kolegy na pozice strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v lomu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
20: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme 4denní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
21: Jde na vás jaro? Na nás taky.
22: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz

0: Ondráčková, která s námi bude na Konopišti, možná se tam ukáže i Honza Riedl.
1: Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník.
2: Já myslím, že všichni radši uvidí tu Helenku, si myslím.
0: No dobře, dobře, ale Honza říkal, že se zastaví.
2: Jestli to klapne, tak určitě se na vás strašně těším, jo?
0: Tak, tady je SMSka, která dorazila od naší posluchačky Amálky.
2: Amálko.
0: A zdraví moc Honzu, že prý pomohla stopka u Chýňavy a zachraňuje životy. A děkuje.
2: To je dobře.
0: Tak a 2 roky na silnici z Berouna na Zdejčinu, to je bez háčku, bez čárek, Zdejčinu, je to tak. Semafor, projekt opravy vozovky už byl prý schválený v loni, ale stále se nic neděje, silnice se na několika místech propadá, stojíme na semaforu, můžete to postrčit, Honzo?
2: Ne, tak semafor můžu postrčit, hledat tak do Škarpy, ale ne, hele, nemůžu to postrčit, protože to je krajský asfalt a do toho já nedosáhnu. Tak jednou jsem tam jel, je to tam opravdu k nakopání, to je pravda, 2 roky jsou dlouhý, no.
0: Pepa tady posílá SMSku ohledně bourání mostu na letiště 12.6. víme něco, zjistíme.
2: Pepo, to si myslím, že je nějaká zbloudilá informace. Jestli mluvíme o bourání nadjezdů nad Pražským okruhem směrem u D5, tak u sjezdu z D5, tak budeme bourat. Ale tady bych trošku ještě byl opatrný s termínem, protože tam se ukazuje, že je tam trošku jiný podloží, než předpokládal projekt, takže tam upřesníme termín, ale v každém případě to nebude v týdnu, ale bude to normálně typicky, jak to děláme vždycky. Zavřeme Pražský okruh z jedné z druhé strany, ale bude to v noci ze soboty na neděli nějaký víkend a určitě to aspoň týden dopředu řekneme, jo?
0: Milena Vodňany ptá se na trasu z Vodňan na České Budějovice každý den kolony.
2: No Milenko, já jsem se tady na to ptal Adama, to je můj kolega, jo, který je v České Budějovice. Já poslal tuhle SMSku, poslouchejte. Vodňany České Budějovice jezdím každý den. Já jsem se přiženil do Vodňan, píše Adam, jo. A ty kolony jsem zatím neviděl. Jediné, co to může být, jsou možná kolony přímo na výjezdu z České Budějic. Máme tam v rámci stavby Pištín České Vrbné, to je obchvat Dasného Češnovic, provizorní kruháč. Takže tam na tom kruháči to možná trošku houstne.
0: Krásná SMSka od Gábiny, nevím, jak si Honza poradí. Zdravím z cest a jsem zvědavá. Silnice od Jesenice je nad sjezdem z kruháče na D6 takový tlustý černý kabel. Co pak to je?
2: No to je záda.
0: Tlustý kabel.
2: Jasně, ale jestli tam někdo něco natáh, tak musí mít samozřejmě jako naše svolení, to znamená, mělo by to být bezpečný vejšce a města. Hele, nevím, no, jestli je to kabel, tak je to asi elektrika, ale čí je to, se přiznám, že nevím.
0: Tak, dotaz, D11, 75. kilometr na vozovce, vlna, co s ní bude?
2: No tam byla vlnka, já jsem myslel, že je to kolem 70. Nechci se teďka prát, jo, byl jsem tam párkrát a měl jsem za to, že tam zlobilo historicky podloží, dvakrát se to opravovalo a že by to tam bylo nějak dramaticky teďka znova, no to se tam s dovolením teda sjedu mrknout, ale myslel jsem, že je to cajku už.
0: Jindra píše dotaz. Jindro. Při budování obchvatu Svitav jsem ve vizualizaci projektu viděl plánovanou odbočku na poličku. Můžete, pane Riedl, říci, v jakém časovém horizontu je obchvat naplánovaný?
2: Rozmilý Jindřichu, odbočka na poličku z obchvatu Svitav skutečně je v územním plánu a my to tudíž musíme respektovat. Nicméně tady v tuhle chvíli není bezprostředně připravená stavba, to znamená, tady já to v nejbližších, a teď nechci být jako vošklivý, doufám, že vás nerozpláču, 5 letech nevidím.
0: Dobrá, SMSek tady chodí čím dál víc, ale
2: ještě
0: poslední dvě dáme. Dobře,
2: pane
0: Pavel,
2: profesore.
0: Skromně říže se nás ptá, kdy bude D49 celá hotová, zda prý na konci tohoto měsíce je pravda, až do Fryštáku.
2: Hele, Fryšták, ten je za Kroměříží, kdo by nevěděl, třeba tady ze středních Čech, jo, 49 strašně důležitá pro Valachy.
0: Až do Fryštáku.
2: Hele, Fryšták, ten je za Kroměříží, kdo by nevěděl, třeba tady ze středních Čech, jo, 49 strašně důležitá pro Valachy, pro valašský ježdění.

0: Pojď brat do cca odbočky na Sadskou, jak to bude s opravou v tomto úseku?
1: No, tam měla proběhnout v loni, jo, nicméně tam jsme se trošku jako fackovali při výběru firm, v každém případě letos to vypukne. Ten druhý směr, to znamená směrem na Hradec, přesně od Sadský na Poděbrady, už je prakticky novej, myslím si, že 2 roky, že je to, co jsme tam dávali nový povrch, a letos je to připravený a posledně jsem tam trncal, málem mi vyskákaly plomby ze zubů. Vím přesně, jak to tam vypadá, letos tam bude krásný čerstvý kobereček, akorát budete potřebovat trošku trpělivosti.
0: Honzo, díky. Za týden v úterý.
1: No, určitě budu se strašně těšit. Přeji vám všem krásné léto. A když to klapne, uvidíme se na
0: Konopišti, správně?
1: Pišti, samozřejmě.
0: Konopišti,
1: mě chybělo to pišti akorát.
0: A víš, kdo tam bude? Taky Michal David. Tak si ho dáme za chvíli.
1: Michal, no, ano, už se na ně
0: jasně,
1: těším.
0: Helena Vondráčková, Michal David, Honza Riedl.
2: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
5: Senkor.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Taky to užijte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
14: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: plán.
1: Na Blaníku taky máme plány po 17. hodině hrát hezky česky, třeba Brontosaury a Valčíček. Abychom tedy navázali na ty Krištofy, dáme si i Marka Ztraceného, léto 95. Tenhle ten svět byl lepší než teď. Marie Rotrová, písnička Doma. No tady u nás na Blaníku jsou české písničky Doma. Hrajeme si tedy dál hezky česky, teď ale zprávy, počasí a doprava. Rádio Blaník.
2: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
3: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia, a to nejlepší, cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
4: Zvuk má jako hrom, Štíleček kamenolom. A Mladovice taky, kamene mám raky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štíleček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štíleček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
5: Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít většinou jasno až polojasno, přechodně oblačno, ale beze srážek. Nejvyšší teploty vyšplhají mezi 26 až 29 stupňů a sem tam zafouká i silnější vítr v nárazech rychlostí 55 km v hodině. Teď se vydáme na cesty.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Blaník za volantem.
6: Zdržíte se na příjezdu do Prahy po Boleslavské dálnici, jak zjistila Martina z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
11: 10 minut naberete v úseku dopravního omezení na D10 na Prahu mezi 17. a 13. kilometrem. Kolonu evidujeme také na pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Vescem a exitem Ořech.
6: Pozor dejte v Říčanech, v Říčanské ulici, havaroval tam motorkář, na místě zasahují záchranáři a provoz je tam omezený. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu. Hlavně bez nehod a teď už jsou tu další zprávy, které připravila Monika.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Prezident Pavel řeší kompetenční žalobu. Sněmovna může mít prodloužené jednání. Policie řeší podvody s pronevěry a s auty. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Prezident Petr Pavel už má připravenou kompetenční žalobu. Tu by mohl použít v případě, pokud ho vláda nezařadí do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Doufá, že ji potřeba nebude a zároveň zdůraznil, že prezident nemůže být rukojmím vlády. Sněmovna dnes bude moci jednat v případě potřeby opět i v noci. O prodloužení jednacího dne rozhodla hned v úvodu schůze hlasy koalice na návrh vládního tábora kvůli očekávané delší debatě o navrhovaném programu. Opozice se chce zabývat například řešením střetu zájmů premiéra Andreje Babiše i budoucností veřejnoprávních médií. Éra levných balíčků z čínských e-shopů je u konce. Zvedne se totiž paušální celní poplatek a objednávky tak vyjdou dráž. Kdy ke změně dojde, to říká ekonom Lukáš Kovanda.
3: Ty celní poplatky vstupují v platnost od letošního 1. července. Třeba zboží, které nyní stojí 100 korun, tak když připočteme daň z přidané hodnoty, tak může stát kvůli celnímu poplatku a nejen jemu 300-400 korun.
2: Cílem tohoto nového pravidla je chránit domácí evropské prodejce před extrémně levnou konkurencí. V kauze pražského autobazaru je přes 200 poškozených. Policie ho aktuálně prověřuje pro podezření z podvodu a z pronevěry. Serveru odkryto.cz to řekl mluvčí pražské policie. Už dřív policisté na síti X uvedli, že škody předběžně vyčíslili na několik desítek milionů korun. Případ prověřují od konce dubna, kdy v autobazaru v Hostivaři zajistili desítky aut. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Jirka.
4: Ano, já přeji krásné úterý, za minutu bude 17. hodina.
0: Jirka Frélich
1: na Rádiu Blaník.
4: V tomto horkém letním dnu nastartoval svoje auto blanické náš krajánek Vlasta Suk a vyrazil nejprve směr Plzeň a teď dál směr Zámek Kladruby a přihlásí se za pár minut. Tak buďte s Blaníkem a dozvíte se víc. Teď ale Marcela Holanová a v podvečer vám hrajeme písničku Ráno.

0: Rakušan, Falco a písnička Genie. Při úterku na Blaníku nám do studia tedy opravdu celý den pere sluníčko, ale zítra se má to počasí zkazit. Nicméně dnes vyrazil do terénu náš blanický krajánek.
1: Jedeme sama. Krajánek Rádia Blaník.
0: Vlasta Suk a přeji proto Vlastovi ahoj, hezké odpoledne.
2: Jirko, dobré odpoledne, já zdravím tebe a všechny posluchače Rádia Blaník. Z Prahy jsem se přesunul do plzeňského kraje.
0: Tak a jaký je tvůj cíl?
2: Tentokrát je mým cílem zdejší klášter v Kladrubech, kam nás pozve taky kastelán Milan Zoubek, kterého vítám u mikrofonu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Na úvod řekněte, co je to za klášter?
3: Tak klášter Kladruby je bývalý benediktinský klášter, nachází se v plzeňském kraji, nedaleko města Stříbra.
2: A teď to důležité, co tady posluchači uvidí.
3: My jsme vlastně před 3 roky dokončili takovou jako vlastně nejvyšší investici, která tady do těch budov zatím byla vložena. Byl to projekt Život v řádu, kde nám pomohla s financováním Evropská unie. A výstupem toho projektu jsou 2 prohlídkové trasy, které nyní nabízíme návštěvníkům. Ta první, klášterní, se věnuje životu mnichů benediktínů v barokním klášteře a návštěvníci v průběhu ní se seznámí s tím, jak mniši třeba stolovali, jak bydleli, uvidí mnišské cely, uvidí mnišskou dílnu, dozví se, čemu se věnovali ve volném čase, jaké vědní obory pěstovali, jak se vstupovalo do kláštera, jaké jsou zahrady v klášteře, podívají se na rajský dvůr, na kterém my právě teďka stojíme. A celý ten okruh uzavírá vlastně interiér klášterního kostela. Ten druhý okruh zámecký se věnuje knížecímu rodu Windischgrätzů. Tam hlavní místností je vlastně původní interiér zámecké knihovny Windischgrätzů a ten je doplněn vlastně o 3 místnosti, které se věnují historii rodu, působení rodu tady v Kladrubech, převážně hospodářskému a potom 2 nejvýznamnějším představitelům, Alfredu Windischgrätzovi a jeho manželce Eleonoře.
2: To zní hodně zajímavě. Kdy mohou posluchači dorazit?
3: Od května do září, každý den kromě pondělí a v říjnu potom víkendy a státní svátky.
2: Ale nepletuli se, máte i nějaké akce?
3: V klášterním kostele probíhají přes léto koncerty klasické hudby, potom samozřejmě noční oživené prohlídky, účastníme se i celostátních akcí Národního památkového ústavu, jako je Hradozámecká noc, v letošním roce po stopách šlechtických rodů vlastně s tématem Šlechta na cestách a v průběhu roku máme pro návštěvníky připraveny i speciální prohlídky nebo vodíme návštěvníky třeba do míst, které nejsou běžně přístupné.
2: Tak pane Kastelán, já děkuji za pěknou pozvánku, ať se vám daří a třeba zase někdy nashledanou.
3: Já děkuji, že jste přijeli a budu se těšit na spoustu návštěvníků.
2: Tak a já se s vámi v tuto chvíli loučím a připomínám, že jsme to opět všechno zdokumentovali a už brzy uvidíte fotky a videa na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Ahoj.
1: Jsme Blaník a jedeme za vámi.
0: No, budeme se těšit taky na fotky za minutu 5:45. A před námi je léto roku 2026, léto 95, to už je písnička Marka Ztraceného. Na Blaníku si hrajeme hezky česky, krásné horké letní úterý.

0: brontosauři a valčíček. Venku je na mnoha místech už přes 30 stupňů Celsia, hlavně třeba v takové Lise nad Labem dokonce 32 stupňů. Horko je také v Plzni okolí, ale my se schladíme, dokonce se schladíme hokejem. Podrobnosti pro nás má Monika Holubová.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezký podvečer, hokejová reprezentace má stále naději na druhé místo v tabulce. Aktuálně je třetí, ale poskočit může díky dnešnímu vítězství Norska nad Dánskem 4-3 v prodloužení. Šanci na posun na druhou pozici mají ale ve svých rukou, a to v případě tříbodového vítězství nad vedoucí Kanadou. S tou se střetnou od 20:20. Trenéři po večerním debaklu s Dánskem zrušili dnešní rozbruslení, které měli mít kolem poledne. Upřednostnili tak co největší možnost regenerace. Až odpoledne dostala prostor příprava na Kanadu, která dosud ztratila jediný bod a shodou okolností právě s Nory. Pokud ale večer Česko nezvítězí, může se propadnout i na čtvrtou pozici. Pokud Slováci porazí Švédsko za 3 body a reprezentanti padnou v základní hrací době se zámořským favoritem. V případě 3. nebo 4. místa ve skupině by se Češi museli stěhovat do Curychu a narazili by na Švýcarsko anebo Finsko. Pokud skončí druzí, můžou narazit na Lotyšsko a teoreticky také Rakousko. Výhra nad Kanadou by tak znamenala daleko lehčího soupeře. A ještě doplním aktuální výsledky. Hokejista Lotyšsko dnes deklasovali Maďarsko vysoko 8-1 a jsou ve čtvrtfinále. Aktuálně pak o postup do play-off hrají v přímém souboji Slováci se Švédy. Slovensko sice vstřelilo jako první gól, ale severský tým stihl před koncem první třetiny vyrovnat. Slovákům stačí k postupu bod. Spojené státy pak po prvních 20 minutách přehrávají Rakousko 2-0. Tolik hokejový speciál, další uslyšíte zítra.
1: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: A na Blaníku za chvíli Marie Rotrová a písnička Doma a také MC Erika Barbara s písničkou Sen. Těšte se, že vám dál budeme hrát hezky česky. Krásné úterý.
4: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam třeba podrobnosti o tom, jak ve Švýcarsku vypadá turistické značení.
5: To značení je opravdu skvělý. Můžete se na to maximálně spolehnout. Ale je to trochu jinak značený. My máme ty 4 barvy, modrou, červenou, zelenou, žlutou. A ještě to jako má nějaký význam, že červená je hřebenovka, modrá je podle vody a tak. Tak to oni mají jinak. Mají žlutý a ta cedula jako nemá ty pruhy. A to je vlastně normální jako trasa pro pěší. Pak mají červenou a to je horská trasa, ale schůdná jako pro kohokoliv. Nejsou tam žádný žebříky, lana nebo něco. A pak je modrá horská a to už je jako pro náročná horská turistika a tam už se můžou objevovat i nějaký skoby, žebříky, prostě nějaký komplikace.
4: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
6: Nová dvojka a šoproku fandí Česku.
7: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
6: Když fandění, tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
9: Atención.
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Jaso!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám cesta k nám.
14: A
8: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
14: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
15: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
14: a poctivé pivo z místních pivovarů.
15: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
14: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
16: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
17: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
18: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Zveme vás do divadla Broadway na poslední představení muzikálu Mídlový princ z hitů Václava Neckáře v této divadelní sezóně. V hlavních rolích Lukáš Langmajer, Tomáš Měcháček, Veronika Žilková, Jana Švandová, Milan Peroutka, Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Jitka Boho a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticketportál.
20: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
7: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
6: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
7: Když vysavače,
6: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Un, dos, tres!
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!

0: Marie Rotrová, písnička Doma. Někdo nás po 7. raní poslouchá ještě doma, někdo na cestě do práce, někdo třeba už v práci. Petra, které se dovolal ráno Petr Slíva, tak ta nás poslouchala asi v Rogalu.
1: Tím.
2: Dobrý den, tady je Rádio Blaník a Adéla Zahradníčková, je tam Petra?
1: Ano, dobrý den.
0: Petra byla překvapená, nebylo to Rogalo, ale cestovala po dálnici a tak to znělo. Petra nakoupila v lékárně za 9 365 korun a chtěla to proplatit. No za takovou sumu, to se Petr logicky musel zeptat, zda vykoupila celou lékárnu.
1: Ne, nevykoupila.
2: Asi toho bylo hodně.
1: Nemůžu věřit, ano, bylo.
2: Kdo dospíval na Blaníku?
1: Zpíval Krištof.
2: Je to tak? A my vám posíláme 9365 korun.
0: Šťastné bylo dnešní ráno po 7. hodině, proplatil Petr a Adéla další účet a zítra se do toho pustí znovu ve stejný čas. Tak nám dejte vědět, jaká účtenka vás trápí, co byste chtěli proplatit. Pište nám SMSky na 603 118 118, odkud jste, jak se jmenujete, co jste kupovali, kolik to stálo a hlavně po 7. hodině ráno poslouchejte Blaník, abyste věděli, kdo právě dospíval na Blaníku, protože když správně odpovíte, tak vám ten účet Petr proplatí už zítra.
3: Petr platí vaše účty.
4: Každé všední ráno na Blaníku.
0: Ano, zítra je taky den, zítra je ráno, zítra je středa.
3: Dobré ráno, Radio Blaník.
5: Blanické konopiště se blíží a zítra bude jedna z posledních možností, jak si ještě opatřit vstupenky.
6: Už po 8. hodině vám představíme další hvězdu konopiště.
5: No a mimo to vás čeká další ráno plné dobrých zpráv
6: a pohody.
5: Těšíme se na vás už o 6. Petr Slíva
6: a Adéla Zahradníčková.
4: Radio Blaník.
3: Pohodové ráno.
0: A dnes ještě před 6. třeba Václav Neckář a písnička z Šíleně smutné princezny Miluju a maluju. Hrajeme si dál hezky česky, zase za chvíli.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürli.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
12: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
14: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
15: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
16: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
17: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru

teď. Chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek. Chtěl bych pro tebe napsat

0: Šinasky a písnička Báseň teď na Blaníku při úterku a bude 18. hodina za chvíli. Karel Gott, Jestli tě budu mít rád. To už je malá ukázka toho, co zazní po 18. hodině. Třeba taky skupina Miraj, Pojď zapomenem. Dnes je nový den a proto budem spolu ven a zase se zamilujem. Budem lítat, smát se, nemusíš mít strach. A když už se blíží trošku ten večerní čas, tak dáme Pyžamo od skupiny Botox. Na Blaníku hezky česky i po 18. hodině. Radio
1: Blaník. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
6: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
8: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
7: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: Radio Blaník, počasí. Radio
10: Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 15 až 12 stupni v údolích kolem 10. Zítra pak čekejte většinou jasno, polojasno, přechodně až oblačno, ale bez srážek a v odpoledních maximech naměříme 26 až 29. Místy zafouká silnější vítr v nárazech rychlostí až 55 km v hodině.
11: Krásnou zahradu bez dřiny vám přeje firma Dvořák z Benešova. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
9: Blaník za volantem.
10: Na Příbramsku na trase mezi Starou Hutí a Novým Knínem bouralo osobní auto s vlakem, na místě zasahují záchranné složky a provoz je tam výrazně omezený. Na Praze východ v Říčanech v Říčanské ulici havaroval motorkář, i tady jsou záchranáři, i tady si postojíte v kratší koloně. Pozor na Táborsku, na výjezdu z Veselí nad Lužnicí směrem na České Budějovice, bourala tam dvě osobní auta a zablokovala jeden jízdní pruh. Počítejte tam se zdržením. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, bez nehod a krásný večer. Teď jsou tu zprávy.
12: Šťastnou cestu domů přejí matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.
9: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Úřady práce se zatím vyřizování příspěvků nezbaví. Odklad digitalizace dávek projedná Senát. Fotbalový šampionát zřejmě překoná i olympiádu. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Úřady práce budou zřejmě některé sociální příspěvky vyřizovat ještě 2 roky. Zároveň jim budou vydávat i jejich průkazy ZTP a ZTPP. Původně měla agenda přejít už v polovině letošního roku na sociální správu. Nově to bude až k červnu 2028. Odklad přinese novela poslanců ANO v čele s ministrem práce Alešem Juchelkou. Senát zřejmě schválí odklad digitalizace dávek i pevnou výši předporodní rodičovské. V tomto případě by byla pevně daná částka 15 000 měsíčně. Doporučil mu to dnes jeho ústavně právní výbor a shodné stanovisko přijal i výbor pro sociální politiku. Horní parlamentní komora jako celek o předloze rozhodne už zítra. Češi objevují kouzlo cestování formou takzvaného slow travel. Jde o dovolenou, která má klidnější tempo a hlubší poznávání dané země, jak potvrzuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
15: Ti lidé mají větší čas na odpočinek, na procházení se městem a tak dále. To znamená, je to zpomalení toho tempa. Na jaře a na podzim většinou jezdí do těch velkých evropských měst a pak samozřejmě do těch cílů, těch velkých poznávacích zájezdů, ať už je to Latinská Amerika, Střední Amerika, Asie nebo Afrika.
14: Populární jsou také ostrovy. Renesanci v této oblasti zažívají třeba Kanárské ostrovy. Mistrovství světa ve fotbale vynese dvakrát víc než olympiáda. Odhaduje to Mezinárodní fotbalová federace FIFA, podle které by to mohlo být až 227 miliard korun. Bylo by to dvakrát víc než předloňské letní olympijské hry v Paříži a tisíckrát víc než první mistrovství v roce 1930. Šampionát se bude hrát v Kanadě, Spojených státech a Mexiku. Tolik zprávy Rádia Blaník. Jirko, je to tvoje?
16: Já děkuji, krásné úterý všem.
9: Jirka Frélich
13: na Rádiu Blaník.
16: Tak Moniko, znáš někoho, o kom bys mohla říci, že je narcis?
10: Narciska.
16: No to nevím teda, ale narcis, to se občas říká o někom.
10: Říká.
16: A kde se to vzalo, to už nám vysvětlí Samira za pár minut, tak si na to počkejte. Teď ale Karel Gott a písnička Jestli tě budu mít rád. Na Blaníku, hezky česky. Rád.

0: Rockset na Blaníku při úterku a nejvyšší čas na naši Samiru.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Dnešní téma, proč se o někom říká, že je narcis?
3: Pokud o někom mluvíme jako o narcisovi, jedná se o člověka, který trpí nadměrnou sebeláskou. Jako Ivánek z Mrazíka, když se díval na sebe, tak se musel pochválit. Jde tedy o přehnaný obdiv k sobě samému a často je spojený i s arrogantním vystupováním. Označení narcis vychází z řecké mytologie a příběh nás zavede za mladíkem jménem Narcissos, který byl neobyčejně krásný a nebyla dívka, která by se do něj nezamilovala. Největší zájem o něj ale měla nymfa Echo, která ho milovala, ale mladík ji naprosto ignoroval a city ostatních celkově pohrdal. Žádná mu nebyla dost dobrá. A tak ho bohové za jeho pýchu potrestali. Jednoho dne se Narcis sklonil nad hladinu jezera a spatřil svůj vlastní odraz. Okamžitě se do něj zamiloval. Netušil ale, že miluje sám sebe. Nedokázal od obrazu odejít. Až jednoho dne do vody spadl a utopil se. Na místě pak vyrostl žlutý květ, kterému dnes říkáme narcis.
0: To jsou věci.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Tak a když jsme zmínili tu vodu, tak zůstaňme na vodě, tady je Xindle X, my si hrajeme hezky česky, přeji krásné úterý a dnešní rekordní teploty přepsaly na mnoha místech právě ty několikaleté rekordy. Tak to vydržte, zítra se má ochladit.
4: Můj člun asi trpí závadou, je častějc na dně.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: dám. Miraj, písnička Pojď zapomenem, asi nemůžete zapomenout na tento žhavý víkend. Ostatně i dnes teploměr na mnoha místech vyšplhal přes 30 stupňů Celsia a máme někde dokonce čtvrtý tropický den v řadě. Ano, to je ten den, kdy měříme přes 30 stupňů. No a v noci teplota neklesne pod 20. Ano, to se skutečně teď děje. Velká vedra trápí celou Evropu. Konkrétně třeba vlna veder zasáhla dokonce i Británii. Londýn hlásil přes 35 stupňů Celsia. Naprosto neskutečné. A hlavně chladné Irsko naměřilo dnes 28 stupňů ve stínu. Takže vlna veder opravdu zasáhla celou západní Evropu. Francie, ta se může dočkat dokonce 40 stupňových tepel, tedy veder spíš, aby to bylo hezky česky. No a co se týká počasí, tak zítra se má ochladit, trošku nám sprchne možná i místy, tak počítejte s tím, že po ochlazení pak zase přijde oteplení. O víkendu už má být celkem příjemně, ale ty teploty budou nad 20 stupni. Meteorologové to budou upřesňovat, ale my o víkendu víme, co budeme dělat. Budeme na konopišti s Luckou Bílou. Ta nám zaspívá třeba taky písničku SMS, ale hlavní je, že bude s námi. Ano, konopiště už v sobotu.
1: Jsme Blank a hledáme hvězdy konopiště.
2: Pojďte je hledat s námi.
1: A můžete na tom královsky vydělat.
2: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
1: A to navíc zcela zdarma.
2: Koncertuje mnoho.
1: Konopiště jenom jedno.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Otestuj Subaru Sedlčany.
9: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
8: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
10: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
12: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
11: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
13: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
14: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
17: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
15: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
18: S
6: Se špenátem.
18: Se zelím.
6: Se špenátem.
18: Se zelím.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí do středy vepřový buček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
19: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový buček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na buček platí jen do středy.
6: Více na prodejny Zeman.cz.
20: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
21: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
22: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
23: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
24: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
25: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sport.

0: RO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
1: Tak co dělá mladej?
2: Ale včera jsem mu málem nařezal.
1: To já si nechávám nařezat všechno dřevo v Avidonu.
3: Ničím nerušenou rodinnou pohodu vám přeje Avidon. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.

0: Na Blaníku právě teď dozněla Lucka Bílá. My pro vás máme velkou hru o vstupenky na Konopiště. Vy to asi velmi dobře víte, proto s námi hrajete. Je to skvělá hra, kdy vám pustíme ráno po 8. ukázku. Fotku, láska. A vy pak hledáte hezky až do 19. hodiny v našem vysílání právě tu konkrétní hvězdu Konopiště. No a hvězdou Konopiště u nás byl dnes, to jste asi poznali, Jakub Smolík.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaník.
0: A poznal to náš posluchač z Královéhradecka, který se dovolal krátce po půl druhé odpoledne a dostal hned dvě vstupenky na Konopiště. Zítra se to celé zopakuje, ale už je to jedna z posledních šancí. Pokud chcete zadarmo být s námi na Konopiště už toto sobotu a poslechnout si písničky naživo Lucky Bílé, Michala Davida, Olgy Lounové, Jakuba Smolíka a dalších, tak pozorně poslouchejte, protože krátkou ukázku odhalí zítra po 8 ráno opět Petr a Adéla. No a během celého dne to může přijít až do 19. hodiny, zazní zcela určitě to přijde. Nějaká hvězda Konopiště, kterou budeme zítra hledat. Na konci písničky je potřeba být první na telefonu 800 109 109 a vstupenky budou vaše.
1: Koncert pro

0: rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z Vonašku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
1: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
2: Za okamžik Petr Naď a písnička S nohami na stole. Já už taky budu za chvíli S nohami na stole. Předám vám vás do péče Michala Krusberského, který se na vás těší. No a zítra je středa. Pepových parťáků třeba.
3: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
4: Je to tak, už zítra tady budu mít dalšího parťáka, vlastně parťačku. Bude to ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková a já vám slibuju, že to bude zajímavé. Tak zítra mezi 4. a 5. tady u nás na Blaníku.
1: Pepovi parťáci na Rádiu Blaník.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba.
8: 1400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc

0: vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Jsme Rádio Blaník.
1: Blaník Rádio.
2: Breathless drive

0: Legendární smoky jsme si dali na závěr téhleté hodiny a za chvíli, to znamená po 19. to už budeme hrát na přání. A vy se můžete rozhodně těšit třeba na kapelu Krištof a písničku Ty a já. Taky si dáme Jeleny, Klidná jako voda. Tak buď klidná jako voda. A bude i optimistická Olga Lounová. I dál posloucháte Rádio Blaník, kde vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak ještě ten zítřejší den bude docela tropický, čekáme jasno až polojasno, od severu přechodně se může zatáhnout a na východě Moravy a Slezska a také na jihu Čech čekáme místy i přehánky. Co se týče teplot, ty budou hodně podobné těm dnešním, čili 26 až 31 stupňů, na jižní Moravě tam bude o něco tepleji, naměříme až 33, naopak na severu Čech pouze do 24 stupňů. Stejná teplota nás čeká taky na Šumavě a na horách obecně kolem 20. Rádio Blaník.
2: Drákula přichází do Sedlčan. 27. května od 19 hodin vás v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany čeká napínavé divadelní představení Drákula. Známý příběh v podání Městského divadla Mladá Boleslav jako napínavá činohra vás vtáhne do děje od první minuty. A malá rada. Česnek se může hodit. Vstupenky na www.kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
3: Zvuk má jako hrom, Štileček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz

0: Michal Krusbersky.
1: Na rádiu Blaník.
2: 19. hodina na spadnutí, dneska výjimečně vás zdravím od mikrofonu, přeju hezký tropický večer, možná jste se pustili do grilování a děláte si nějakou dobrou večeři, tak ať vám rozhodně chutná, a pokud se naopak válíte někde u bazénu, tak tiše závidím, ale rozhodně i tam budu posílat české písničky a hlavně ty, které jste si vybrali a o které jste si napsali. Začínáme se Sagvanem Tofim, Dávej ber, a já přeju krásný večer.

0: Svížný rozjezd dnešních písniček na přání, to byl Sagwan Toffee, Dávej ber a já vám jdu dávat, čili nabízet ty dnešní písničky, o které jste si napsali. Všechno nejlepší k dnešnímu svátku, Anetko, to ti přeje babička, máma, strejda, Milánek a tvoje jediná sestřička Martinka. Měj se hezky, máme tě všichni moc rádi a posílají kapelu Kryštof. Tady je písnička Ty a já.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.

Troška večerní pohody na rádiu Blaník, kapela Krištof s písničkou Ty a já a taky Richard Krajčo, který bude slavit padesátiny a nachystal pro vás velký koncert. No a teď už si dáme Olgu Lounovou, která bude koncertovat na Konopišti už tuto sobotu. Moc se na ní těšíme, ale pro koho bude teď v písničkách na přání? Naše nejmilovanější Vanesko, přejeme ti všechno nejkrásnější k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky. Držíme moc palce ke všem zkouškám na vysoké škole a moci ten dnešek užij. Vzkazuje maminka a také Juli, Áďa, Káťa a Maruška. A od nás Olga Lounová.

0: Jo, jo, optimismus je třeba v dnešní době. Olga Lounová za námi, 10 minut po 19. hodině. My pokračujeme v písničkách na přání. Hezký večer, prosil bych zahrát pro Milana Jedličku. Všechno nejlepší k 55. narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a lásky to přeje Míla a Jirka. A oslavenci posíláme právě teď Jaromíra Majera. Malý přítel z města N.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

Tolik malý přítel z města N a také Jaromír Majer, 15 minut po 19. na rádiu Blaník. Hrajeme si na přání a teď trošičku přitvrdíme, protože nás čeká kapela Kabát. Ahoj Blaníčku, přeju hezký večer a přeju si zahrát právě tuhletu písničku pro mého kamaráda. Julo, jsi moje sluníčko, které mi dává hodně radosti. Děkuju ti, vzkazuje Lucka. A tady jsou Kabáti.

0: Skoro 19 minut po 19. ladíte Rádio Blaník, kde vám hrajeme na přání a pro koho to bude teď. Milý Blaníčku, prosím o zahrání téhle písničky pro moji coufinku, a to se vzkazem, až teprve naše společná láska mi ukázala, co to znamená někoho milovat. Děkuju ti za krásný první rok po tvém boku a miluju tě k zbláznění. Tvoje Dída posílá Petra Šťastného. Miluju tě.
1: Chtěl bych říct touto písní, co k tobě cítím a co v tobě mám. Doufám, že to vyzní, jak mám. Že poprvé je mi jasný, že jsem víc šťastný než jen šťastný, že s tebou mám víc, než mohl jsem si přát. Ani nevím, co přát si víc, než abys byla šťastná.

0: Krásný večer z Rádia Blaník vám přeje Michal a jdeme hrát další písničku na přání. Blaníčku, chtěl bych zahrát pro naše řidiče právě tuhletu písničku, tak my zdravíme nejenom za volanty do Prachatic a posíláme Saragozu Band.
1: Písničky na přání s Michalem Krusberským.

0: Otestuj Subaru Sedlčany.
1: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
0: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla i hned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragueboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla byl, CZ.
5: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
7: Happy Sport!
6: Půjčovna a Service Call.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
12: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Se špenátem.
17: Se zelím.
16: Se špenátem.
17: Se zelím.
16: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
18: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
16: Více na prodejny Zeman.cz.
19: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
20: Třikrát zelená, smažák! Říkej!
21: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
22: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

0: Teď už máme minutu po půl osmé a je nejvyšší čas připomenout, jak byste si i vy mohli objednat písničku na přání. Velmi jednoduše na našich webových stránkách radioblaník.cz, tam nalistujete záložku kontakty a v nich najdete formulář písniček na přání. Vyplníte nám, jakou písničku byste chtěli slyšet, který den, kterou hodinu, jestli po 19. nebo po 20. hodině. Samozřejmě připíšete vzkaz a my se postaráme o všechno ostatní. Nejlépe, když nám takhle napíšete aspoň 3 dny předem, ať máme čas to zpracovat. Tak a pro koho bude ta další? Blaníčku prosím o zahrání písničky pro moji jedinečnou ženu Charlotu, a to se vzkazem: ani tisíc slov nevyjádří to, co k tobě cítím. Pro svět si možná jen jeden člověk, ale pro mě jsi celý svět. 8 písmen, 2 srdce, 1 cit. Miluju tě, tvoje Coufina. Posílá teď Simu. Spolu si dáme
1: písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

Tolik Sima a spolu, a my se spolu jdeme podívat na další vzkaz. Přišel ze Sokolovska, dnes slaví Abrahamoviny sestry Eva a Lenka. Za celou rodinu přeje všechno nejlepší a posílá písničku sestra Iveta a vzkazuje, mějte se fajn. A tady je Verona, na mě nečekej.

0: Taková tradiční víkendová písnička, řekl bych, na mě nečekej, ale vy na nás určitě čekáte a čekáte na svůj vzkaz, až ho uslyšíte ve vysílání. Takže nezdržujeme a jedeme dál. Prosíme o zahraní písničky pro naši dceru, paní Margitu Štěpánkovou z Kaplice, která dnes slaví narozeniny. Milá Margitko, přejeme ti, aby každý tvůj den byl stejně krásný a zářivý, jako jsi ty. Všechno jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ti přeji rodiče a bratr s rodinou a posílají kapelu Jelen, Klidná jako voda.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Už brzy kapela Jelen vyrazí na své Jelen Festy, zastaví se na 20 místech a my jsme si je teď dali s písničkou Klidná jako voda. Před námi vzkaz velmi krátký, zahrajte pro kamaráda Patrika od Denise k vyhranému zápasu. Tak do Humpolce posíláme kapelu tým
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
8: Senkor.

0: 12 minut zbývá do 20. a před námi další dva vzkazy. Milý Blaníčku, chtěla bych nechat zahrát písničku Marii Hrdličkové, a to k dnešním narozeninám. Vím, že máš těžké období a hodně zklamání, ale zasloužíš si krásný život plný lásky. Jsi super kamarádka a myslím, že i dobrá máma. To ví každý. Neboj, bude líp, vzkazuje kamarádka Karolína a vzkazuje taky mám tě ráda. No a Jarek Šimek ještě jednou, bude pro koho? Chtěla bych pozdravit svoji tetu Vlastu Demír do Německa a popřát jí ke krásným kulatým 50. narozeninám. Všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdraví a lásky a aby se jí dařilo v životě a splnilo se jí všechno, co si přeje. Hodně si ji vážím a mám jí moc ráda. Žaneta Adámková z Jablonce píše, tak my doufáme, že teda nás posloucháte tady i v Německu a taky tam posíláme narozeninovou od Jarka Šimka.
1: Písničky na přání. Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.

Ano, všechno nejlepší, teď nás čeká taky jedna narozeninová. Mockrát všem děkuju, že jste přišli na moje narozeniny a doufám, že si to užíváte. Mockrát děkuju mé rodině za moje narozeniny. Jsou prostě nejlepší, vzkazuje Tereska a posílá Katy Perry.

0: Tolik Katy Perry na závěr hodiny a za chvilku taky Hanka Zagorová a nápad. Zahrajeme si i Leška Semelku, jsi prostě nejlepší. A do vašich uší zamíří i Argema. Tohle je ráj. Stále jste s Blaníkem, kde vám i dál budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítřejší den jasný či polojasný, od severu ale přechodně oblačno a na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech máme čekat výjimečně přehánky. Teploty 26 až 31, na jižní Moravě až 33 a na severu Čech tam bude chladněji do 24. Na horách kolem 20 stupňů. Rádio Blaník.
1: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
1: Michal Krusbersky
4: na rádiu Blaník.
0: Za okamžik odstartuje 20. hodina a s ní dalších 60 minut písniček na přání. Navíc za pár minut startuje také hokej, kde budou naši hrát s Kanadou, takže všechno budeme u toho taky sledovat a hlavně budeme hrát na přání. Tak pojďme k prvnímu vzkazu, který jsme nestihli zahrát v minulé hodince. Dnes slaví své 60. narozeniny paní Zdenka Tlapáková ze Sušice. Celá rodina zdraví a posílá přání. Zdenko, Zdení, Zdeníčko, posíláme přáníčko. Venku rostou kopretiny, kdo pak slaví kulatiny. Ať ti zdraví stále sílí a nejsi smutná ani chvíli. Směj se s námi nejen dnes, ať splní se ti vše, co chceš. To a ještě více přejeme ti do Sušice a posíláme opět Radeček. I zpěvačka Eli s nimi, i tak to za to stojí.

0: I tak to za to stojí, nechat si zahrát písničku tady u nás na Blaníku, že jo? Tak pojďme na další vzkazy. Blaníčku, prosím o zahrání písničky k narozeninám pro mého bratrance a našeho kamaráda Pepíka Maďara do Slavkova, a to se vzkazem. Všechno nejlepší k tvým dnešním narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky, božího požehnání, to vše od srdce ti přejou holky z Futaby, tvé sestřenky, Dáduše, Zapadaňka, Coufina a Šarlota a Iro. No tak zdravíme a ještě jeden vzkaz tady máme na Honzu Bentika. Písničku prosím pro mého, a teď nevím, jestli Enka, do Běluše, srdce moje, vše, co máme, je láska, kterou nám všichni mohou závidět. Vše nej k tvým narozeninám ti přeje tvoje buď Lucka, anebo Sucka. Tak, tady je Honza Bendík.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: 7 minut po 20. jste s Blaníkem, hrajeme vám na přání a teď budeme hrát pro úžasného pajouška z lásky. Jsi můj přístav, moje podpora a nejlepší chlap na světě. Miluji tě celým svým srdcem, tvoje Petruška posílá právě teď Hanku Zagorovou.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.

0: Tak tohle byl nápad Hanky Zagrové a pokud vy máte nápad, komu byste chtěli poslat písničku na přání, tak klidně sedněte k počítači nebo k mobilu, vyťukejte www.radioblaník.cz a v záložce kontakty vyplňte formulář. Stejně jako to udělal někdo další, přání tady máme pro Janíčku k svátku, který oslavila v neděli. Přejeme jí, aby byla vždy šťastná, zdravá a obklopená láskou. A k budoucímu absolutoriu posíláme dálkovou infuzi klidu a 100% sebedůvěru a také obří dávku štěstí. No a od nás k vám už míří Timbaland a One Republic Apologize.
1: Písničky na přání. Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání.

Skvělá písnička a ta další taktéž, která bude už pro Zlatuši Vychytilovou. Milá maminko, přejeme ti společně hodně zdraví, radosti, klidu a pohody, ať máš kolem sebe pořád lidi, které máš ráda a každý den ti přinese důvod k úsměvu. Děkujeme za všechnu péči, trpělivost, sílu a laskavost, kterou nám celý život dáváš. Přejeme ti spoustu krásných chvil s rodinou, lásku, energii a splněná přání. Máme ti moc rádi, to přeje manžel Milan a dcery Zlata, Jitka a Jana s rodinami. A posílej Leška Semelku, jsi prostě nejlepší.

0: Lešek Semelka, 17 minut po 20. A pro koho bude další písnička? Hezký den, prosil bych zahrát našemu vedoucímu všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Děkujeme moc, že jste mi složil na pokoji komodu. Tak jo, vzkazuje Milan a připsal, že by chtěl písničku ještě pro babičku Čápovou, jen tak pro radost. Mám jí moc rád, je to nejlepší babička a taky přeju, aby si užívala života naplno i s vnoučaty. A posílá Čechomoralenku Dusilovou. Tady jsou proměny.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
3: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
4: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
5: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
4: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
6: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
7: Počkej, v čí pr...
6: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
7: To zní hustě.
6: Kde to je?
8: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
9: Yeso!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
12: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
13: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
12: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
14: Se špenátem.
15: Se zelím.
14: Se špenátem.
15: Se zelím.
14: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
16: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
14: Více na prodejny Zeman.cz. Zažijte umění v srdci Tábora. 17. června odpoledne vás zveme na benefici Malíři v ulicích. 10 malířů naživo, galerie pod čirým nebem a dobročinná dražba obrazů. Podvečer prozáří kapela Světlomat. Výtěžek putuje na podporu duševního zdraví. Více na fokustábor.cz. Podporovatelem akce je firma EFAFlex, výrobce nejrychlejších průmyslových vrat na světě a dobrý zaměstnavatel.
17: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.
9: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
15: Pohodové České rádio.
18: A právě na tomto rádiu vám taky hrajeme každý den na přání. I vy si můžete písničku objednat na našich webových stránkách radioblaník.cz. A teď budeme hrát pro Romana Lahodu se vzkazem Už se nemůžu dočkat tvého obětí, lásko. A také pro Roberta Kozla Žaluda, a to všechno od Marušky. Tady je Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: písničky na přání na rádiu Blaník.
1: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
0: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
1: Každý večer od 19 hodin.
0: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
1: Písničky na přání
0: na rádiu Blaník.

0: No, takhle optimisticky to momentálně vypadá i na hokeji. Marek Alšer totiž vstřelil první branku a tak vedeme nad Kanadou 1-0. Uvidíme, jak dlouho to vydrží, ale budeme optimisté. Za chvíli další vzkazy, i teď ten nejbližší, takže milé rádio, zahrajte písničku pro moji super příbuznou Helenku z Přerova k 66. narozeninám. Milá Helenko, k tvým narozkám ti přejeme jen to nejlepší. Pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a pohody, málo starosti a bohatou úrodu na tvé milované zahrádce. To vzkazuje Lenka Kolmáčková s rodinou a posílají Michala Penka.
1: Radio Blaník.
2: Písničky na přání.
3: Chodím městem s lednem v srdci, nutím se k

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Bioldo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Pohodové České rádio.
2: 15 minut zbývá do 21. a před námi ještě několik písniček, tak nebudeme zdržovat a jdeme hrát Kristýnu a Hore Hroně. Zahrajte pro našeho kolegu Dominika, který zítra začíná svoji pouť jako dobrovolník na mistrovství Evropy v malém fotbalu na Slovensku, v Bratislavě konkrétně. Takže Dome, ať se ti tam daří, podepsán celý tým Volunteer for Sport a my hrajeme.

Tohle byla Kristýna a před námi další vzkaz. Písnička bude pro fotbalisty starších žáků FK Radošovice. Hoši, děkuju vám za vítězství proti AFK Nehvizdy. Dále bych chtěl pozvat diváky na zítřejší zápas v Radošovicích od 18 hodin o postup do kraje. Vzkazuje trenér Milan a posílá písničku Nechte vlajky vlád.

0: Na hokej zatím žádná změna, vedeme nad Kanadou 1-0 a tak si jdeme hrát poslední písničku na přání, kterou vybral Marek. Všem pro příjemný večer posílám právě tuhle písničku, kterou mám čím dál tím raději. Dalibor Janda a Zvon.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky na přání.

0: Dalibor Janda, který taky bude na Konopišti. Teď jsme si dali písničku Zvon a za okamžik pokračujeme. Třeba s Karlem Zichem, Měla na očích brýle. Vydáme se i na pláže s Helenou Vondráčkovou. A taky budou Reddy Kirken, Černý brejle. Stále jste s Blaníkem, kde vám i dál budeme hrát hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Také zítra nás čekají pořádné tropy, bude jasno či polojasno, i když od severu přechodně i oblačno, na východě Moravy a Slezska a také na jihu Čech se místy mohou vytvořit přehánky, tak s tím počítejte. Teploty stále vysoko, 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy dokonce hrozí až 33, naopak na severu Čech tam bude pouze do 24 stupňů. No a na horách okolo 20. Radio Blaník.
2: Už zase nejde internet.
3: Ta Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
1: Michal Krusbersky.
2: Na rádiu Blaník.
0: Písničky na přání jsou sice za námi, ale zítra si je dáme opět, tak si nezapomeňte třeba nějakou tu vaši oblíbenou objednat. Jinak stále sledujeme také hokej po první třetině Česko-Kanada 1-0. Tolik aktuální stav, uvidíme, jak to vydrží. Každopádně před námi další skvělé písničky. Helenu Vondráčkovou už jsem avizoval a teď Karel Zich, Měla na očích brýle.

Adele a Lady Gaga, taky Bradley Cooper, 10 minut po 21. na rádiu Blaník. Přátelé, pamatujete si ještě filmové sci-fi s názvem Babičky dobíjejte přesně, kde si rodiny pořizovaly domů roboty v podobě šikovných babiček, které bylo třeba občas napojit do sítě a dobít jim baterky? No tak po 42 letech vlastně už od premiéry tohoto filmu se to stává realitou. V Číně totiž představili robota, který se má stát opravdu plnohodnotným pomocníkem v domácnosti, který nám uvaří, ustele postel, dá prát prádlo, zvládne i to prádlo pověsit a uklidit, no a třeba může být i společníkem pro starší osoby. Řeknu vám, zatím to vypadá opravdu jako robot, ale až ten jejich robot dostane podobu těch našich babiček, tak to bude, myslím, velká hitovka pod vánoční stromeček, i když bychom asi kvůli němu museli prodat půl baráku. To je jasná věc. My pokračujeme dál, sledujeme i hokej Česko-Kanada, ale nejdřív Michael Jackson, Black or White. Tak hezký večer s námi, no a mějte pohodu a dobrou náladu. To vám přeje Michal.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
0: Hezky česky.
1: Blaník.
2: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Adam Ďurica a Mandolína tady u nás na rádiu Blaník. Přátelé, Konopiště už v sobotu, ano, a je vyprodáno, ale my pro vás stále máme lístky a můžete si je vyhrát v našem vysílání. Jak na to, zjistíte třeba na webu, a nebo hned teď?
1: Konopiště hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
3: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
1: Každý všední den.
2: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 640

0: RO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto.štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto.štěpánek.cz.
7: Se špenátem.
8: Se zelím.
7: Se špenátem.
8: Se zelím.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí do středy vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 79,90. Ano, jen 79,90.
9: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 79,90. Opravdu, jen 79,90. A pozor, akce na bůček platí jen do středy.
7: Více na prodejny Zeman.cz.
10: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
12: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
11: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
13: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
14: Tak hurá na Vysočinu.
13: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
14: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
13: Skály a vyhlídky, co berou dech.
14: Rybníky, jezera i koupaliště.
13: Aktivní zábava i adrenalin.
14: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
13: Vysočina má co nabídnout.
14: Stačí si jen vybrat.
13: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
15: Zvuk má jako hrom, Štíleček kamenolom. A Mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a Štíleček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štíleček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
16: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
19: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
20: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
21: Přátelé, a zpátky k hokeji. Mám pro vás totiž dobrou zprávu. Dominik Kubalík střelil další branku a tak nad Kanadou už vedeme 2-0. Jsou to nervy a pokračujeme dál. Na Blaníku teď Roxette, Listen to Your Heart, a za chvíli taky Černý brejle a Reddy Kirken.

0: Maria, a my taky máme docela smutnou zprávu, protože přátelé, Kanada nám střelila první branku a tak je aktuální stav po 34 minutách druhé třetiny 2-1. No a my jdeme popřát dnešním oslavencům, konkrétně všem Filipům, kterých tady máme v České republice víc jak 50 tisíc, přátelé. A kdo dneska z celebrit taky slaví, no třeba herec Martin Zounar, ten má poslední 50. Příští rok už to budou kulatiny, také česká mezzosopranistka Magdalena Kožená oslavuje, stejně tak jako syn Miroslava Donutila, herec Martin Donutil. Ten má dneska 35. Všechno nejlepší a za chvíli Lucka Bílá.
1: Hodně povolaných,
2: málo vyvolených.
1: Medaile chtějí všichni, ale uspějí jen ti nejlepší.
2: Budou to naši?
1: Buďte jim s námi držet palce.
2: Fandíme hokeji.
1: Fandíme našim.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Roztančení Rednecks a Cat Night Joe teď pár minut před 22. hodinou. Koho budeme poslouchat po té 22. Rozhodně pány Baláš, Střihavka, Pavlíček, Země vzdálená. Taky bude Lenka Filipová, Za všechno může čas.
1: Za všechno může čas.
0: A ještě do věží nás vezme Valda Matuška. Na Blaníku vám i po 22. budeme hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Zítřejší den opět tropický, bude jasno až polojasno, od severu oblačno a na východě Moravy a Slezska a také na jihu Čech můžeme výjimečně čekat i přehánky. Teploty tropické 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 33, za to na severu Čech tam bude chladněji, naměříme tady maximálně 24. No a 20 stupňů taky na horách. Tolik počasí a jedeme dál.
1: Rádio Blaník.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
6: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
7: Michal Krusbersky.
1: Na rádiu Blaník.
0: Zůstávám s vámi dál, sledujeme hokej, Česká republika, Kanada, máme po druhé třetině a už vedeme nad Kanadou pouze o jeden gól. 2-1 aktuální stav, o ty góly se postarali pánové Alšer a taky Kubalík, tak uvidíme, jak to bude vypadat v té poslední třetí třetině. Teď písničky z lásky, jak jsem slíbil, Baláš, Střihavka, Pavlíček, ze všeho nejdřív.
2: Písničky z lásky na rádiu Blaník.
1: Rádio.

Tak tohle jsou pohodové Spice holky a já nemám dobrou zprávu z hokeje, protože právě teď jsme inkasovali další branku, takže už je srovnáno Česko-Kanada 2-2 aktuálně.

Dověží a Valda Matuška. A já přicházím s další aktuální informací z hokeje. Nevypadá to pro nás dobře. Hraje se samozřejmě třetí třetina a Kanada vstřelila další branku. Takže už prohráváme 2-3. No, bude to prostě ještě náročné.

0: Atención!
1: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
0: Yeso!
1: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
0: La Tropical!
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezená.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.
0: Atención, señoras y señores!
1: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
0: Un, dos, tres!
1: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
0: La Tropical!
1: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
0: Aguarachar!

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí. Milí páni, nemá...
3: Činasky a Vrchlabí a já koukám, že jsme aktuálně inkasovali další gól, takže nic veselého, přátelé, už prohráváme 2-4 s Kanadou a to už se blíží konec.

Mr. Karel Gott, kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Přátelé, a hokej je u konce a rozhodně to pro nás nedopadlo dobře. I když jeden gól byl smazán kvůli offsideu, tak stejně to nestačilo. Čeští hráči dnes podali excelentní výkon, první třetina nám vysloveně přála, ale na tu prokletou Kanadu to prostě nestačilo a tak zápas končí 2-3. Prohráli jsme. I tak děkujeme, kluci, za všechno. S vámi se pro dnešek loučí taky Michal Krusberský. Přeju krásný večer dál s Blaníkem a hrajeme si ty zamilované songy. Za chvíli Karamel a teď Hozier, Take Me to Church.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 16 až 11 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, od severu přechodně oblačná, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy objeví také přehánky a pravděpodobně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už vím.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
0: Písničky z lásky na Rádiu Blaník. Rádio.

0: Zase nejde internet.
1: Ta Wi-Fi je pomalá.
0: Ne.
2: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
1: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
2: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
3: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
2: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už vím.
13: Tak vzhůru na palubu.

0: Rádio Blaník. Hezky česky. Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 16 až 11 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, od severu přechodně oblačná, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy objeví také přehánky a pravděpodobně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rádio Blaník.
7: Rádio Blaník.
8: Rádio Blaník.
9: Rádio Blaník.

0: Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a teď tady mám zase jednu pozvánku do Plzně. Tamní divadlo Alfa totiž uvádí představení pro ty úplně nejmenší, dokonce pro dvouleté děti. A podrobnosti nám prozradí také tamní dramaturgyně Petra Kosová.
1: Pro ty nejmenší děti. To chce opravdu oslovit i specialistu na tuhle skupinu, i speciálního výtvarníka, který s tím umí pracovat, a také herce, aby byli schopni té interakce neustálé a nepředvídatelné s tímto typem publika. A tentokrát se vydáme na dobrodružnou cestu, budeme objevovat, kde všude světlo se tajemně nebo netajemně ukrývá od rána až do večera.
0: Musím prozradit, že slavnostní premiéra se koná už teď v pátek, takže držíme palce, ať to s dětmi všechno dobře dopadne, ať udržíte jejich pozornost a ať má představení úspěch. No a my se vracíme k českým písničkám.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, kde není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: počasí.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 16 až 11 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, od severu přechodně oblačná, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy objeví také přehánky a pravděpodobně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je středa 27. května. Dnes má svátek Valdemar a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. 9 hodin dopoledne proběhne v Plzni otevření nového domu se 17 byty a se zázemím pro dětskou skupinu v lokalitě Zátiší. Potravinářská škola v Pardubicích hostí soutěž Dny chleba. Porota bude hodnotit vzorky. Vyhlášení se uskuteční 11. června v Ideonu. V Liberci na vás čeká v 10 dopoledne slavnostní zakončení rekonstrukce vodního díla Harcov. V Lomnici nad Popelkou se uskuteční den otevřených dveří v opraveném depozitáři muzea. Zájemci si budou moci prohlédnout prostory určené pro uložení muzejních sbírkových předmětů. Ve 4 odpoledne se otevře nové záchytné parkoviště v Modré na Uherskohradišťsku. A nakonec se podíváme do naší metropole. Den zdraví pro veřejnost tam začíná hodinu popoledni, a to v nemocnici na Františku. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník, počasí. Rádio Blaník.
1: Momentálně máme jasno nebo skoro jasno, nejnižší noční teploty 16 až 11 stupňů. Středeční obloha bude jasná až polojasná, od severu přechodně oblačná. Na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy objeví také přehánky. A pravděpodobně i bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.